0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Nachmegy, to vydrž.
1: Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.

0: Český rozhlas.
1: Český rozhlas.
0: Rádio Wave.
2: Děláme vlny.

0: Rádio Wave. Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.
1: Pleják, pleják, pleják Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
1: Daj, já jsem když jsem si fest pustil, vydal jsem takže...
2: Další den, následuji.
1: Nespobar se. Ale si ho určitě pustím. Aspoň raz. Toto mi...

které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové. Dnes od 8 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Dobré ráno, Bořek Jura za mikrofonem, za chvilku i Krištof Šimek, ale ještě před námi Gabriela Muňozová s dnešními prvními zprávami.
1: Zprávy Rádia Wave. Zprávy.
2: Sněmovna bude dnes jednat mimo jiné o přísnějších trestech za neplacení výživného. Koaliční poslanci navrhují znovu zavést možnost vězení pro rodiče, kteří alimenty neposílají nejméně třetinu roku. Opozice ale varuje, že trest může dopadnout i na děti, protože rodič ve vězení peníze na výživné nevydělá. Víc než 60 českých památek se dnes večer rozsvítí červeně na připomínku dárců kostní dřeně. Bude mezi nimi i Pražský hrad. Česko letos eviduje rekordní počet dárců. Kostní dřeň jich darovalo asi 120. Najít vhodného dárce ale není snadné. Transplantaci každý rok potřebují stovky pacientů. Proto registry potřebují, aby se do nich zapsalo co nejvíc lidí. Velvyslanci států Evropské unie se ráno opět sejdou, aby projednali prodloužení sankcí na ruské a běloruské občany a firmy. Jsou platné pouze do dnešní půlnoci. Včerejší jednání nevedlo k dohodě kvůli požadavkům Francie a Slovenska na vyškrtnutí dvou ruských miliardářů ze sankčního seznamu. Proti tomu se podle informací ČTK postavila jedna z pobaltských zemí. Memoáry bratra princezny Diany Charlesa Spencera jdou dnes do prodeje. Vzpomíná v nich na svou sestru a kritizuje svého bývalého švagra a současného krále Karla III. Rozruch vzbudila kniha například kvůli údajnému výroku krále. Po smrti Diany měl tehdejší princ říct, že se na ní brzy zapomene. Buckinghamský palác se proti tvrzení ohradil.
1: Sport.
2: České tenistky vstoupí do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové. V 11 hodin našeho času rozehrají čtvrtfinále s Velkou Británií. Soutěž pro 8 nejlepších týmů světa hostí čínský Shenzhen.
1: Počasí.
2: Dnes bude převážně oblačno. Lokálně se vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty budou 12 až 17 stupňů Celsia. Na horách kolem 7 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas. Na rádiu Wave začíná ráno s Bořkem a Krištofem.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.

Don't Oliver Body na vlnách Radia Wave začíná ranní show s Krištofem a Bořkem. Krásné ráno, milí posluchači, máme 22. září, úterý, svátek slaví Darina, Gerda, Jimram, Mořic, Ondřejka, Justýna a Damian, ale s těmi posledními dvěma jmény si říkám, že mají svátek nějak podezřele často. Ve světě se slaví Světový den slonů, ten se slaví dvakrát ročně, 12. srpna na počest slonů afrických a 22. září na počest slonů asijských. V Mali je den nezávislosti a Evropa by měla slavit den bez aut a Evropský den jazyků. Tak den bez aut se určitě nepovedl, aspoň tady v Praze u pražské magistrály, kolem které jsem dneska procházel, tam je to spíš den s hodně auty. No a tento den 22. září obvykle nastává podzimní rovnodennost, tak tomu se taky povinujeme v následujících 3 hodinách. Doufám, že se máte krásně, doufám, že máte nějaký svůj oblíbený teplý nápoj připravený. Začínáme hned novinkou Don't Bart 001, Mario Batoletti.

0: Erika Rain, Láska v ulite a teraz?
1: Teraz, kdy som majorom.
0: A dešťová hůl na pozadí nám prozrazuje, že přichází naše pranostické okénko. Budeme se věnovat mystice, starověké filozofii a středověké alchymii, protože už mám v rukou náš kalendář Renaty Radušovy Herber. A Krištofe, můžeš tady, jako není to úplně konkrétní k dnešnímu dni, ale můžeš tam...
2: Takhle, my jsme v situaci, kdy vysíláme celý týden, takže si nesmíme vyplýtvat všechno i na zítra.
0: Je to tak.
2: Včera jsme si dávali Matouše. Pěkné růže v zahrádkách věstí pěkný podzimek a pozdní zimu.
0: To není nic konkrétního k dnešnímu
2: dni. To není moc nic konkrétního.
0: Naštěstí takže... my nespoléháme na jeden zdroj, jsme novináři, máme to ozdrojované z více stran. A já jsem předesílal, že dneska má svátek Darina, což není úplně obvyklé pranostické jméno. Protože
2: já znám Darinu Vymětalíkovou, přeju ano, všechno taky. Nejlepší ke svátku.
0: Já přeju všechno nejlepší třeba Martině Freitag.
2: A Darině prostě. Rolincové.
0: Ano. Prosím tě, tohle nemají být konkrétní přání, tady jde o větší společenskou věc a to je právě ta pranostika, protože Darina byla do kalendáře dosazena později. Dřív tam měl svátek Mořic. A to už něco říká?
2: Svatý Mořic, samozřejmě tam jezdím každý rok třikrát za sezónu lyžovat.
0: A Mořic měl starou verzi Mauric. Svatý Maurici dělá snětivou pšenici. Víš, co je snětivá pšenice?
2: To se přiznám, že nevím.
0: No to nevíš, protože snětivá pšenice budou klasy černé a opálené.
2: Mm-hmm.
0: Na svatého Mořice hodí se již čepice. Jo.
2: Jasně. Nebo,
0: je-li jasno na den svatého Mauricia, bude v zimě mnoho větrů.
2: A Mauricius, modrý Mauricius, je velmi drahá známka.
0: Je vidět, že Krištof je ve formě. Tak, na svatého Mořice nesej pšenice, bude samá metlice. Jo? Takže, hele, dneska opatrně s nějakými lepkovými výrobky, pokud si chcete třeba vysít.
2: Pojď.
0: No co?
2: Dáme si písničku.
0: Dáme si písničku, bude to Chloe Owl a Millionaire.

0: krát tři a skladby Tigrovaný spray, která se objevila zcela náhodně v playlistu
1: Rádia Wave.
0: Ano.
1: Milí posluchači, dneska, protože máme úterý, tak od 6 hodin večer jsou Šatníky s Veronikou Rupert a tentokrát Veronikou Duškovou.
0: A tentokrát taky něco pro mě.
1: No právě. Já totiž vím, Krištof se tady včera hodně vyznával ze svého šotoušství, ať už pozorování například třeba v letadel, že jo, Krištofe, tramvají, my jsme se tady včera dívali na evropský šampionát tramvajáctví.
0: Ve kterém připomínáme, jsme mistři Evropy.
1: Je to tak. Tak Krištof miluje módu.
0: Ano, je to tak, přátelé, já jsem modní guru.
1: Je to tak.
0: Jsem modní inspirací pro spoustu lidí a všichni, kdo mě znají, ví, že se vlastně jsem ten nejlépe oblékaný člověk v
1: naší
0: redakci. Okolí, ano. No, samozřejmě Bořek to přehání, ale ano, mám to rád.
1: No, počkej, přehání. Ty podle mě jsi jeden z mála lidí v této redakci, který kdy vůbec byl na Prague Fashion Week.
0: Je to pravda a zároveň si myslím, že možná bychom našli ještě pár, protože vím o pár kouscích v naší redakci, kteří mají také zájem. No, přátelé, Mercedes-Benz Prague Fashion Week, tak to je místo, kam se Veronika Rupert vydala a poví vám určitě v nejnovější epizodě, jaké kousky byly k vidění, co se nového děje ve světě módy. No rozhodně je lepší, že vám to bude říkat Veronika než Bořek.
1: No přesně, já jsem teda chtěl říct než my dva, ale Bořek má na sobě, do toho takhle hodil.
0: Bořek
1: tak
0: má na sobě tričko s citronem dneska.
1: No a
0: ale pozor, to je ještě to lepší, protože to je bílé tričko, na kterém je jenom takový malý citronek. Existuje potom ještě jiné tričko a to je tričko, které je
1: zaplavené
0: citrony, že tam není ani tričko, je to jenom citron.
1: Hele, o mým módním vkusu se bavit nemusíme, protože je samozřejmě nadstandardní a unikátní, ten tvůj jde víc s dobou, takže poslouchejte Šatníky dneska v 6.
2: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Šatníky. Dnes od 6 večer na rádiu Wave.

0: Dovol, abych se vrátil k mému úvodu z dnešního dne, kdy jsem říkal, že 22. září,
1: ano,
0: což je dnes, bývá obvykle podzimní rovnodennost. Mhm. Ale věci se trošku změnily, přátelé, protože podzimní rovnodennost začne až v noci ve 2 hodiny ráno, takže vlastně už by se dalo říct, že bude 23. září.
1: A to je takoby, to jsi prostě vyhodnotil jako dostatečně zajímavou informaci, kterou jsi chtěl přinést do vysílání Radia Wave.
0: No jistě, tak protože je dobrý vědět, kdy je rovnodennost, ne? Protože potom se tam například vrací slunovraty a takové věci, všechno se to trošku posunuje, keltové jako, musíš se podívat pořádně na Stonehenge, abys věděl. Dokonce v našich zeměpisných šířkách bude podzimní rovnodennost, ne, nastala letos podzimní rovnodennost v 6 hodin ráno a teď už to bude ve 2 hodiny ráno, chápeš? Pořád se to všechno posouvá, kamarád.
1: To je neuvěřitelné.
0: Já třeba, já jako tekoucí řeka.
1: Já třeba si tohohle prostoru, který tady můžu strávit v budově Českého rozhlasu a ve studiu Radia Wave, vážím mnohem více a proto se snažím přinášet skutečně podstatné informace.
2: Přátelé, to není normální, to není normální.
1: Dnes slaví 80. narozeniny Arnošt Goldflam, což je velká věc, ale pozor. Další velikánská věc. Božku Jouro, 60. narozeniny slaví Erdoğan Atalay. A to je kdo?
0: Erdoğan Atalay.
1: To je kontrolní otázka pro tebe.
0: To je Simír.
1: To je Simír Gerchán.
0: Tak já jsem chtěl poslat písničku panu Goldflamovi a teď už je tam.
1: Ale to nevadí. My se vrátíme k Arnoštu Goldflamovi samozřejmě. Ale jenom, že legendární postava seriálu Cobra 11, nesmrtelný Simír Gerchán, tak herec Erdoğan Atalay dnes slaví 60. narozeniny.
0: To bych mu neřekl.
1: To je neuvěřitelné, protože pro mě Cobra 11 je jako totální pozdní 90s dětství a hlavně teda jako přelomové časy 2001, 2003, 2004.
0: Když se na to dívat, tak musel být třeba 3
1: no
0: roky.
1: No teď
0: je.
1: Samozřejmě, jo. Právě úplně v nejvíc malinký člověk.
0: Jsou Krištofovi rané vzpomínky.
1: Ano, byl tam už tehdy Simír Gerchán a dneska slaví 60, tak to bylo trošku... Je mi tak nějak jako z toho smutno.
0: No tak podívej se, já tě rozveselím písničkou na počest Arnošta Goldflama z jednoho z filmů, ve kterém hrál, tady máš.
1: A pod dubem za dubem.

Jou, pešníci jsou povoláni to, jsou páni to, jsou páni lou. Pešníci z profese, nej, lepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v fůru. Žádnej jiné řemeslo, nikdy to jim neneslo.

0: krtej jsem krouby seď. V formáku na houni přepadli tě vráhouni. Lou, pešník je nesmlouvavý. Lou, ten ho strašně baví. Co šlo hned to nevydá, jelikož je nelida. Dubem za dubem, tam si na tě počíháme. Pod dubem za dubem, tam tě voškubem. Špatná věc se podařila, hru Basíla zvítězila. Tak to chodí na světě, na vzdorivší o světě. Lou, pešníci zpovolání, to jsou páni, to jsou páni. Lou, pešníci z profese, nejlepší jsou v okrese.
1: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
2: Hey, little milkshake, bitch.

0: Hoda, Heat, Southside, Future, taky Travis Scott rapper, taky herec. Objevil jsem ve filmu Odyssey.
1: Ten jsem ještě neviděl.
0: Ty jsi stále neviděl Odyssey.
1: Ne. Tak já pořád jsem chtěl jít do toho nejlepšího kina a vlastně nemám teď už moc času. A ty?
0: Takže ty to nejasný, já jsem to viděl právě v tom obrovském plátně.
1: Jo? Tak to ti závidím, třeba se mi podaří to napravit, nicméně asi ne teď, protože teď sice bude 9. hodina, ve kterém, nebo během které se ve velkém kině promítá stále Odyssey v 9 ráno, ale my tady budeme mít Gabrielu Muňozovou a její dnešní druhé zprávy.
0: Ano, zároveň vám ještě ale v téhleté hodině nabídneme nějakou tu piesoniku, třeba od domácí kapely Market, a potom si dáme taky Odessu a Mara a skladbu Bear Now.
2: Prague Art Week 26. Mezinárodní festival vizuálního umění od 24. do 27. září. Zdarma na více než 40 místech po celé Praze. Celý program najdete na www.prageartweek.cz. Partnerem festivalu je Radio Wave.
3: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
4: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
3: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
5: Co dneska děláte? Koulíte?
6: Přikuluji.
5: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
6: Ano.
3: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
4: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
3: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na Havel. www.rozhlas.cz.
7: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Jak jsme slíbili, tak je s námi ve studiu už Gabriela Muňozová a její dnešní druhé zprávy.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Ministerstvo spravedlnosti omylem zveřejnilo rodná čísla až 2 milionů lidí. Zjistil to server iRozhlas. Chyba byla v testovací verzi nového obchodního rejstříku, která byla volně dostupná na internetu. Dala se z ní získat třeba rodná čísla jednatelů firem nebo předsedů spolků. Resort po upozornění testovací verzi vyřadil z provozu. Česká národní banka od rána nabízí speciální 5000 korunu. Vznikla ke stému výročí vzniku Národní banky Československé. Lidé si ji můžou koupit na pobočkách v Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové. Bankovku je možné vyměnit za 5000 korun a platit lze pouze hotově. Na pražské pobočce čekaly ráno stovky lidí. V americkém New Yorku se dnes setká prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský a jeho americký protějšek Donald Trump. Informovala o tom agentura AFP. V New Yorku začíná všeobecná rozprava 81. zasedání valného shromáždění OSN. Na jeho okraji by se Trump měl setkat i s dalšími světovými představiteli. V pražském prostoru přístav 186.00 se od 7 večer koná poslední koncert letošní série Concerts for Sunset, který naváže na pravidelné poslechové procházky Nehudba nemíst. Vystoupí Mary C a Hiding Season, jejichž sety využijí také zvukové fragmenty zachycené v okolí Karlínského břehu.
1: Sport.
2: Čeští volejbalisté podlehli Belgii 1-3 na sety a na mistrovství Evropy skončili v 8. finále. Češi získali první set a druhou sadu dovedli se soupeřem do vyrovnané koncovky. Čeští volejbalisté, kteří loni na světovém šampionátu skončili čtvrtí, vypadli v 8. finále evropského šampionátu po druhé za sebou.
1: Počasí.
2: Dnes bude převážně oblačno, lokálně se vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty budou 12 až 17 stupňů Celsia, na horách kolem 7 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas a na Rádio Wave pokračuje ráno s Bořkem a Krištofem.
1: Rádio Wave. Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Fotbal to je hra.
1: A ten míč kuletý.
0: Věc je záludná.
1: Milí posluchači, otevíráme sportovní okénko. Není na co čekat, 9. hodina odbyla, lampa ještě svítila. My jsme ve zprávách od Gabriely slyšeli, že čeští volejbalisté bohužel vypadli z mistrovství Evropy po tom, co prohráli s favorizovanou Belgií. Jak jsem včera předesílal, že Belgie bude favorizována, tak oni svoji roli.
0: No, jsi odborník prostě.
1: No tak odborník úplně ne, hele, stačilo, že se dvakrát kliknout a pak si to přečíst. Ale
0: ano.
1: Nemusíme smutnit, sport nebo kola sportu se otáčí pořád dál. Začíná pohár Billie Jean Kingové, kde se utká 8 nejlepších týmů světa, mezi něž Česká republika samozřejmě patří, protože náš tenis se jako ženský tenis, o tom vůbec nemluvím, to je prostě takový ústřel, že máme tolik výborných hráček a když jedna na turnaj vypadne, další zaskočí, ale tak je to samozřejmě týmová soutěž, takže tady se to prostě bere trošku jinak. No a taky nám pokračuje Tip Sport Extraliga ledního hokeje dneska v předehrávce zápasy Pardubice Liberec a Sparta Mladá Boleslav. Tak Krištofe, prosím tě, Vítkovice.
0: Takový průřez vlastně všemi sporty si teďka nabídl.
1: No téměř ano. Mohl bych samozřejmě mluvit i o fotbalu, ale fotbal se v úterý moc nehraje.
0: No, normálně by se hrávala Liga mistrů, ale není to tak, protože je reprezentační pauza. Mm-hmm. My jsme si to už tady řekli. To, co je vlastně ve fotbale jako nové, tak to je lehká úprava nominace našich fotbalistů na zápasy s Chorvatskem, z Anglií, které nás teďka čekají v rámci Ligy národu, protože se nějací hráči zranili, tak se do reprezentace podívá třeba Václav Sejk, nebo třeba Ondřej Krič-Faluši, hráč, který působil v Baníku Ostrava, teďka v týmu Union Saint-Gilloa a také hráč, který v té původní nominaci nebyl, a
1: už tam je.
0: Za velkého jako nepochopení prostě odborné veřejnosti, nebo teda hlavně jako sportovních různých jako
1: komentátorů
0: a taky
1: glosátorů
0: jako mě.
1: A, tak to je spíš ten glosátor. No.
0: Tak už tam teda je, takže uvidíme.
1: A jméno jaké?
0: Ondřej Krič-Faluši.
1: Joha, já myslím, že vytáhneš ještě nějaký jméno z klobouků.
0: Ne. Takže uvidíme, jak to teda našim pánům půjde 26. září v úvodním zápase tedy proti teďka nechci kecat, jestli hrajeme proti Anglii nebo proti Chorvatsku dřív.
1: Myslím, že to proti Chorvatsku.
0: Myslím si, že hrajeme proti Chorvatsku dřív a je to můj takový smělý tip. Takže tohle to nás čeká, to samozřejmě rychle ověřím, aby to bylo úplně jako.
1: Tak já mezi tím jenom dodám, že ta liga
0: je to s Chorvatskem, ano.
1: Tak vidíš. Tak jsme to věděli, tak já jsem taky takový glosátor, komentátor sportu.
0: Ano.
1: Liga mistrů bude pokračovat zápasy až 13. října, takže si od ní dáme na chvilku.
0: Ano, pokoj. Je to tak, my budeme samozřejmě českému jedinému zástupci v této soutěži určitě přát Slavii Praha, která se představí ale v dalekém Baku.
1: Ano, no tak zpět k poháru Billie Jean Kingové, první zápas začíná dneska v 11 hodin.
0: To jsme zase dopoledne. U toho tenisu teď.
1: Ano, a utká se Karolina Muchová s Harriet Dartovou, takže držte palce naší borkyni. Před námi Toby, Fever Ray anebo Run for Short.

0: Krásné, dobré dopoledne, 9 hodin 20 minut, posloucháte ranní vysílání Rádia Wave, takže záleží, pokud máte ráno nebo dopoledne, což se liší podle toho, v kolik jste stávali třeba.
1: No a v kolik jste tak vstáváš?
0: Já jsem dneska vstával v 7.58. Ne, samozřejmě jsem stál trošku dříve. Přátelé, já jsem tady už s tím konfrontoval Božka ze srandy, ale myslím si, že tuhle informaci nemůžu nechat pro sebe. Československá filmová databáze, což je takové to místo, kam se možná vypravujete někdy, kdy jdete do kina na film, nevíte, tak si předem necháte trošku ovlivnit vaše uvažování o tom filmu na základě jeho ohodnocení, což vám zásadně jako by nedoporučuju dělat, protože si tím jako kazíte ten dojem dopředu. Mm-hmm. Já jsem viděl spoustu filmů.
1: A nebo tady... to ve vás vyvolá přehnané očekávání.
0: No ano, přesně tak. Já jsem tady viděl. No, není, ano, to máš naprostou pravdu. To je možná ještě horší, ano. Protože není jako vlastně největší ovlivnění, než když vám kamarád kdokoliv z okolí řekne, tohle musíš vidět, to je ten nejlepší film ano. na světě, na ČSFD má 90%. Jo. Jasně, ano, je to vykoupení z věznice Shawshank, je to fantastický film, ale nebylo by lepší podívat se na Shawshank s tím, jakože uvidím docela ano. v pohodě film jo. a pak najednou uá.
1: Ano.
0: Takže tak, přátelé, každopádně, žebříčky se už posunují v této šílené době, řekl bych, naprosto fantastickým směrem, takže vy dneska můžete nejen hodnotit filmy a podle toho tedy řadit v rámci jako jejich úspěchu nebo naopak toho, jak příšerné jsou. Každopádně jsou tady třeba takovéto žebříčky. Herci, které bych pozval na pivo.
1: No, počkej, a jako, jo.
0: A to je žebříček?
1: Ale tak to je nějaký hrozně individuální žebříček, ano. protože to se stavil prostě jeden člověk.
0: Ne, ne, ne, ne, ne, tam prostě jako může hlasovat každý, kdo je tam registrovaný, to aha, znamená stejně jako aha. ovlivňuješ ty filmy.
1: Jo, rozumím, rozumím.
0: Takže třeba tady, dokázal bys si tipnout, kdo by se mohl objevit v top 5?
1: Herci, které bych pozval.
0: Můžou to být čeští, ale světoví samozřejmě.
1: Které bych pozval na pivo.
0: Ano, ano, ano.
1: Bořek Joura.
0: Bořek Joura v tom žebříčku není, nebo alespoň je možná, ale není v první pětistovce.
1: Tak já nevím, tak Keanu Reeves.
0: Ano, jo? Tak to je hned jednička.
1: Fakt?
0: Fantasticky. A to potvrzuje to, co se ozrovna Keanu Reevesovi hodně říká, že je to vlastně úplně obyčejný normální chlápek. Spousta fotek v New Yorku třeba jezdí metrem a vůbec nevyužívá možnosti všech limuzín a tak dále. Já dokončím tu pětici, je tam Brad Pitt, je tam Johnny Depp, je tam Ryan Gosling a je tam Jim Carrey. Já bych šel teda s Keanem, s Jimem, s Johnnym.
1: Asi, s Ryanem.
0: Jako s Ryanem bych nemusel nejnutněji jít, ale rozhodně bych šel s...
1: Víš, kam bych šel s Ryanem Goslingem na fotbal?
0: S Ryanem Goslingem na fotbal?
1: No.
0: Dobře, tak ano. Herci, které bych pozvala
1: na
0: rande. Tam je Ryan Gosling na prvním místě.
1: Aha, tak Leonardo DiCaprio.
0: Ten tam není, člověče.
1: Protože už jsem starý.
0: Je tam Henry Cavill, Superman, že jo, novej. Je tam Keanu Reeves.
1: A?
0: Dokázal se dostat do obou těchto žebříčků, stejně jako Johnny Depp.
1: Hmm.
0: A pozor, je tam taky Pedro Pascal, no tak, obrovská tak. jako postava, že jo, posledních let. Takže...
1: A přitom nejspíš drobnější.
0: No a pozor, teďka.
1: Ne, už ne.
0: Poslední, dáme. Je tady spousta těch žebříčků, jo. Herci, jejich hraní nejvíce postrádám, tam je třeba Alan Rickman, nebo Heath Ledger, nebo Robin Williams, nebo Louis de Finet, takže to si myslím,
1: ne?
0: že se shodneme, Robin jo. Williams. No a potom je tady třeba herci, kterým bych odmítl pozvání na rande, ale pozor, herci, s nimiž bych dokázal žít na opuštěném ostrově.
1: Keanu Reeves.
0: A to se mi líbí. Je tam na druhém místě Keanu Reeves. Ale počkej, Božku, zamysli se,
1: no.
0: s jakým hercem bys nejradši chtěl žít na opuštěném ostrově?
1: S někým, kdo hral toho, buď Trosečníka,
0: ano.
1: Tom Hanks.
0: Ano, je to Tom Hanks, ale pozor, tady si dovolím ještě další jméno. Je tady Johnny Depp na čtvrtém místě, ale pozor. V top 5 hercích, s nimiž bych dokázal žít na opuštěném ostrově, je na 5. místě Jeffrey Epstein.

0: Krištofe, já se omlouvám, tohle možná bude takový jako vstup, který spoustu lidí bude považovat za zbytečný, ale já využiju toho, že ty jsi věděl Odysseu na rozdíl ode mě.
1: Ano.
0: A jaká je tvoje recenze, když jsme se bavili o tom portále, na kterém jsou filmové recenze?
1: No, já samozřejmě jsem měl obrovské očekávání, o tom jsme se přesně bavili, jak to může.
0: Proto
1: a nemůže.
0: Jsi zvolil obrovské plátno.
1: Ano, tak už jenom, že tady vznikl takový hype kolem toho, že tenhle ten zrovna film chtějí všichni vidět v tomhletom sále. No. A jako já tomu rozumím, protože ten zážitek skutečně jako je epický, ale teda můj dojem z toho byl, že je to až moc, protože bylo to příliš hlučné, bylo to jako příliš

0: jako moc.
1: V jaké řadě jsi seděl?
0: V druhé třetině, jakoby někde na úrovni třeba dvou třetin až prostě poslední třetiny toho sálu, takže vlastně jakoby i docela dobré místa v rámci vzdálenosti od toho plátna. A vlastně ten dojem z toho byl, že i kdybych šel do menšího kina, tak bych si to užil určitě docela hodně. No a po stránce příběhu, já jsem jako veliký fanda...
1: Tak to je naspojilovaný, že to každý zná trochu.
0: Ano, příběh samozřejmě každý trochu zná. Já to mám ještě specificky tím, že můj táta jako mořeplavec, tak mi prostě vyprávěl jako dítěti samozřejmě Odysseu v příběh a znal jsem to jako dopodrobna. To, že třeba přesně Skylla a Charybdis tam vlastně byly jakoby... poměrně málo, že tam sirény vlastně jsou taky vlastně jako velmi, velmi jako krátce a fokus je úplně na jiné příběhy z toho jeho návratu na Ithaku, což mě vlastně překvapilo a vlastně mi to jako vůbec nevadilo, bylo to úplně v pohodě. Definitivně jsem se zamiloval do Matta Damona, protože jsem ho nějakou dobu prostě jako osobně, ne že nemusel, ale nevyhledával jsem filmy s ním.
1: Všiml jsi, že Matt Damon má vždycky problémy s návraty?
0: Jo?
1: No tak jako Rok na Marsu, jo. Wayne Ryan se ztratí někde za frontou, tady prostě se vrací jako do Řecka. To...
0: Každopádně jako fenomenální jeho rozhodně výkon, velmi se mi líbil taky Tom Holland, který tam hrál samozřejmě.
1: Spidermana.
0: Ano, ten tam hrál Spidermana, Robert Pattinson, ten tam hrál zase Batmana. Takže to mě jako jediné zarazilo, že vlastně Christopher Nolan do té jako historického příběhu toho starověkého Řecka a toho zasadí ty jako moderní postavy, ale myslím si, že komplikovanější, složitější divák pochopil, že vlastně ve skutečnosti nešlo o Batmana a Spidermana, ale že to byl tedy Telemachos a Robert Pattinson tedy taky stvárnil, teď už si nepamatuju ten název té postavy. Každopádně za mě určitě ano, go to film, takže vidět ano, zároveň ale si myslím, že mi trošku uškodil ten obří hype toho,
1: takže jsme
0: všichni
1: toho.
0: Běžte do toho obřího sálu s tím fantastickým zvukem a fantastickým plátnem. Ano, je to samozřejmě jako velmi působivé, až bych řekl dech beroucí, ale vlastně, když to zpětně vidím, tak bych klidně zůstal prostě na Letné a zašel bych si do kina tam, takže...
1: Jasně. Dobře, takže tak díky.
0: Moje hodnocení, nevím, jak teďka momentálně se Odysseus ještě prostě hraje.
1: Já si myslím, že se ještě pořád hraje, ale mě si právě pomohl v tom tímhle střízlivým racionálním.
0: No, střízlivým takhle jako.
1: Tak bylo to naprosto střízlivé, milí posluchači. Tak si mi pomohl v tom, že vlastně nemusím mít FOMO, když to nezvládnu v tom velkém sále. A teď už si ten film budu, nebo vyberu si to, kdy ho uvidím, jenom na základě toho, kdy já mám čas, ne kdy je tam volno. Tak děkuji ti za to.
0: Není vůbec zač.
1: Doufám, že děkuji i posluchači. Před námi Young MA. Hello, baby!

0: fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
1: Modeláři. Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem již dnes od 9 večer
0: na rádiu Wave.
2: Já mám rád!

0: Milí posluchači, Lily Ellen dohráváno a my už tu ve studiu nejsme sami. Je tu s námi i Bára Millerová, což je kurátorka a ilustrátorka festivalu Lustr, což je festival ilustrace, který se koná od 24. do 30. září v prostorách Holešovické tržnice. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj, krásné ráno. No tak zveme vás tentokrát na velmi příjemnou akci na Praze 7 v Holešovické tržnici, ale jak jsme zjistili taky v Letohrádku, všecko si řekneme. Pokud by teď poslouchal někdo a o Lustru slyší poprvé, nebo na něj spíš zapomněl a třeba říká, jo, tam jsem vlastně chtěl vyrazit vždycky na konci září, tak co ho čeká?
1: No tak hlavně totální nášup ilustrace a komiksů překvapivě. My se zaměřujeme na takovou jako mladou progresivní dramaturgii. Snažíme se vyhledávat nový talenty, který ještě nejsou úplně okoukaný, nebo lidi, kteří ještě v Čechách nikdy nevystavovali, ale to se nám to podařilo docela měrou vrchovatou, takže se můžete těšit i na takový velký mezinárodní hvězdy, jako je třeba Liam Cobb, Rebecca Valente nebo Christobel Schmal. Ale máme tady taky spoustu začínajících i dost už etablovaných talentů z Čech.
0: Mm-hmm. Festival začíná za dva dny. Vstupenky se kupují na jednotlivé dny nebo na celý festival, nebo jak probíhá tady ta organizační věc?
1: Vstupenky jsou na celý festival a v rámci něj je potom i část doprovodného programu v rámci té vstupenky zdarma, jako jsou třeba Luster Talks, během kterých právě vystavující a třeba taky zahraniční nakladatelé prezentují svoji práci osobně, což je vždycky tak takový hezký, že se tam ta komunita jakoby potká osobně a můžete vidět, co je jakoby za tím procesem tvorby. To je vždycky v sobotu a v neděli v pozdním odpoledni od 5 večer. A zároveň pak ještě máme řadu doprovodných programů jako workshopy a tak a ty se bookují ještě zvlášť.
2: Představuju si, že teďka jsem na Praze 7, vcházím do tržnice, je tam spousta těch míst, spousta těch hal, tak já přicházím, vejdu do jedné z nich a třeba najednou vidím Krajina 2.0, což je ta hlavní výstava, tak kdybys popsala, co mě tam bude čekat, jak vlastně třeba vypadají i ty interiéry, v jakém duchu se to celé nese, jak nejvíc nalákat ty, kteří by na tohle chtěli teďka vyrazit.
0: A já to ještě trošku zpřesním, vejdeš konkrétně do haly číslo 17.
2: Ano, dobře.
1: Jo. Jakoby co, jaká atmosféra na člověka dejí.
2: Ano, fantastická nemyslíš. Určitě, předpokládáme.
1: No, jasně, a progresivní. Ne, a ty prostory sami o sobě jsou strašně hezký. Holešovická tržnice je prostě technická památka, krásně zrekonstruovaná, nebo oni to pořád jakoby postupně rekonstruují, ta sedmnáctka je opravdu už krásně zrekonstruovaná, takže je to moc hezký výstavní prostor, ale my jsme do něj letos zanesli trochu bordelu, protože ta hlavní výstava Krajina 2.0 je zaměřená na krajinu v době antropocénu, na to, jak člověk mění krajinu kolem sebe, někdy k lepšímu, někdy k horšímu a jak to vlastně ilustrátoři a komiksoví tvůrci reflektujou, čeho si všímají, co třeba dokumentujou, anebo taky vystavujeme spekulativní komiksy o krajinách a světech budoucnosti, kam ty trendy, které dneska jakoby pozorujeme okolo sebe, můžou vést, což mi přijde extrémně zajímavý. A v rámci tohohle tématu jsme tam vnesli trošku takový trošku špínky odpadků plantů. Ne, odpadků ne, ale takový ty estetiky jako... Mm-hmm. Okrajů, takhle bych to řekla.
0: No, ty jsi v týmu od roku 2021, tohle je 13. ročník letos, čili nějakých 5 let, takže jsi začínala někde u Lustru 8. Jak se proměnila celý ten festival? Roste, přešlapuje na místě, nebo prostě...
2: Zmenšuje se chtěl zeptat.
0: No, jak se to prostě proměnilo?
1: Jasně, no, tak pro nás je teďka v posledních letech strašně velký téma, jak udělat ten festival udržitelný, protože když jsem nastoupila, tak ten festival neustále rostl, ale zároveň jakoby nerostly nějak ani lidský kapacity, ani finanční prostředky, zvlášť v posledním roce teda spíš naopak.
0: No vidíš, takže se to...
1: jak víme od Ministerstva kultury a... takže pro nás prostě bylo důležité se zaměřit teďka spíš na kvalitu než na velikost a trošku přepracovat tu dramaturgii tak, aby jsme prostě zachovali maximální kvalitu, přivezli opravdu prvotřídní tvorbu, neokoukanou, zajímavou a zároveň to jakoby nemůže růst do nekonečna.
0: Přirozeně. No a když jsme u toho zachovávání maximální kvality, tak co bys vypíchla v programu?
1: Mm-hmm. No tak já se třeba osobně, jako ono je vždycky hrozně těžký vybrat nějakou
0: samozřejmě,
1: jednu věc,
0: jasně.
1: Ale já se osobně strašně těším na workshop Rebeky Valente, což je mladá italská komiksová tvůrkyně, kterou jsem objevila na jaře na veletrhu dětské knihy v Bologni, kde docela zazářila fakt a ona hodně experimentuje s médiem komiksu, jako vůbec, co se s komiksem dá dělat, maluje je ručně, jsou to takový rozplývavý kvašový malby s ohromnou atmosférou a hodně pracuje s mimolidskýma perspektivama, takže komiks, který bude představovat letos na lustru, úplná jakoby premiéra, on za chviličku vyjde v jednom italském nakladatelství, tak tohle bude jakoby první preview, světová premiéra, tak to je komiks z perspektivy mravenců, vyprávějí ho mravenci, což mi připadá hrozně zajímavý, je to teďka docela velký jakoby trend v komiksu, právě ty mimolidský perspektivy.
0: A inspirovala se samozřejmě, inspirovala se u Ondřeje Sekory, že je to tak?
1: No to úplně ne, ten Sekorův komiks je hodně vlastně antropo centrický, nebo jakoby, že ty zvířátka jsou tam vlastně hodně lidi,
0: jasně.
1: Což tady se jako tolik neděje a opravdu spíš se snaží jako hodně vcítit do toho, jak to jako, jak ten svět vlastně vypadá z téhle perspektivy, no.
0: Dobře, tak ten workshop bys vypíchla. Já se chci zeptat jako otec dvou dětí, jestli je ten program i pro děti někdy.
1: Jo, většinou ho soustředíme na dopoledne, kdy mají děcka ještě víc energie. Je tam kromě těch workshopů je tam i jedna výstava. Vždycky máme jednu výstavu v tom, na tom festivalu, která se jmenuje Dětský koutek, která je jakoby speciálně pro dětský návštěvnictvo. A tu letos připravila Adriana Kolda se značkou Totemo. Jsou to takový velký stavebnice, velkoformátový, který ale nemá jedno správné řešení, ale děti si vytvářejí svoje vlastní, svoje vlastní kreativní řešení. Je to hodně jakoby otevřený sandbox způsob prostě hraní si s tou stavebnicí.
2: Lustrfestival.cz, to je místo, kde se dozvíte veškeré podrobnosti, možná ještě zmíně, jestli máte i nějaký sociální sítě, kde vás můžou případně lidi hledat. Hádal bych něco ve stylu Lustrfestival na Instagramu třeba.
1: Je to přesně tak.
2: Takže i tohle to je to místo, no a my jsme si ve vysílání Rádia Wave povídali s Barborou Millerovou, kurátorkou, taky ilustrátorkou o letošním lustru, který se kvapem blíží, 24. září začne, 30. září skončí v Holešovické tržnici a taky v tom Letohrádku. No tak my budeme ti přát a celému týmu, ať se to letos hezky vydaří a ať se všem všechny ilustrace moc líbí.
0: Díky.
1: Díky, vidíme se tam.
2: Ahoj.

0: Loud One Fitus Izomandiasem nám uzavírají druhou vysílací hodinu ranní show s Krištofem a Božkem, no a za chvilku už Gabriela Muňozová a její dnešní poslední zprávy. Do té doby Amelie Siba nebo Young, tak posloucháte, jak jsem říkal, ranní show s Krištofem a Božkem.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Pot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
5: Hey, you're listening to Radio Wave and we are from Tame Impala.

Yeah, Spider.

0: Young Tak dohrává, milí posluchači, 10. hodina odbyla, lampa ještě svítila a Gabriela Muňozová pro vás má dnešní poslední zprávy.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Zprávy Rádia Wave.
2: Rádio Wave.
1: Zprávy.
3: V Praze ode dneška znovu jezdí lanovka na Petřín. Dopravní podnik obnovil provoz po 2 letech. Opravil trať a koupil nové prosklené vozy pro 120 cestujících. Lanovka bude jezdit každý den od 7 ráno do 10 večer. Jednorázová jízdenka zdraží ze 60 na 100 korun. Pro cestující s dlouhodobými jízdenkami pražské hromadné dopravy se ale nic nemění. Vědci Libor Šmejkal a Tomáš Jungwirth z Fyzikálního ústavu Akademie věd dostanou dnes ve Štýrském Hradci nejvýznamnější evropskou cenu za fyziku, EPS Europhysics Prize. Mnoho držitelů tohoto ocenění později získalo i Nobelovu cenu. Čeští vědci objevili novou třídu magnetických látek, takzvané altermagnety. Ty by mohly zrychlit například ukládání dat. Stanice CNN, MS Now a server Politico oznámili, že podávají žalobu proti vládě amerického prezidenta Donalda Trumpa. Důvodem je omezení jejich přístupu do Bílého domu. Trojice médií uvedla, že takový krok je v rozporu s prvním dodatkem americké ústavy, který mimo jiné garantuje svobodu tisku. Lidé můžou ode dneška až do pátku navštívit v brněnské Káznici festival performativního umění Faktor K. Vystoupí na něm celkem 14 českých uskupení. Každý den festival nabídne program složený z divadelních představení, koncertů a diskuzí. Představí taky novinky z alternativní tvorby napříč kulturním spektrem, včetně studentských projektů.
1: Sport.
3: Závody mistrovství světa vozů Formule 1 budou od příští sezóny o 15 kilometrů kratší. Piloti tak místo současných 305 budou muset zdolat 290 kilometrů. Schválila to komise seriálu.
1: Počasí.
3: Dnes bude převážně oblačno, lokálně se vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů Celsia, na horách kolem 7 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas. Na rádiu Wave stále posloucháte Ráno s Božkem a Krištofem.

0: Tak Krištof si právě ohnul mikrofon. No dobrý, děkujeme. My jsme v první hodině dnešní ranní show mluvili o tom, že v 6 hodin jsou šatníky s Veronikou Rupert. Ten díl se bude týkat Mercedes-Benz Prague Fashion Week a na módu bych rád navázal i ve spojitosti se sportem, protože, jak víte, za necelou hodinku začíná první utkání českých tenistek na Billie Jean turnaji, což je turnaj v tenisu a tam se ty
1: Billie Jean Kingové.
0: Ano, děkuju. Tam se ty tenistky při slavnostním nástupu představili v úborech, v outfitech, kterým prostě dali asi stylisti nebo návrháři nebo. No a české hvězdy se na společenskou party oblékly do poměrně konzervativních šatů. Aspoň to si myslí jako komentátoři a diváci nebo lidi, co sledují tuhletu akci. Šaty českých tenistek vzbudili údiv. Kdo je obléká? Jdou na funus, píší fanoušci. Je tady skutečně vidět fotka na serveru sport.cz, jak jsou tam nastoupeny, mají takové černé prostě splývavé šaty a já si říkám, no tak jasně, tak vypadá to trošku smutně, tak schválně, jo, protože lidi úplně jako velebí to, co na sobě měla třeba reprezentace Velké Británie, tak se jdu o trošku níž a tam stojí prostě jakoby ženy v černých šatech. Víš, jakože to, jak, já teda asi nevidím moc velký rozdíl.
1: Ty jo? Já taky ne.
0: Tak vidíte.
1: Já to hlavně nehodnotím.
0: Ty seš opravdu, ty seš kanon, člověče. 100 lidí, 100 chutí, mně se líbí všechny
1: ty šaty.
0: Já řeším
1: tu sportovní stránku věci a přeju si, aby jsme navázali na ten vele úspěšný tenisový rok, který máme. Vlastně ukazuje se teďka po aktuálně dohraných Davis Cupových turnajích v Praze, že my jsme prostě už opravdu zase zpátky na tom pomyslném jako tenisovém vrcholu, aspoň teda jako v uvozovkách, protože samozřejmě něco k tomu ještě chybí, ale blízká se na velmi dobré časy, ať už v žebříčku WTA našich tenistek, nebo i v žebříčku ATP. No, teď tedy aktuálně budeme znovu sledovat ten ženský tenis a budeme držet palce našim sportovkyním, aby uspěli na turnaji Billie Jean Kingové.
0: Ano, a aktuálně budeme poslouchat novinku v playlistu od Ebo, což je 36-letá německá reperka s kurdskými kořeny, která vydávala třetí dlouhohrající album, ze kterého je tady ten track Arbajat.

0: Jim Bros. Patřil jsi někdy mezi Jim Bros?
1: Úplně ne, kámo.
0: Já taky ne. Což to jsou lidi, kteří osvětilo pečují a pravidelně cvičí, ale tohle to jim nepřináší jen pocity spokojenosti. Musí si prostě obalit hradbou svalů. Chodil jsi někdy do posilky?
1: Právě že ne.
0: A byl jsi tam někdy? Jako vůbec?
1: Byl jsem se tam podívat jednou a protože vím, že můj kamarád, to je hodně, to je třeba 15 let zpátky, to je nějaký vyšší gimpl.
0: A to bylo 5, ne? Třeba.
1: No, asi tak nějak. A on s tím prostě přišel do školy, že začne jako posilovat, začal tehdy nosit najednou, jako všichni jsme nosili ty skateový hadry, že jo, a on nosil najednou jako kabát, a tak se stylizoval se trošku do toho jako roláka, tak se stylizoval jako trošku staršího prostě chlápka a ty svaly. A já jsem s ním jednou právě byl v posilovně a pamatuju si, že když jsem, že to bylo skutečně jako když je písnička Leoše Mareše Svalnatec, jak tam pozoroval všechny a on jenom s tou tyčí, tak já skutečně jsem tam jako přišel a vlastně mě to prostředí úplně jako se zhnusilo. Já jsem to prostě nerozdýchal. Vlastně jako všichni tak jako nabušený a teď já tam takový jako rachitický kluk, že jo, který tipnul to cigáro v 15 prostě před tou posilkou a šel teda dovnitř jako najednou něco tam jako předstírat, jako dělat. No a od té doby jsem podle mě posilovně nebyl a jako já jako chodím z Bros sportovat, takže Sport Bros, jo, ale Sauna Bros taky, ale Gym Bros ne, no. Ty seš na tom jak s...
0: Já jsem byl v posilovně asi třeba 5x v maturitním ročníku.
1: Takže tady opravdu skutečně vzpomínáme. No, takže počkej, byl někdo z nás v posilovně třeba v posledních jako 5 letech?
0: Já určitě ne.
1: Ne.
0: Já
1: v posledních 10?
0: Ne.
1: Já ne.
0: Já se strašně stydím cvičit před lidmi. Já i doma, když si chci udělat prostě nějakou tady 7-minutovou rozcvičku, typu dám si prostě 20 dřepů a 20 kliků a 20 lehsedů a nevím, zaskáču si panáka nebo něco takového, tak já to musím dělat sám v té místnosti. Já prostě nesnesu, když se u toho na mě někdo dívá, protože si u toho připadám jakoby extrémně stupidně.
1: Jo. No, tak vidíš, mě teďka na mě zaútočil můj telefon s algoritmy na kalistenické cvičení a říká, a vždycky tam je nějaký týpek a řekne, jako on to říká anglicky, ale já to řeknu česky,
0: děkujeme,
1: protože anglicky už tolik neumím. On vždycky řekne, jako když začneš tento týden,
0: jasně,
1: tak do půlky listopadu seš řecký bůh,
0: jo,
1: a podobně. A stačí jenom každé ráno 15 minut tohle, vykašli se na posilovny a tyhle věci, stačí jenom tohle a seš prostě tak.
0: Tak to zkus a třeba se ti změní přístup k životu.
1: Já jsem si říkal, jestli se třeba nevychallengeujeme jakoby spolu, bráško.
0: Jsme mohli bráško. Takže teď už
1: kdybychom si dali jako fotku na Instagram Radia Wave, jakoby na začátku třeba listopadu a na konci listopadu.
0: Jo,
1: ve slipech.
0: Ve slipech. Dobře, tak nabídneme to velmi.
1: Vezme si ty s tím citronem, ty slipy.
0: Přirozeně.
1: Přirozeně tam rozhodně bude.
0: Tak to určitě navrhneme našemu oddělení. A teď už zpátky k sérii Stělesnění Adély Šponerové. Ve druhé epizodě uslyšíte, co mladé muže vede ke zneužívání léku a poruchám vztahu k tělu a jídlu. Tady vám nabízím krátkou ukázku. Celou epizodu najdete ve vašich podcastových aplikacích nebo u nás na webu.
2: Když jsem na sociálních sítích zveřejnila výzvu, že hledám muže, kteří pravidelně cvičí a vnímají tlak fitness kultury na svůj vzhled, zareagovalo jen několik lidí. Byli mezi nimi i Adam a Petr. Při setkání na mě působí suverénně. Oba jsou mladí, svalnatí, tváří se zdravě sebevědomě. V hlavním městě studují prestižní vysoké školy. Nikdy by mě nenapadlo, že právě oni o sobě pochybují. Zajímá mě, jak vypadá jejich každodenní rutina. Kolik prostoru v jejich životě zabírá cvičení a přemýšlení nad vlastním tělem. Bavím se o tom s Adamem.
3: Když nemám nad čím se učit nebo nad čím jiným přemýšlet, tak ta posilovna, jako to jsou ty 2 hodiny toho času jako pro sebe, který mám.
4: A znamená to teda, že jinak v nějakým běžnějším režimu každý den fakt máš ty 2 hodiny cvičení?
3: Dřív jsem to tak měl, protože jsem chodil do té posilky 6x v týdnu. Teď to mám tak, když jako nemůžu jít, tak nejdu, ale snažím se tam najít prostě ten čas, protože vím, že zase přijde období, kdy nebudu moc chodit a pak zase to bude horší mentálně, než to je teď, kdy můžu chodit. Tady se snažím proto jako udělat maximum a i když mám prostě školu pozdě, tak po škole si tam prostě skočím. Já říkám 2 hodiny, samozřejmě je to variabilní, takže někdy stačí fakt jako dorazit a něco se tam odcvičit a člověk se hned cítí líp. Nejvíc produktivní, co vždycky jsem, taky když jsou prázdniny. Minulý prázdniny jsem začal běhat, což bylo takový zpestření, protože ta posilovna taky v to furt nejde, jak jenom chodit a zvedat železo.
2: Podobně mi svůj přístup k pravidelnosti a intenzitě cvičení popisuje i Petr.
5: Je tam obrovský rozdíl mezi tím, kdy jsem se cítil fakt jako v tom píku, kdy jsem byl tak jako nafouknutý, ty svaly byly zatěžovaný, jedl jsem hodně a cítil jsem se velký a cítil jsem to, že když jsem přišel, nebo když jsem se oblíkal, když jsem se slíkal, tak jsem věděl, že ten pocit je. A pak naopak, když jsem zhubnul, a to bylo taky spoustukrát, tak to hodně šlo do nějakého jako sebevědomí. Že vlastně jsem najednou ztratil takový bezpečí. Mně přijde, že ty svaly jsou takový bunkr. Když je mám na sobě, tak jsem bezpečně sám se sebou. A když jsem je neměl, tak najednou jsem byl takový odhalený, takový zranitelný. Potom vlastně, když už byla nějaká příležitost se sléknout před někým, tak jsem se v hlavě hodně pral s tím, že se necítím vůbec dobře a že vlastně se nechce slíkat.
6: Stělesnění. Série o trendech, které tvarují naše těla a životy. Série Stělesnění poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. From the night.

0: Have it from the night,
1: G-code curtain in this one.
2: Český rozhlas. Rádio Wave.
3: Děláme vlny.

0: Milí posluchači, mohli jste to slyšet i ve zprávách Gabriely Muňozové, a sice, že lanovka na Petřín je po rekonstrukci opět v provozu. Lanovka na Petřín je vlastně nejstarší lanovka na území Čech, byla postavena v roce 1891. No a teď dostala nový design od designérky Anny Marešové a dneska je poprvé spuštěna.
1: Ano. Obrovská záležitost. Já teda musím říct, když jsem poprvé viděl ten design těch nových lanovek, protože je to přeci jenom technologická věc. Tak jsem vlastně měl takový pocit, jako že jsem čekal něco úplně jiného, že mi to přišlo takový strašně jako basic, jakože hrozně
0: a odkaz ke kořenu.
1: Čím víc jsem to jako viděl, jsem říkal vlastně jo, teď, ale takhle to dává smysl, pak jsem četl nějaké rozhovory právě s Annou Marešovou a říkal jsem si jo, tak takhle se mi to vlastně hrozně líbí. Takže to jako velmi teda dovolím si tady tohoto subjektivní zcela hodnocení, absolutně pouze moje a jen. A když vidím ty lidi, kteří se účastnili té první jízdy, tak si vlastně říkám, že chápu to nadšení, protože jako
0: to nemusíš šlapat
1: všichni
0: ten kopec.
1: Jsme to jeli, ne? Všichni ano. Máme nějaký, a to nemusí, to se nebavíme jenom o Pražácích, bavíme se vlastně o všech jako Češích, že minimálně o tom, že Petřínská rozhledna jako pod sebou tu lanovku má, tak to ví všichni.
0: Ano.
1: I zdravíme třeba do Horní Cerekve, nebo do Horního Maršova, a nebo do Dolní Lutyně, nebo jestli takovýhle místa existují, doufám.
0: Myslím, že jo.
1: Tak tam to všichni ví.
0: Ano.
1: Stejně jako to ví na Pankráci. A já musím říct, že se asi půjdu vypravit, že se asi projedu lanovkou, akorát to klasicky počkám si na ten první hype, až jako opadne, no, jako s planetáriem ve Stromovce. Jsem ještě nebyl a je to už třeba půl roku ready, ne?
0: Tam já už jsem byl vlastně dvakrát. No, chci k té lanovce říct ještě to, že má takový moderní, zajímavý, zábavný hravý prvek.
1: Aha.
0: A sice, že když se ty lanovky míjí uprostřed na tom,
1: tak na sebe mrknou
0: a nikdo neví, je to tam nastavený prostě, že to rozhodne počítač, že jedna lanovka jakoby mrkne, jakoby blikne na tu druhou a ta, na kterou bylo mrknuto, tak zčervená vevnitř.
1: Já.
0: Takže to je takový odkaz k tomu, že Petřín je vlastně místem, kam se schází zamilovaní, tak tohle tomu ještě tato růž dotváří.
1: Je a zároveň na sebe tramvajáci, tramvajačky jako samozřejmě mávají, nebo kolikrát blikají blinkrem, že jo? A vzhledem k tomu, že tahle ta lanovka je absolutně jako automatická, samořiditelná, respektive není tam žádná lidský obsluha, není tam lidský faktor přítomen prostě ve voze, tak
0: kromě
1: tam to pozdravení tam teda zůstalo zachované touto cestou. Takže můžete se svážet, kdykoliv budete chtít, od 7 hodin do 22 bude každý den v provozu, s výjimkou snad nějakých možná údržbových situací a tak dále, to všechno vždycky na stránkách dopravního podniku asi budete vědět. A no, lanovka je v provozu takhle, v intervalu 10 minut a já se těším, až se svezu. Se svezu s Bořkem.
0: A já bych právě jel v tom, co jde proti tobě.
1: A budem se hádat a budem sázet na to, komu to dosvítí.
0: Ano.
1: OK, tak jo.

0: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Dnes od 17:30 večer na rádiu Wave. Český rozhlas.
1: Rádio Wave.

0: Fat Dog, Call It What You Want na vlnách Radia Wave v 10 hodin, skoro 46 minut posloucháte. Teď už skoro dopolední vysílání Radia Wave,
1: za chvilku
0: taky
1: show.
0: Martina Foldinová ve studiu, takže my se na ní velice těšíme. Božku?
1: Ano.
0: Jak se máš?
1: Mám se skvěle, proč se ptáš?
0: Jen tak mě to zajímá.
1: Jo, aha, no dobře. Tak já se mám samozřejmě skvěle. Můžeme se pustit do naší rubriky Koktejl.
0: Ano.
1: Respektive zabrousíme na náš oblíbený server, kde Michal
0: Mlinář... Já jsem našel 7 témat, takže mě by zajímalo, které z těch témat si zařadil ty, protože mě jich zaujalo skutečně hodně. Jsme na novinkách samozřejmě v rubrice Koktejl, tak pojď.
1: Lupič vykrádal obchod, ano, a zvládl u toho i obsloužit zákaznici.
0: To jsem tam měl
1: taky. Jako svatý grál toho výběru, co tam je připraven. Tohle konkrétně se psal Michal Mlinář a jedná se o situaci z malého obchodu v argentinském městě Chipolety, asi tak čte, kde došlo na začátku září k loupeži. Zatímco mladý muž kradl, tvářil se jako prodavač a neměl problém obsloužit nic netušící ženu.
0: Ano, je to vlastně přesně tak, jak si to představujete. Přišel vykrást večerku a najednou do toho obchodu někdo přišel, tak on ho obsloužil. Jediný, co mě na tom jakoby zaráží, že paní se nechá obsloužit tím jakoby lupičem, který samozřejmě má zakrytý obličej. Takže představa, že jakoby kdybych to měl teď ilustrovat tady v českých podmínkách, vcházíš někam do nějakého malý sámošky, večerky, vejdeš tam a obsluha tam jako trošku pobíhá po krámu, vybírá nějaký věci a ty si jdeš koupit tu svoji nějakou, nevím, limču a zakuklený prodavač.
1: Jestli to dělá dostatečně suverénně, víš co, třeba nechtěla jakoby
0: ofenzivní. Možná, že paní věděla, o co jde a zahrála to tak, že prostě nechtěla, aby lupič poznal, že ona ví, že on ví, neví, že ona ví. Chápeš? Takže tak.
1: Nebo nechtěla být ofenzivní a řekla si, aha, tak třeba má nějakou mastičku a tak tímhle si to jakoby střebává.
0: Takhle jsme vám to dokázali fantasticky ilustrovat, mnohem lépe to ilustruje samozřejmě ten záběr z té kamery, který můžete právě v rubrice Koktejl najít. Já musím říct, že pan autor Michal Mlinář hodně fušuje Jardovi Zbožínkovi do řemesla, protože dokáže přinášet skutečně velmi kuriózní zprávy z celého světa, že my samozřejmě čekáme na další nálož těch kulturně populárních věcí, určitě i v zítřejším ranním vysílání, kdy se tady opět, přátelé, setkáme takhle s Božkem.
1: Skutečně, ty mi bereš slova z úst, teď už Fulcrum anebo Questy.

0: Krásné dopoledne, málem jsem řekl ráno, milí
1: posluchači. Ty máš ale energie také na závěr.
0: Tak to víš, to už mám před sebou. To je takový ten boost, jak si připadáš třeba nemocný, pak přijdeš do nemocnice a najednou nic není. Že?
1: Aha, tak. To neznám. Martina Foldinová s námi ve studiu, ta má také energie na rozdávání. Nazdar!
2: Ahoj!
1: No ale podívejte se, přátelé, to je...
2: Profesionál!
1: Ano, profesionál.
0: Každým coulem. Prosím tě, ty během vysílání ve 2 hodiny Brambora s vejcem Suchlý Veselková. Tak tušíš hosta, nebo říkal ti Aleš něco?
2: Ne. Aleš jsem neviděla ani nepamatuju.
0: Tak dneska se ti to asi...
2: To bude radost.
0: To bude, pane,
2: 14 hodin odpoledne.
0: Vy, jak se říká, ústa nezavřete.
2: Jo, Aleš měl totiž v letošním roce taky zánět ledvin, takže on hodně rád...
0: Počkej, jak taky, ty taky?
2: Já jsem měla před měsícem zánět ledvin, víš, proto jsem tady hodně dlouho nebyla, Božku.
0: Já tady taky hodně dlouho nebyl.
2: Ale ty zpracoval, no.
0: No, ale právě, že ne tady. Takže...
2: No, nevadí. Každopádně Aleš měl zánět ledvin, myslím, že v letošním roce a on rád mluví o svých nemocech, takže tak. My si popovídáme spolu.
0: Dobře.
1: Kdo by vám jako tak dával třeba, kdybyste měli si představit reálnou postavu třeba tady v rámci jako naší země, koho byste chtěli do Brambory s vejcem, aby přišel, tak já bych řekl, že Martina by si přála Fakulta. Nechtěla by si Fakulta v Bramboře s vejcem.
2: Tak ten žije ale na Slovensku.
1: Tak
2: že?
1: Já to počítám, takže i když teďka se bavíme v poslední době třeba o Adéle, které se hodně daří, tak mám tendenci si jako přivlastňovat
2: dobře,
1: úspěchy. Takže Fakult, ale troufnu si teda tvrdit, tím, že my nevíme, tak my nemůžeme nikoho vyloučit, ale myslím si, že na 99% Denis Bango nebude dnes v Bramboře s vejcem.
2: Tuším, že spíš ne, no.
1: Takže bohužel, ale můžete si připomenout jeho fantastický, skoro bych řekl až fenomenální rozhovor, který právě vedla kolegyně Martina Foldinová, takže si ho najděte klidně.
2: Na YouTube.
1: A kdyby Bořek Joura byl pohotovým moderátorem, tak už by teď Fakulta dal do playlistu. Protože ale není, tak my se loučíme. Martina si ho určitě dneska...
2: Na konci směny.
1: Určitě si ho dneska Martina někam zařadí. My se loučíme, přejeme vám krásný a pohodlný a příjemný čas s právě poslechem Rádia Wave.
0: Martino, prosím, hlavně potom pozdravu Jardu Petříka.
2: Běžte domů, prosím
1: pa,
2: vás.
1: Čau. Čau.
3: Lunchmeet Festival. Lunchmeet Festival. Od 23. září do 27. září v Angali, Planetu a Národní galerii v Praze. Vystoupí Autekre, Safety Trance, Zora Jones, Umru, Absami a Valentina Magaletti a další. Advanced Electronic Music and New Media Entertainment. Lunchmeet Festival. See you dancing. Mediálním partnerem je Radio Wave.
4: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Ahoj, tady Karolína Berenová, posloucháte Radio Wave.

Ahoj, hezké dopoledne. Karolina Beranová nebo Swank Mami, tak to byla muzika, se kterou jsme započali další hodinku vysílání u nás na rádiu Wave. Je úterý 22. září, máme 7 minutek po 11. dopolední. No a to znamená, že za mikrofonem už teď můžete rozpoznat další čerstvý nový hlas. Martina Foldinová vás zdraví z našeho proskleného studia na rohu Vinohradské Balbínovy. Tradičně tady pro vás budu až do dnešní 3. hodiny odpolední. No a za tu dobu stihneme spoustu různorodého programu. Už za chviličku po 11. vám pustím třeba ukázku z naší cestovatelské a outdoorové Casablanky, kam tentokrát dorazil cestovatel a ultraběžec Jan Rendl. Kam se vydal a o čem byla řeč v aktuální Casablance, prozradím už za okamžik, ale můžu slíbit, že do té 3. odpolední na řadu přijde třeba taky ukázka z naší Riviery, tedy ze záznamu debaty, kterou jste mohli zažít naživo letos v létě v zámku Troja. Živě si budu telefonovat s Banánem, tedy s jedním z moderátorů našeho pořadu Modeláři. No a na závěr mé směny po 14. odpolední na řadu přijde taky pravidelná rubrika Brambora s vejcem. To znamená, že těšit se můžete už teď na hlasy Aleše Stuchlého a Ivany Veselkové. Tolik k programu, co se týče redakčního obsahu Rádia Wave, ale my zpátky k muzice. Slovenský rapový Kulomet Gleb už za chviličku, ale taky jiholondýnský experimentální hiphopový kolektiv Nukuluk. No a teď už míříme na rapovou scénu. Před námi reperka Fatnuch Wigway, která spojila síly s Tierou Wack a dala vlastně vzniknout nové verzi své skladby Queen, která je teďka v takové oprášené nové verzi. Pojďme si ji pustit, užijte si ji.

0: slovenský rapper a taky Commander Ground, co se týče produkce. Tohle byla jejich společná skladba Puff, teď na vlnách Rádia Wave. No a kdo ví, třeba budete dost Puff taky z následující ukázky, která míří za cestovatelem a ultraběžcem Janem Rendlem, který se vydal do Jižní Ameriky oběhnout jezero Titicaca. Nejdřív tedy cestoval po Peru a aklimatizoval se na velkou nadmořskou výšku v peruánských horách. Z bolivijské strany pak vyrazil na samotný běh kolem slavného jezera, a to v nadmořské výšce přes 3800 metrů nad mořem. Jak to celé dopadlo? Poslechněte si jeho vyprávění v nové epizodě našeho cestovatelského podcastu Casablanca. Já vám teď pustím krátkou ukázku.
1: Oni tam podle mě nikdy nikoho běžet neviděli, aspoň z toho, co jsem pak třeba měl možnost se s nima bavit. A já jsem běžel, viděl jsem je kolem cesty, oni tam pasou ty ovce, pasou krávy, obdělávají pole a najednou vidí, jak k ním přibíhá nějaký bláznivý gringo, už od pohledu bělejší a má neočekávanou rychlost, na kterou oni tam nejsou zvyklí, tak jako nakráčeli k té cestě a začali tleskat, začali povzbuzovat, vůbec nevěděli, co tam dělám, a bylo jim to jedno. V Jižní Americe je velice běžný, že se něco slaví, že jsou nějaký slavnostní průvody, třeba s kapelou. Takhle jsem třeba potkal obrovský průvod, který šel po silnici, a ten celý zastavil a začali tleskat. Jo, nebo v další vesnici, tak tam bylo asi 20 lidí, kteří spravovali cestu, tak zase to stejný, ještě mě poplácávali po zádech, chtěli si se mnou plácnout. Takže krásný.
2: Jako chlapi s krumpáčema.
1: Ano, chlapi s krumpáčema, prostě nechali krumpáče a byli hrozně nadšený, že tam mají něco, o čem se budou ještě týden bavit. No, nějaký zpestření. A stalo se třeba, že zrovna jsem měl nějakou krizi a to ti vlije tu energii dožil, prostě tady ta bezprostřednost jejich, protože oni jsou takový.
2: Jakou roli pro tebe má podpora z domova? Možná ta slova podpory byla důležitá i v samotném závěru té cesty, když jsi skončil o něco dřív, než jsi představoval, a k plnému oběhnutí jezera Titicaca ti pár desítek kilometrů nakonec chybělo. O jaký moment šlo, proč ta cesta skončila předčasně, řekněme, a co právě i třeba ta podpora odsud z Česka nebo lidí píšících hlavně česky v komentářích pro tebe znamenala v tu chvíli?
1: No, musím říct, že bylo těžký skončit. Bylo těžký skončit, tím spíš člověk by asi očekával, že mě bolelo koleno, bolela noha, ale já jsem takhle fyzicky svalově byl úplně v pohodě, mě vůbec nic nebylo a mohl bych v tomhle směru běžet klidně dalších 700. Jenomže ta vysoká nadmořská výška tak má svoje úskalí a kolem jezera Titicaca je vlastně v období sucha jedno z nejsušších míst vůbec na zemi. Jo, ta vlhkost je tam úplně minimální, když vlastně se jenom trošičku vzdálíš od toho jezera, neběžíš přímo kolem něj, ale jsi třeba schovaný za kopečkem, tak je tam vlhkost třeba jenom 20%, což je hrozně málo, a tady to sucho ti vytahuje veškerou vodu z plic, z průdušek, a postupně každý další den je tam toho míň a míň a míň. A najednou mě začalo škrábat prostě na těch průduškách, byl to fakt jako záchvatovitej kašel, já jsem s tím bojoval několik posledních dní, až to došlo do fáze, kdy prostě už jsem si říkal, tohle na hraně toho, kdy si můžu uhnat nějaký trvalý poškození, kdy to je něco, co už nechci obětovat, kdy už to je něco, co nechci riskovat, za to mi prostě přece jenom tohle to už nestojí. A musím říct, že pak vlastně po tom konci přišla úplně ta největší vlna té podpory. A musím říct, že mě to mile překvapilo. Tak jak občas člověk si tá na sítích výsměch za to, že něco nezvládl. Víme dneska, že lidi dokážou být jako extrémně zlí, extrémně nepřejícní. Tak musím říct, že si nevybavu ani žádnej jako zlej komentář, žádnej hejt, ale opravdu vlastně jsem dostal spoustu jako pochval nebo obdivu za to, že jsem měl tu sílu skončit, což jako mě hrozně potěšilo. Jo, že samozřejmě to chlapský ego chce to dotáhnout do konce. Chtěl jsem to dotáhnout do konce a prostě v té hlavě bylo, teď to jako spláchneš do záchoda, ale nakonec jsem to tak necítil. Já pro sebe samotného jsem nakonec zjistil, že to jako kdybych to oběhl. Není to, že by mi tam něco chybělo.
3: Casablanca. Svět na dosah v cestovatelském podcastu Pavla Sladkého na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Domácí kytárky, tohle je formace I Love You Honey Bunny v úterním stále ještě dopolední na rádiu Wave a mou milou potěchou je teď ve studiu, v našem proskleném studiu na rohu Vinohradské Balbínovy přivítat taky jeden další hlas, který už jste, pokud jste poslouchali ráno, mohli zaznamenat. Je tady se mnou naše zprávařka Gabi Muňozová. Vítej, ahoj.
1: Ahoj.
0: My spolu koukneme na web rádia Wave, tentokrát do sekce Wave News, no a budeme si pokládat, nebo budeme i našim posluchačům a posluchačům kam pokládat důležitou otázku, a to sice, jestli se bojí stárnutí. Protože pokud ano, tak vás možná teď v následujících minutkách úplně nepotěšíme, protože nedávná studie zjistila, že strach ze stárnutí paradoxně způsobuje rychlejší stárnutí. Takzvaná gerontofobie tak není jen psychologickým problémem, ale může zanechat vlastně i fyzické stopy. Tak Gabi, jak častý je ten strach ze stárnutí? Bojí se ho všichni?
1: Určitě je to něco, co trápí hodně lidí, to pozoruju i z konverzací s kamarádkama. A podle studie výzkumné společnosti Ipsos z roku 2019, kterou provedli v Německu, tak se stárnutí bojí každý druhý Němec. Čtvrtina z nich řekla, že to tak mají kvůli strachu ze smrti blízkých. Další se báli třeba bolesti nebo sociální izolace. A je hodně zajímavé, že podle výzkumnice Tatiany Schnell se stárnutí bojí hlavně mladší lidé. Podle ní ti starší k tomu už častokrát přistupují s mnohem větším klidem.
0: Jak vědci zkoumali dopady vlastně takovýchto obav?
1: Výzkumný tým vyspovídal víc než 700 žen a hodně z nich popisovalo úzkosti ze zhoršujícího se zdraví, atraktivity a plodnosti. No a pak se vědci podívali na vzorky jejich krve, aby změřili biologické stárnutí pomocí genetické analýzy. A tak právě zjistili, že vyšší úzkost ze stárnutí je spojená s rychlejším biologickým stárnutím. A vlastně to dává smysl, protože pokud si k tomu stárnutí internalizujeme negativní postoj, tak nám pak všechny známky stárnutí, všechny vrásky vytvářejí chronický stres a ten zas urychluje proces stárnutí. Ti autoři studie ale zdůrazňují, že k tomuto efektu by mohly přispívat i faktory životního stylu. Třeba jsem ve stresu ze stárnutí, tak víc kouřím, piju alkohol a tím pádem rychleji stárnu.
0: V čem je ten strach specifický právě u žen?
1: Podle hlavní autorky té studie, Mariany Rodriguez, se ty obavy ohledně stárnutí u žen projevují různými způsoby i kvůli společenským ideálům krásy nebo kvůli vícenásobné zátěži, protože ženy ve středním věku mohou žonglovat hned s několika rolemi současně, jako je výchova dětí a zároveň péče o stárnoucí rodiče. A pak, když třeba vidí, že starší členy rodiny onemocní a ví, co to znamená, tak se toho taky začnou bát.
0: Teď ta nejpodstatnější otázka na závěr, co s tím máme dělat?
1: Podle vědců je nejlepší naučit se akceptovat to stárnutí jako přirozenou součást života. A lidi, co to dokážou a dál i v tom vyšším věku žijou aktivně a smysluplně, tak prý prožívají pozdější fáze života nejlépe. Jak to ale konkrétně udělat, aby se náš vnitřní postoj ke stárnutí změnil, to už ti vědci neporadili.
0: Ty jsi na samém začátku zmínila, že máš pocit, že je to součást vlastně to stárnutí a strach ze smrti do nějaké míry, třeba i součást konverzací mezi tvými kamarádkami v nějakém tvojem okruhu. Je to téma, nad kterým ty sama někdy běžně přemýšlíš?
1: Určitě a přijde mi to dost problematický v tom, že mě je 23, mám kamarádky podobného věku a že už teď se o tom bavíme, to mi přijde šílený. A myslím si, že do určitý míry za to může marketing. Taková ta snaha prodat i mladým holkám různý krémy proti vráskám a různý SPF-ka, ne proti rakovině, ale právě proti těm vráskám, že tohle všechno k tomu hrozně pomáhá.
0: Zajímavá rovina. Já se přiznám, že nad smrtí spíš přemýšlím v kontextu asi svých blízkých. Nikdy jsem nad ní nepřemýšlela nějak extrémně, možná ve vlastní identitě nebo kolem sebe, kolem svého života. Spíš nad tím přemýšlím se strachem a koukám se na ty blízké. Takže každý vlastně k tomu přistupuje trošku jiným způsobem. Každému se to ale z nás nějakým způsobem honí v hlavě.
1: Přesně tak.
0: Gabriela Muňozová se mnou ve studiu. Moc ti děkuju. Ahoj.
1: Taky děkuju. Ahoj.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Okouzlující svět lesů, luk a jedinečných tradic na východě Česka.
2: Zůstaly tam pařezy, které museli vykopat, podle toho je ten název ty kopanice.
1: Úchvatná krajina plná života, malebních záchoutí a lidských příběhů. Cestopisná série Přírodní divy Bílých Karpat.
3: Co si víc můžeme přát, než být součástí toho.
1: Premiéra ve čtvrtek večer na ČT2 a v iVysílání.

hudebníci a taky ex-partneři na jedné společné skladbě Vampiros. Tohle byla katalánská diva Rosalía a Rau Alejandro na společném tracku teď v úterním stále ještě dopolední na Radio Wave. No a před námi je rovnou další hudební zastávka, která je zároveň kulturním typem, protože před námi projekt Computer Kill, za kterým stojí brooklynský hudebník Noah Shippers. Ten ve své tvorbě tak nějak propojuje postpunkovou energii, dark wave, taky synth pop. Teď vydal novinkový single Dry Spell, který doputoval i k nám do pravidelné rotace. Těšte se na docela energické tempo synťáků, které vás chytí a nepustí. No a prý se taky velmi brzy dočkáme jeho nového EPčka, kterého bude pak právě single Dry Spell součástí. Jak už jsem zmiňovala, má to být taky koncertní pozvánka, k té se dostaneme právě teď, protože Computer Kill teď míří úplně poprvé v životě taky do Evropy, do evropského kontextu, na evropská pódia, bude jako předskokan amerického hudebníka Maxe Fraye na jeho aktuální podzimním turné. Jedna z těch zastávek bude právě i 18. října v Praze ve vršovickém podniku Kafe v lese, takže pokud vám teď bude jeho zvuková paleta sympatická, určitě si zapište do svých deníčků, diářků, co jsem se koukala, lístky do vršovického Kafe v lese jsou stále k dispozici, jsou stále k prodeji, takže si je můžete kouknout. Připomínám, bude to v rámci aktuální tour amerického hudebníka Maxe Fraye, to je umělec, hudební producent, skladatel z Orlanda na Floridě, taky poměrně v elektronickém žánru, takže můžete kouknout, můžete se připravit a připomínám datum 18. října a pražský podnik Kafe v lese.

0: zpěvačka Máří, která nabízí single Jak je možný, který vznikl k příležitosti její výhry v naší hitparádě Neobjevený starter. Tak pokud by vás zajímala i videopodoba, můžete dohledat na YouTube Rádia Wave. Je úterý 22. září, dnes slaví svátek všichni s krásným jménem Darina. Takže pokud tě některá z vás poslouchá, tak naprosto tradiční zdravice, přání všeho nejlepšího. No a slíbím právě všem Darinám u nás v playlistu ještě jednoho hudebníka, mému srdci blízkého hudebníka z Británie, Samfa, a jeho skladba Spirit 2.0, ještě do 12. hodiny, do toho pravého poledne u nás v playlistu, tak ještě jednou všechno nej všem Darinám. No a Samfa míří právě pro vás.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Reconnect, hudební konference a klubový festival Reconnect se už po šesté vrací do Brna. 1. až 3. října, 3 dny, 12 klubů a víc jak 40 koncertů. Lokální scéna i mezinárodní hosté. Můžete se těšit na 5.8G, MAT213, Floex, Similivin Live, Tuji Konoriko, Young Widows a spousta dalších. Reconnect zahájí ve čtvrtek 1. října koncert Tata Boys v klubu Fléda. Mediálním partnerem je Radio Wave. Více info na reconnect.cz.
3: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

hutný beat, který vás skoro povalí. Tohle jsou White Pony, Rico Dan a Flo Dan na společném tracku Do It Like Me. Máme po 12. hodině, konkrétně 7 minutek po pravém poledni, takže krásné a příjemné úterní odpoledne vám přeju z našeho proskleného studia. Máme tedy po 12. hodině, čeká nás zase další program, krom výtečné muziky, ať už to budou novější nebo starší kousky u nás v pravidelné rotaci. Na vás čeká taky třeba živý telefonát, už za chvilku budu volat kolegovi z našeho hudebního pořadu Modeláři, tentokrát se mnou bude na drátě na dálku Banán, který vám prozradí, o čem bude z Brusu nová dnes večerní epizoda našeho hudebního pořadu. No a než budu telefonovat, tak vám nabídnu několik hudebních zastávek. Bude to Age, taky Kuba Kajfoš, a.k.a. Laser Viking se skladbou True Love už za chviličku. No a teď už americká hudebnice má velká oblíbenkyně Kay Flay, která se teď vrátila s novým singlem Ends. Vlastně Kay Flay vydala svoji poslední dlouhohrající desku v roce 2023, pak si stihla založit vedlejší projekt, s tím vydali vlastně debutovou desku v letošním roce, někdy na začátku roku, odskočila si vlastně od toho kytarového zvuku víc k elektronice, houseu, no a teď se právě Kay Flay vrací k té svojí solové tvorbě, no a na té novince Ends se vlastně vrací k té zvukové paletě, která byla zvyklá pro její tvorbu předchozí, právě k té solové. Textově je to dost zajímavé, doporučuji poslouchat pozorně, tady se obrací vlastně k takové destruktivní povaze moci, jak sama říká, ta skladba vychází vlastně z rozčarování z toho, co dělají korporace, vlády a miliardáři a zároveň si ale na druhou stranu připouští určitý vlastní podíl na tom, jak moc jsme ochotni ničit svět kolem sebe. Pojďme si pustit její letošní singlovku, tady je skladba Ends v podání hudebnice Kay Flay.

0: can do is itches.
1: Listen, just remember this, yeah? I made millions off my rapping ability. You made millions off capping and imagery.
2: Rapper H teď na vlnách Rádia Wave, ale my se teď společně na okamžik posuneme k jiným hudebním žánrům, protože každé úterý večer u nás ve vysílání můžete pravidelně poslouchat hudební pořad Modeláři. Nejinak tomu bude dnes od 9. hodiny večerní a právě proto už mám na horké lince, takže na telefonu v živém vysílání kolegu Banana. Moc tě zdravím, ahoj.
3: Ahoj Martino a zdravím všechny posluchače Rádia Wave.
2: Budu mít na tebe tradiční otázku. Jaké máš úterý? Jaký máš den? Jak se ti vede?
3: No výborně, teď jsem zrovna v jednom obchodě a kupuju si tady veganský burger, abych si mohl udělat nějakou dobrou večeři, takže se mám docela dobře a přemýšlím, co všechno do toho burgeru ještě dám.
2: Tak já tě nebudu zdržovat příliš dlouho od toho přemýšlení. Nebudu tě zdržovat příliš dlouho, ale zeptám se, zmiňovala jsem novou epizodu hudebního pořadu Modeláři, ta vypukne dneska v 9 večer. Já přesně vím, že budete mít nějaké speciální hosty, tak bych ráda věděla, nebo to posunula i našim posluchačům a posluchačkám, kdo za vámi dorazí.
3: No, dorazí za náma kapela Pakosteň a to úplně jakoby kompletním složení. Se nám celkem dlouho nestalo s Viktorem, že bychom měli vlastně celou kapelu ve studiu a ono je to vždycky jako zajímavé, hlavně proto, že tam vznikají takové dynamiky, které se jinak třeba nevyjeví, jo, když je tam jeden nebo dva členové. Mm-hmm. A mnohdy jsou i někteří členové překvapení, co zazní od jejich spoluhráčů a tak dále. Dá se na to velmi dobře reagovat a většinou to bývá, krom toho, že se dozvíme spoustu zajímavostí, i celkem zábava. Tak si myslím, že dneska tomu nebude jinak.
2: No a když je řeč o kapele Pakosteň, můžeme jí vlastně představit někomu, kdo třeba vůbec netuší, co to je za kapelu?
3: No, je to kapela, která v současné době funguje v Praze, ale její členové jsou z různých koutů, dokonce nejenom České republiky, ale i Slovenska. Vlastně polovina kapely je původem ze Slovenska, ale v Praze už fungují docela dlouho. A je to kapela, která míchá vlastně dost jako extrémní hudební styly, jako je metal nebo punk, nebo konkrétně u toho metalu třeba black metal, ale jak se dozvíme v tom rozhovoru, tak oni jsou celkem hodně otevření jakoby tomu nasávat ještě všechny možné hudební inspirace a tak ta nová deska sice zní docela hodně black metalově a přísně, zároveň je i hodně poetická, ale může to být u té další nahrávky třeba úplně jinak.
2: Zmiňuješ přísná, ale poetická, tak čemu se třeba věnují ve svých textech?
3: Já si myslím, že jsou to hlavně takové jakoby osobní črty, které vychází z nějakých jakoby vzpomínek a je to vlastně všechno přetaveno do takových jakoby až jakoby krásných jakoby básnických obratů. Je tam hodně melancholie v tom, ale jsou to vlastně jakoby primárně nějaké věmy a vzpomínky, které jsou tedy zpracované pomocí těch slov a samozřejmě i hudby do takového dost jako intenzivního celku, který si myslím, že přes svoji zdánlivou nepřístupnost by mohl docela hodně lidí donutit vlastně o spoustě věcí přemýšlet v dobrém slova smyslu.
2: Co si z toho rozhovoru s kapelou Pakosteň odnášíš? Co ti třeba vyvstane jako první informace na mysli? Co ti přišla zajímavá?
3: Přišel mi zajímavý třeba způsob, jakým kluci tvoří, že přišla mi tam vlastně docela taková symbioza v tom přístupu k té tvorbě. Přišlo mi taky zajímavé, že se shodnou na tom, že není jako úplně kam se hnát, není úplně jakoby potřeba chvátat. A to znamená, že ta jako nová deska jim přece jenom nějaké roky trvala, než jí dali dohromady. A potom je tam také ten přístup vlastně spolupráce. To znamená, že oni vydávají, kromě toho, že vydávají tu novou desku, ještě potom jakoby splitko, potom vyšel ještě takový čtyř split čtyřech spřátelných kapel, to znamená, že Pakosteň je kapela, která je vlastně hodně otevřená různým jakoby spolupracem v rámci scény a tam si myslím, že se nejvíc jakoby do toho jakoby tímhletím nejvíc to vnáší takový ten hardcore a punkový etos, který já mám rád a jsem rád, když to ty kapely mají takové nastavené.
2: Tak to máme úplně stejně. Přísná, ale poetická, tak taková je prý nová deska a kapely Pakosteň. Můžete poslouchat rozhovor právě se členy kompletní sestavou kapely Pakosteň v hudebním pořadu Modeláři. Startujeme právě v 9 hodin večer. večer. Banán byl se mnou na telefonu právě v tento okamžik, tak já ti přeju krásný zbytek dnešního dne a užij si ten burger, prosím tě.
3: Jo, děkuju moc, měj se krásně.
2: Ahoj.
3: Mějte se. Čau, čau.

Udržovat přátelství nebo dokonce navazovat nová může být v dospělém životě dost těžké, a to mluvím taky z vlastní osobní zkušenosti. No a právě proto, že to není úplně jedno.

0: Duché téma, tak se mu věnujeme i v aktuální epizodě našeho podcastu, ve kterém se věnujeme duševnímu zdraví, a to sice v nádechu, který můžete naladit ve vysílání Rádia Wave právě dnes od 19. hodiny. Tentokrát za naší moderátorkou Lucí Zajdou dorazila psychoterapeutka ve výcviku a lektorka Katarína Bieliková a padaly velmi důležité otázky, třeba to, proč je v dospělosti vlastně tak těžké dělat si nové kamarády, kde nové přátele hledat a proč mohou pomoci společné zájmy, jaké dovednosti z nás vůbec dělají dobré přátelé a jak začínající přátelství prohlubovat. Samé důležité otázky, kterým se teď aktuálně věnujeme v novém nádechu. Připomínám, startujeme právě dnes v 19 hodin.
1: Vyvětrej si hlavu. Poslouchej nádech na rádiu Wave. Lucie Zajda a její hosté. Dnes od 7 večer.

0: hudebník Pelmistry se skladbou Water teď pomalu ale jistě doznívá v úterním odpolední na Wave. No a před námi je další Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: No a tentokrát přináším pozvánku na zajímavý koncert, na který v skutku vřele zvu. Bavíme se o čtvrtku 24. září tento týden, kdy si můžete zajít do pražského karlínského přístavu 18600. Startuje se o 6:30 večer, no a můžete zažít hned trojkoncert. Monika Omerzu Midriaková je hudebnice, která na sebe výrazněji upozornila právě v projektu Monikino Kino, který založila kdysi s Petrem Markem z kapely Midi Lidi. Jejich společné debutové album Prázdniny vyšlo v roce 2014 na značce Slnko Records. Letos Monikou je její následující solový hudební projekt, se kterým vydala už několik desek v tom letošním. To bylo po dlouhé pauze album Cítit to všetko naraz, které určitě doporučuji k poslechu. No a zároveň o něm byla řeč i u nás ve studiu Rádia Wave, protože právě s Monikou Omerzu Midriakovou si povídal kolega Jarda Petřík, takže pokud se chcete třeba připravit na tento koncert, tak rozhodně doporučuji výpravu i na web Rádia Wave, kde můžete rozhovor dohledat buď v sekci On Air nebo pod medailonkem kolegy Jardy Petříka. Zároveň letos Monikou nebude jediný projekt, který vystoupí v pražském přístavu. Vystoupí třeba taky Kluk nebo Martin Šimek, takže pokud jsou to jména, které vás lákají, tak připomínám, koncert ve čtvrtek 24. září a pražský karlínský přístav.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: Mladý undergroundový rapper Gef, tedy Jonáš Krupka, se dal znovu dohromady s brněnským Carterem, za kterým za tímto pseudonymem stojí hudebník Petr Vodvářka, a nadělili nám taky společný track Formatic. To je skladba, která doznívá právě teď na vlnách Rádia Wave ve 12 hodin 4 a 50 minut. K tomu do 13. odpolední v playlistu ještě Berlin Manson nebo třeba hudebnice Olivia Dean. No a po 13. se pak vrátíme společně do letních měsíců za naší sérii Eventu Riviera.
1: Vygeneruj mi reklamu na queer divadelní festival.
2: Jako AI nemohu úkol splnit. To si musí lidé prožít.
1: Wild.
2: O queer lidech od queer lidí.
1: Chlípnice. Premiéra Daniely Špinar.
2: Lesby trpí láskou.
1: A divadlo krve.
2: Nejteplejší dny podzimu od 25. září ve Benuši ve Švehlovce.
1: Mediálním partnerem je Radio Wave.
3: Václav Havel, dramatik, který měnil divadlo, disident, který měnil dějiny a prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
4: Jsem trošku rebel.
3: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
4: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
3: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
4: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
3: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
5: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+.

domácí kytarovka Ghost of You nebo teď kanadská superhvězda The Weeknd se skladbou São Paulo, tak takový byl hudební start další hodinky vysílání u nás na rádiu Wave, a to po 13. hodině odpolední. Aktuálně teď máme 10 minutek po 13. hodině odpolední. Je úterý 22. září, což je poslední, pokud se nepletu, letní den letošního roku. Kalendář přímo přede mnou ukazuje, že podzim začne zítra ve středu 23. září, tak pokud vám to nějakým způsobem pomůže s prožíváním toho dnešního dne, že si vezmete ještě tenčí mikinu, až budete vybíhat ven, nedělala bych to, protože to počasí dneska je poměrně chladné, ale pokud by vám to nějakým způsobem pomohlo, nebo se aspoň můžete připravit na tu informaci nastupujícího podzimu, tak už o tom oficiálně víte. Další muzika před námi teď v následujících minutkách, ještě předtím, než vám pustím ukázku z debaty, která proběhla na letošní letní riviéře, tak do té doby v playlistu Fake Mink, nebo třeba teď domácí hudebník Toby se skladbou Pulse.

0: Rapper, hudebník Fake Mink teď v úterním odpoledni na rádiu Wave, ale před námi už ukázka z rozhovoru natočeného živě v rámci letošního ročníku projektu Riviera. Ten v srpnu přinesl hned trojici večerů v zahradách pražského zámku Troja. No a kromě hudebního a výtvarného programu se tu konaly taky tři besedy, z nich třetí vám teď přineseme i ve vysílání rádia Wave. Jejím tématem jsou sociální sítě versus kvalita. Publicista a síťař David Laufer s Norou Třískovou za PR Hard Noise Promotion a taky s režisérkou a fotografkou Aneškou Horovou uvažovali společně s kolegyní Terezou Havlínkovou na třetí letní riviéře o svých online návycích a taky schopnostech. Vy kompletní rozhovor můžete najít už teď a poslouchat na webu Rádia Wave v sekci On Air. Před námi je teď ale krátká upoutávka.
1: Takže na úvod mě zajímá, s jakýma sociálníma sítěma třeba v rámci svý odborný práce, nemyslím teda úplně osobně, ale v rámci toho, čemu se věnujete, jak se potřebujete propagovat nebo co je vlastně náplň vaší práce, tak pracujete a jak vám vychází vstříc nebo čím vás štvou, které máte rádi, proč, kde se vám dobře funguje a kde třeba už míň. Takže jestli už někdo máte připravenou odpověď, tak se můžete ujmout slova.
2: Jasně, díky, taky moc děkuju za pozvání, sice přichází podzim, ale ještě nám to vyšlo i to počásko docela hezky a takhle jsme se tady sešli v hřejivým kolektivu, doufám. To téma ale podle mě nebude tak hřejivý, protože nesnáším sociální sítě, navzdory tomu, že mi teda dávají obživu a nebýt jich, tak nemám práci, tak je to prostě každodenní jako sebemrskačství na to líst. A z téhle perspektivy teda tady budu přispívat, budu takový ten prostě zlej. Ale používám v práci, moje práce je dávat obrázky na Instagramy, Facebooky, Twittery, TikToky a všechny tyhle ty sítě. Takže každou z nich nenávidím jakoby specificky, tak o tom si taky pak asi můžeme popovídat. Ale některý mi připadá, že umírají, některý naopak mi připadají, že zase ožívají a každá má specifické cílovky a specifický způsob, jak člověk musí manipulovat to sdělení, aby se co nejvíc podbízel očím lidí a stejně tak, jako je záměrem těch firem udržet lidi na tom co nejdýl, tak bohužel i jakoby, řekl bych, kohokoliv, kdo promuje nějak svůj obsah na těch sítích, tak vlastně se snaží o to samý, což je takový toxický, ale co se dá dělat i v dnešní ekonomice takzvaně, že? Takže tak.
3: Já teda přímo moje práce, tak jakoby já nepracuji se sociálními sítěma, vyjma toho, že se jich nějak teda sama na nich participuju nebo je používám k nějakému vlastnímu promu, ale ať už teda z hlediska jako pracovního nebo nějakého osobního, tak používám asi hlavně Instagram a Facebook. Každá z těch sítí tak má prostě nějaký svoje specifika, jak říkal David, v tom, jako k jakýmu promlouvá publiku, jakým způsobem a myslím, že třeba hlavně hodně i z hlediska jako promování koncertů v rámci Hard Noise, tak tam je ten rozdíl a posun za těch posledních pár let vidět vlastně hodně znatelně, myslím, a to, jakým způsobem třeba fungují nebo nefungují facebookové eventy a jak ta síť je vlastně nějakým způsobem, jako čím dál tím víc nepřátelská nějakýmu, řekněme, jako organickému provozu a dosahu a že vlastně veškerý reach, tak si člověk musí nějakým způsobem platit a to prostředí se hodně mění.
1: Já teď dám slovo Anešce a chtěla bych jenom upozornit, že tihle dva se živí tím, že promujou věci a Aneška má nejvíc sledujících. Jo? Na svém osobním profilu.

když jsi mi ztratila našel jen otázky. Smyslel jsem, že když jít bez lásky, na tuhle bolest nejsou prášky. Myslel jsem, že když jít bez lásky,

0: evropských komunálních volbách volí asi polovina voličů. No a z mladých pak plánuje podle průzkumu Ipsos k letošním komunálním volbám určitě přijít 47%. Proč by mělo 20-letého člověka zajímat, kdo sedí v jeho rodném městě na radnici? A pomohlo by třeba snížení věku voličů na 16 let? To jsou otázky, na které dostanete odpovědi při poslechu nového Impaktu u nás na Radio Wave. Tradičně ho pro vás moderuje moje kolegyně Adéla Šponerová. No a tentokrát si právě na téma komunálních voleb pozvala do Impaktu novinářku Terezu Povolnou. Jejich rozhovor můžete slyšet dnes v premiéře ve vysílání Radia Wave přesně ve 20 hodin večer.
1: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové. Dnes od 8 večer na Rádiu Wave.

0: Český rozhlas. Český rozhlas. Radio Wave.
1: Děláme vlny. Děláme vlny.
2: Řekla mi to vyšší inteligence. Davide,

0: Petra.
1: Do sfér vyšších inteligencí nám teď dal ve vysílání Rádia Wave nahlédnout domácí hudební producent, kantor David Doubek alias Ventolin. Tohle tedy byla jeho skladba Vyšší inteligence v úterním odpolední na Waveu. No a my už míříme za dalším kulturním typem.
2: Kulturistán.
3: Kulturistán.
2: Kulturní typy Rádia Wave.
3: Kulturní typy na Rádiu Wave.
2: Kulturistán.
1: No a tentokrát mám pro vás tip v skutku zajímavý, rozhodně doporučuji návštěvu Lustr Festivalu, což je největší mezinárodní přehlídka ilustrace a komiksu u nás a taky dost jedinečná příležitost vidět to nejlepší a nejčerstvější ze současné ilustrátorské tvorby, a to na jednom místě. Letos se tedy pražský festival Lustr koná v Holešovické tržnici mezi 24. zářím a 30. zářím. Startuje se tedy už tento týden ve čtvrtek. Ta hlavní výstava letošního ročníku se nazývá Krajina 2.0 a bere si do hledáčku lidský vliv na naše prostředí. Proplétání přírody a kultury, krajiny silně ovlivněné člověkem a taky nové, nečekaně vznikající biotopy, jako jsou třeba stepní společenství na zarůstajících haldách vytěžené hlušiny nebo třeba rašící les na dně ukrajinské přehrady protržené během bombardování. Najdete v ní kresby přímo z terénu, paměťové mapy zajímavých míst i takové post-apo komiksy spekulující o krajinách budoucnosti. Za mě osobně víc než výtečné téma pro letošní Lustr Festival. Připomínám, festival ilustrace a komiksu Holešovická tržnice 24. až 30. září a opět na Holešovické tržnici.
2: Kulturistán.
3: Kulturistán.
2: Kulturní typy Rádia Wave.
3: Kulturní typy na Rádiu Wave.
2: Kulturistán.

0: úterním odpoledni na rádiu Wave pomalu ale jistě doznívá hudební projekt Foodhouse s trackem Kutná hora. No a do 14. odpolední vám slíbím ještě jednu hudební zastávku. Stát za ní bude formace Vampire Weekend s trackem Step, pak třeba taky ještě hudebnice Kim Gordon. No a zároveň taky připomenu, že od 14. odpolední na řadu přijde hlasová proměna, protože na pár minut mě tady ve studiu Rádia Wave naživo vystřídá Ivana Veselková a Aleš Stuchlý, tedy naše pravidelná rubrika Brambora s vejcem. Komu se bude telefonovat tentokrát, tak to už vám prozradí oni sami. Já se s vámi rozloučím teď na hezkou půlhodinku, no a potom se do vysílání zase vrátím. Tak za chvilku, Vampire Weekend.
1: Prague Art Week 26. Mezinárodní festival vizuálního umění od 24. do 27. září. Zdarma na více než 40 místech po celé Praze. Celý program najdete na www.prageartweek.cz. Partnerem festivalu je Radio Wave.
2: Špína. Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
3: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
4: Špína. Špína.
5: Pořad, který se vám zarije za nehty.
2: Špína.
5: Každý čtvrtek od 8 večer na Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: zase nějaká písnička. A to ne, tam, to tam nezůstane.
1: Rádiu bývají písničky, Aleš.
0: Dneska, Ivanko, dneska jsi mě nevytáhla z té bíry. Co se říká, láska neexistuje, nebo to se říkalo vlastně?
1: To, já nevím, co jsem říkala,
0: říkal jsi, že spravedlnost neexistuje.
1: Štěstí neexistuje.
0: Štěstí neexistuje, nic teda pardon, nic neexistuje. Nakonec teda vůbec nic. A prostě to, co říkala, dobrých lidí si vlastně ostatní lidi nikdo neváží.
1: No to se říkal ty a já jsem ti to jenom potvrdila.
0: To je strašně všem, přátelé. No nevadí. Každopádně začíná Brambora s vejcem, na tom Ivanka něco bazíruje, trvá, abych to řekl.
1: Já trvám na tom, aby pěkný úvod podcastu Brambora s vejcem, dobrý den.
0: A dneska mám pocit z toho, z té reakce, že ten host je takový slušňák trošku. Jo. Možná to bude jako šprton trošičku, neuvidíme.
1: Šprton, myslíš, no. A kdo pak je herec?
0: Je to krásný herec Antonio Šoposky, ahoj.
2: Ahoj.
0: Já musím pochválit, samozřejmě nějaký ulice Ordinace Polabí, ale on je výborný teďka v aktuálním seriálu Filter. Tam si zabil takzvaně, moc pěkně to dal.
2: Děkuju.
0: No, to my tady lidi nechválíme, to pak vystřihneme potom, jo?
1: Jo,
0: to
1: krásně si tam hrál, Antonio. Ale ty mluvíš, ty sedíš v sudu někde jako Diogenes?
0: Ano.
2: Ne, nesedím, taká, já mám jenom sluchátka.
0: Takové specifické akustické prostředí, no tak je to dobře slyšet, ale bylo takový zvláštní.
1: Je to takové, jako když mluvíš ze soudku.
0: Přesně tak.
2: Aha, dobře.
0: Utopený, trošku utopený, Antonio, nevadí. Prosím tě, představ se nám ve třech slovech, pro ty, co tě neznají, jakoby. Třeba my. Dobrý, to začíná to dobře.
2: Jídlo, spánek, odpočinek.
0: Jídlo, spánek, odpočinek.
1: Jídlo, spánek,
0: to posvěcujeme v podstatě. A co z toho tak máš nejradši? Kdyby jsi měl jako jedno z toho, co je pro tebe nejdůležitější v tom životě?
2: Jídlo, miluju.
0: Absolutně jídlo. Tak prostě řekni nám jedno svoje oblíbené jídlo, ale jenom jedno.
2: Ježiši. Kůře na paprice, ale musí to být ode mě.
0: Od tebe.
1: Kůře na paprice, Antonio, a ty sám si ho hezky. Umíš uvařit.
2: Se skromností vší vlastní, jako musím říct, že moje.
0: Pochválil se.
1: Tak. A pak si ho vaříš jako s kolínkama, nebo s knedlíčkem, nebo no, s čím pak si ho tak dáš?
2: Jo, těstovinama. Takový druh těstovin. Takový
0: malý kuliček. Tak snes bych to asi, Ivanko.
1: Já to mám docela ráda. Hele, a zkusí sundat ty sluchátka a mluv do toho telefonku normálně, jestli to bude lepší.
0: Zkusíme to.
1: A nebudeš mluvit jako ze sudu.
0: Varianta
1: dvě, a když to bude horší, tak si je zase nasadíš a bude to sud.
0: Antonio, halo.
1: Soudek, to je osudí.
0: Zatočme osudím a ukáž.
1: Ukáž, mluv.
2: Ano.
0: No,
2: je
0: tak,
2: to lepší?
0: No tak jako, je takový slabý zase, Ivanka, trošičku, zkusme to.
1: Slabý a mluvíš do toho?
2: Nebo teď?
0: Teď, no, teď. My to ladíme dneska, ale to miluju, tohleto, posluchači to miluju, to se ukázalo v nějaký anketě, to miluju.
1: Tak. A mluvíš do telefonku pořádně, jo?
2: Teď mluvím pořádně do telefonu.
1: Tak ten kluk mluví pořádně do telefonu.
0: Neznělec.
1: Hele, co je tvůj oblíbený pozdrav a proč?
0: Někoho potkáš na ulici a?
1: Ticho.
2: Čau.
0: Šau.
2: Je to konzervativní, nudný, ale prostě neurazí to, no.
0: Já jsem slyšel jako šel místo čeho, takže takový spíš šau možná dokonce než čeho. No, takový šau.
1: Hele,
0: a co je tvůj oblíbený zvuk?
2: Můj oblíbený zvuk?
0: No, co jako máš rád, co ti dělá dobře na duši, nebo na čemkoliv.
2: Zvuk, když se zapne PlayStation, tak to udělá takový specifický
0: takhle,
2: zvuk.
0: Jo, to je hezký zvuk.
1: Takže znáš, rád zvuk? Hraješ.
0: Počkej, umíš ho napodobit trošku, Antonio, ten zvuk, kdyby se mu udělal? Jak to je?
2: Takovej.
0: Takhle je, no, a je talentované, hele, on hrál na saxofon, do dramaťáku chodil, to všechno o něm víme tohle.
1: Na saxofonek, jo. Hele, a máš rád vítr?
0: Máš rád vítr?
2: Vítr? Ne, moc ne.
0: No, taky ne.
2: Moc
0: ne. Většina mladých lidí si všímám, že nemají rád vítr a já ho nenávidím. Přímo
1: no,
0: ten vítr.
1: A tím jako Aleši dovozuješ, jako že jsi mladý. Jo?
0: No. On chtěl něco říct, co jsi říkal k tomu větru?
2: Že je takový invazivní.
0: Invazivní, ano. I vánek už je invazivní, souhlasím.
1: Invazivní. A nesvědčí...
2: Vánek ne, letní vánek v pohodě.
0: Ten jedinej teda.
2: Podzimní vítr, zimní vítr, strašně blbý.
0: Taky nenávidím. A už to najíždí.
1: A jestli to nesvědčí o tom třeba, že jste netolerantní, ale.
0: Ne, jsme strašně tolerantní. Antoniem, to se o nás ví právě.
2: Myslím, že jo.
0: Ale prosím, okay. HR otázka, kterou Ivanka to vždycky hrne na lidi, ano. Co je tvoje jako životní moto, případně kde se vidíš za 5 let?
2: Za 5 let se vidím někde v nějakým přilehlém domku v přírodě, přilehlým. Ideálně s nějakým...
0: K čemu přilehlým takhle?
2: Jako, asi vlastně v přírodě. Praze, v nějakým středočeském kraji, ale zároveň prostě u přírody. Vidím se vedle nějakého bednění s nějakýma rajčatama, paprikama, ve skleníku, něco takového. Možná slepice.
0: On bude pěstit, to bude orba, kulturní
1: takže
0: orba.
1: Takže ty jsi takovýhle zahrádkář, že máš rád tady ty receptářového, muž receptářového
2: typu. Zatím zahrádkář nejsem, protože bydlím v bytě, ale samozřejmě ten zahrádkář tam ve mně někde jako spí a čeká jenom na příležitost.
0: Tak to máš na výstavě ty makedonské kořeny a zároveň teda jako rodiče na Vysočině, tak co máš radši z těch dvou? Co preferuješ? Makedonie, Vysočina?
2: Těch dvou. V Makedonii jsem dlouho nebyl a k tý Vysočině mám fakt blízko. Ale možná v té Makedonii někde začaly ty moje zahrádkářské tyhle tendence, protože babička s dědou tam měli jako takový velký plac, kde právě pěstovali všechno možný. Takže takový vinohrad.
0: Ale já jsem se ještě dočet, že nějakou specialitou, kterou tvůj otec údajně doma vaří, je makedonský graf. Co to je? Prosím tě. A jak se to počítá tohle?
2: Je to polívka. Je to polívka.
0: Já jsem
2: Z fazolí, z fazolí bílejch a z uzených žeber.
0: Tak ty fazole, nevím, žebra je spíš, trošku pod žebra dneska bolí, jsem lehce nadmutej.
2: Červená
0: polívka. No, tak to ne.
1: Takže to je červená polívka z bílých fazolí, s uzenýma žebrama.
0: Ale červená polívka, to je červený boty, to je prostě podezřelý. Máš na červený boty? Nosil bys to?
2: Ne.
0: Já taky ne. A Ivanka taky ne.
1: A proč?
0: Je to red flag nějaký.
1: Jo, red flag, červená botička.
2: No. Červený boty, no, je to takový, to je zase jak s tím větrem, jsou takový jako invazivní.
1: Ale třeba vodník.
0: Máš tak ročeno vždycky s červenou botou.
1: Vodník, Aleši, ten nosil vždycky červený boty.
0: Ježiš, a toho jsem neměl rád.
1: Vodník
0: je Pepa Dvořák,
1: jaký máš názor na vodníky?
0: Ano.
2: No, jako ty vodníci jsou takový, jako kdybych měl udělat žebříček nějakých pohádkových postav, tak vodník by nebyl úplně jako na vrcholu.
0: Nebyl by na vysoko úplně. Jasně, a co třeba, jaká postava by byla vysoko?
2: Na vrcholu? Třeba nějaký jako, no tak jako jednoznačně třeba, kdybychom srovnali vodníka a čerta, tak čert je jako úplně někde jako jinde než vodník.
1: Vodník ti přijde unilej. Takže ty bys dal teda na vrchol úplně čerta, čertisko, anebo ještě nějakou jinou čertisko na vrchol.
2: Jestli se jedná o český pohádky, máme zůstat, zůstaneme tady věrný, tak asi čert, no.
1: A dvojka teda, stříbrná medaile?
0: Ještě jde stříbrnou.
1: No. Co bys dal pod čerta?
2: Nějaký ten hloupej Honza s tím uzlíkem, s těma buchtama.
0: Uzlíček nervu. To se říkalo o mě vždycky.
1: Aha, jo, takže na prvním místě teda pohádková postava čert, dvojka, hloupej Honza.
0: Nádherný.
1: A vodník ten jim líže
0: paty. Konzervativní ten Antonio. A prosím tě, něco, co s tím hodně souvisí, zima se blíží. Kde je tvoje oblíbená lanovka nějaká?
2: Moje oblíbená lanovka?
1: Ano.
2: V Altabády v Dolomitech.
0: No dobře si zandal, ale to nevěděla.
1: Ty Dolomity ty letos trendily.
0: Strašně, tam je strašných lidí.
1: Byl jsi letos v Dolomitech?
0: Hele, byl jsem tam předloni, už je tam moc lidí.
2: Ne, i my, tohle, kdyby slyšel táta mojí přítelkyně, tak by byl nadšený, takže ho tímto zdravím a ten mě naučil jezdit do Dolomit a už nechce nikam jinam jezdit. No. My tam jezdíme v zimě na lyže, v létě to teď hodně jako jelo.
0: To skončí, Tam jezdí moc lidí prostě, jo, abych to zakázal už dlouho. Na 5 let bych je zakázal.
1: Maximálně na Vysočinu.
0: Doma budeš, už se snarajzoval dost.
1: Hele, máš peněženku a jak vypadá a myslíš si, že je dneska ještě peněženka potřeba?
0: Já mám ještě.
2: Mám peněženku. Mám peněženku takovou tmavě modrou, takovou seniorskou.
0: No, výborně.
2: Je tam hrozně moc míst na karty, protože já mám docela karty jako. Jakože ne platební, ale takový ty věrnostní.
0: Co se chtěl zeptat? Věrnostní karty různý to sbíráš.
2: Jo, ano, takový do těch drogerií a
1: to
2: tak.
1: Máš rád. Bodíky sbíráš, jo?
2: Bodíky tak, přesně bodíky sbíráte a nálepky taky.
0: Taky.
1: Ty všecko teda.
2: Hele, taky. No. A myslím si, že není potřeba, protože ji furt někde zapomínám a někde se mi válí většinou v autě a není potřeba.
1: A proč ty bodíky sbíráš? Jako, že tobě jde čistě o ten zisk, že ušetříš, nebo se ti líbí ten proces té gamifikace, že sbíráš ty bodíky, anebo že pak přijde nějaká odměnka v podobě kafíčka. No, proč to sbíráš?
2: No. Jako teď už ty bodíky tolik nejedu, ale jako dítě tak to byly furt nějaký samolepky za to, nějaký kartičky, jo. To bylo super.
0: Jaký reciproční model, prostě tam je něco za něco.
1: Ale, furt ještě se toho držíš, trošku toho bodíkování.
2: Trošku. Já myslím, že tehdy to bylo úplně kalkul na ty děti právě, když jim dávali tady podlehnul. Ty kartičky.
0: On to měl prostě snadno podlehnout.
2: Aby to udrželi jako ty maminky prostě to nakupování s těma dětma jako voser, tak aby je tam jako udrželi u toho.
0: Jasně. No. Hele, a jaký je tvůj názor na kompoty?
2: Na kompoty. Já miluju kompoty. Já miluju kompoty a nekupuju si je tak často, jak bych podle mě měl.
0: Tak prosím tě, na podzim nakup si několik kompotů. Předpokládám tak jako mandarinky nebo višně? Co tak?
2: Jo, mandarinky super. Broskve v kompotu, no bomba.
0: Taky může být výborný. Nálev
2: kompotovej.
1: Kompotovej nálev piješ. Hele, co si chceš koupit a zatím to odkládáš, protože na to nemáš peníze, nebo na to nemáš čas, nebo ještě čekáš?
2: No, ten dům právě u toho lesa.
0: Dům. Jo. Takže šetříš tam to bude na díl, teda nějakou dobu.
2: No, nevím,
0: jestli ještě mladý kluk. 50.
2: Nevím, jestli se tam vidím za těch 5 let.
0: Spíš za 50.
2: Záleží, jak to půjde.
0: Hele, jaká filmová...
1: To budeš hodně sbírat bodíky.
0: Bodíku, kamaráde.
2: Když
0: bylo ty mrkve. Hele, jaká filmová nebo seriálová postava bys chtěl být a taky proč? Ale pozor, to postavu už budeš jako na furt. Dneska se to mění prostě. Střih.
2: Thomas Shelby z Peaky Blinders.
0: No jo, takový jako cool týpek, modrý oči, frajer, Cillian Murphy. No dobře,
2: jako
0: taky.
2: Cillian Murphy,
0: a seš cool, Antonio, nebo ne, podle sebe?
2: Ne, já myslím, že vůbec
0: spíš
2: ne.
0: Spíš moc nejsi cool. Ty bodíky,
2: ano,
0: cool mírně.
1: Ne.
0: Nevadí.
1: Ale slovo cool taky už není vůbec cool.
0: No jo, tak ty seš meta zase, ty seš strašně meta, právě. Ivanko, dneska to
1: jak
0: bolí.
1: Jak bys to řekl teďka, Antonio, kdybys chtěl se sám sebe zeptat, jestli seš cool, tak jak bys se zeptal, jako jsem?
2: Já právě to cool používám, takže to je už známka toho, že nejsem cool, že jo? To je právě
0: out a to už se taky nepoužívá.
1: A nebo se to možná zase vrací už zase, víš?
0: Já to nestíhám, ty trendy.
1: Seš cool, pak si nebyl cool a pak už je cool zase cool.
0: Ale prosím tě, dělej se ti už bradavice, nebo ještě ne?
2: Ne, ještě ne. Nebo o nich ještě nevím, možná jo.
0: Pozor, providně se dneska.
2: Možná tam si nevidím.
0: Jo, jo, my takhle takže... spoustu lidí jsme se na to zeptali a v druhý den zjistili, že mají toho spoustu po těle, jo. Tak mrkni na sebe potom.
2: Možná zavolám ještě zítra, tak. Dám vědět.
1: Určitě. Dej vědět, jaká je situace ohledně bradavic. Hele, prosím tě, ty už jsi říkal, že teda ty umíš udělat výtečný kuře na paprice, jo, s kolínkama nebo s těstovinkama, ale teď blíží se zimní dlouhé večery, ideální kombinace film a jídlo na dlouhé zimní nebo podzimní večeři je co podle tebe?
0: Párování, no.
2: No tak samozřejmě jako film na podzimní večer je každopádně Harry Potter.
0: Já to věděl.
2: A jako to je prostě...
0: A
2: to je
0: trojka, jo? Nebo který díl?
2: No ježišmarja, no, trojka má tak úplně ten nejvíc podzimní vibe.
0: Jasně.
2: Jak to říkají ty mladý a budem trošku cool, tak vibe podzimní.
0: A co k tomu papáš takhle?
2: Papám k tomu...
0: To radši nepřekládám.
2: Fobo třeba.
0: Fobo takhle, fočko si komu dá. To je silně podzimní teda. A je to zdravý.
1: Harry Potter s fočkem, a to je docela fajn podle mě teda, kombinace.
2: A bereš si... Polívka, vývárek,
0: a potom když jdeš potom na WC, co na toaletu, bereš si s sebou mobil, jo, a případně co máš na tapetě toho mobilu?
2: Na tapetě toho mobilu mám svoji holku a svoji kočku teď.
0: Kočička a holka.
1: Jakože oni tam jsou spolu, ta holka s kočkou.
0: Jsou to různý fotky. Jo. Si přidělal hlavu kočky a tak na, nebo naopak prohodil sledlo, hezky.
2: Jo, je to taková koláž. Jako, každý den se mi to střídá, je někdy tam hlava kočky, někdy hlava přítelkyně.
0: A vysedáváš na tom záchůdku takhle, jako, bereš si tam ten mobil?
2: Jo.
0: A vysedáváš třeba, co to, minuty nebo...
1: Ale co tam děláš na tom mobilu?
0: No,
1: čteš si sociální
0: scrolluješ,
1: sítě,
0: nebo...
1: scrolluješ, nebo čteš si zprávy?
2: No, jsem tam většinou docela produktivní, spíš jako maily.
1: Jo, pracovně takhle.
2: Občas volám z
0: dokonce
2: záchodu.
1: A víš, že se nemá dlouho sedět na tom záchůdku, se říká.
0: Aby se ti to nevrátilo, bo to problém trošičku.
2: Jsou prostě to zlo.
1: Právě.
0: A jako i při té činnosti zvládáš, a to asi nevoláš, když se ta věc jako děje, to úplně asi zase ne, takhle produktivně zase nejsi.
2: To zase počkáš. To se jako vyřeší a potom je tam takový to jakoby vysedávání v rámci těch 10 minut.
0: Volí ten zvuk, podle mě, jako já nechci moc volat ze záchodu, protože lidi, nebo zvedat na záchodě jako mobil, protože lidi poznají, že seš v té místnosti.
1: A to zní jako ze sudu.
0: Jako na začátku toho, podle mě, bylo na záchodě, jo. Tak chtěl to říct.
2: Tak to už nikdy nedozvíte, co tady dělo.
1: Tam odbavoval mailíky na záchůdku. No. Hele, co je tvoje oblíbené číslo a proč?
0: No.
2: 21.
0: A proč?
2: Protože moje oblíbená kapela se jmenuje 21 Pilots a moje přítelkyně se narodila 21.
1: Ježiš, to je krásný, ale teda.
0: A to by už 21 bylo, ale ne?
2: Mě už 21, jo.
0: No a byl to nejlepší rok v tom životě, nebo ne?
2: Já si ho moc nepamatuju. Já teď nevím nic. Zařadit, co se v tom roce stalo, takže...
0: Samý natáčení. Hele, a pálil jsi někde listí?
2: Jestli jsem pálil listí?
0: Ano.
2: No, jenom vím, že to strašně smrdí. Na vodě možná v nějakém táboráku jsme to přiložili.
0: Jo, přiložili, jo. Je to zakázaný, bohužel.
1: Nemá se to, nemá se to.
0: Ale já to mám rád.
1: A co jsi takhle naposledy pálil?
0: Pálil jsi něco?
2: Já nevím, asi svíčku možná.
0: Svíčku.
1: A svíčku voňavou?
2: Dřevo.
0: Santalový dřevo. Palo Santo, už je to tady.
2: No.
1: Dřevo, vyčuzovat.
0: Dneska to je podzimní rozhovor, to je šílený.
1: A svíčky máš voňavý rád, nebo ty nevoňavý?
2: No, ty voňavý, jakoby já to mám rád, si k tomu jakoby čuchnout.
0: Invazivní zase.
2: Zapálený, ale právě, když se to zapálí, to zase leze všude prostě. To nedostane člověk z toho bytu týden.
0: Hle, a co je nejhorší smrad pro tebe?
2: Nejhorší smrad?
0: Se bych to asi zopakuj vždycky.
1: To bolí.
2: To bolí, no, tyjo, nevím.
0: No, nevím, něco hoď prostě. Něco si cítil a bylo ti z toho špatně. To nechci říct, že se
1: to ti opravdu nelíbí teda.
0: No.
2: Záchod kočičí asi.
0: No to jo,
1: kočičí
0: to mám taky doma, je to docela hrozný. Necháš to dva dny bejt a je to trochu hrozný.
2: Na to, že mám tu kočičku na tapetě, tak teda nic moc. No, jako
0: rozumím.
1: Bez záchodku. Hele, než půjdem na anketky, tak kdyby jsi teď měl vymyslet nějakou přezdívku, kterou by tě ostatní měli oslovovat, tak co by to bylo a proč?
0: A nahle, Tony! Bych si řekl Tony.
1: Kočičák.
0: No, kočičák Tony.
2: Pane kočičák.
0: Pane kočičák. A to je dlouhý teda hrozně, ale Antonio taky dlouhý.
2: Není,
0: ale...
2: Není. Antonio je taky pane dlouhý, kočičák. Pan kočičák je dobrý.
1: To by bylo kočičák tady. Tony je podle mě v pohodě.
2: Kočičí otec.
0: Kočičí otče, pojďte. To je takový jako zenový až hodně. Přitom natáčení nepraktický
1: trochu. Kočičí otec, to jo, to by byl nějaký podle mě takový buddhistický seriál třeba. Ale,
0: a nemáš nějaký hezký trapný zážitek, jako co nejtrapnějšího se ti v životě stalo? Tuším, že řekneš, že ne, nebo se nebudeš chtít podělit, ale mohl bys jako.
2: Já bych se určitě rád podělil o tady ty věci, no. Ale teď si vůbec nemůžu vzpomenout.
1: To radši si vytěsnil.
0: To nevadí, si vytěsnil. Tak vám řekni, jestli vyslovuješ kombuchu, jestli vyslovuješ kombuchu s ch, nebo s č.
2: Kombuča, pro boha.
0: Kombuča, jo. Šprton, klasický.
1: Klasický tým kombuča.
0: Tým kombuča.
2: No, ano, to je podle mě jediná správná varianta. Piju, piju, ano, my jsme to dokonce i pěstovali doma.
1: Doma taky jste tam měli slizovitou teda. Krásnou,
2: jo. A to je teda smrad občas taky. Jako to mi třeba moc nevoní, chutná to dobře, ale co je to nevoní. No,
0: zdraví mi taky nevoní.
1: Kombuča.
0: Ale chtěl bych ho. Věčný. Kolika let by ses tak chtěl dožít, Antonio?
2: To nevím. Záleží na kvalitě života. Jestli se budu někdy trápit strašně, tak jako to nemá cenu.
0: Představ si, že ta kvalita je, řekněme, obstojná. Tak co je takový jako věk, který by se ti líbil?
2: Jako zabalit. Mezi těma slepicema, sbírat ty rajčata.
0: Dejme tomu, no.
2: Nějakých třeba těch 90 je super.
0: Až 90, ježiš.
1: Mezi slepičkama sbírat rajčata.
0: Radši na ankety, hele, pojď.
1: Takže anketní otázky. Je lepší být one hit wonder, anebo celoživotně průměrný, ale spokojený? No.
2: Já jsem to druhý, podle mě.
0: Jo, celoživotně průměrný. Myslíš, že ten filtr, nevystřelíte to ještě, jo?
2: Nevím, ale možná tím, že jsem to druhý, tak bych trošku chtěl být někde ve skrytu duše to první, no, takovej ten jako
0: a pak se člověk brodí tím popelem zbytek života, ohlíží se po té kariéře u těch rajčat, a možná by to nevadilo. Hele, listnatej nebo jehličnatej strom, co tak preferuješ?
2: Listnatej.
0: Jo, a proč?
2: Hází do stín, je to takový víc fresh, podle mě.
0: Takže zase podzim, barvy, budou barvy, viď? Bude to šustit.
2: No právě mě se líbí, když kvetou na jaře spíš.
0: Jo, takhle na jaře.
2: Ten podzim už je pro mě ta depka trochu. Ten já
0: už propadám jako, mírný melancholii, Antonio, ke konci rozhovoru.
2: I když se tady o něm bavíme a jako trošku propagujeme ten podzim, tak úplně to není jako, nevyžívám se v tom, za mě to jaro lepší, když právě ty listy jsou lepší zelený, úplně šťavnatý.
1: To bude za dlouho, to si počkáš ještě.
2: No, počkám,
1: na to jaro. Hele, krokety nebo hranolky?
2: Krokety.
1: Jo. No,
0: dobře, to se tady moc nevyskytuje. Takový podceňovaný, kulatý lidi nemají rádi moučný.
2: Krokety je zábavná prostě. Krokety je zábavná věc. Hranolka je už prostě jaký mainstream, jo. Ale krokety je fakt zábavná věc.
0: Je to hodně o jídle tady prostě koprovka nebo znojemská?
2: Koprovka.
0: Tak pozor, tvoje sestra miluje Znojemskou. My jsme ji tu měli a říkala, že miluje Znojemskou. Takže pozor, tvojí sestru zdravím, tebe ne, kopr nenávidím. Odporný.
2: Fakt, no, sestra.
0: Sestra říkala, a ještě říkala, co tady říkala? Titulek byl nejhorší místo na první rande je sauna. Potvrzuješ?
2: Jo.
0: Jo. A byl jsi? Byl. Dobře.
2: Na prvním rande ne.
0: Nevadí, ale potvrzuješ. Souhlasí se sestrou, aspoň v něčem.
1: Tak.
2: No v něčem jo, ale to znojemská, to je teda divný, tak, no. tak dlouho jí znám a tolik věcí.
0: Teplá okurka,
1: nevím,
0: na to
1: zeptej, jestli to neřekla
0: schválně,
1: jestli to neřekla omylem.
0: Aby mi udělala radost, a snad ne.
1: No. Nebo nevěděla, co to je ta znojemská třeba.
0: Možná,
1: nebo ti chtěla zalichotit, Aleši.
2: Možná jsem nejedl dobrou ještě.
0: Právě.
1: Hnusný jsou všechny. Hele, rakev nebo urna?
0: No, už se to blíží.
2: Rakev rozhodně.
0: Fakt, no to tady taky nebejvá, takže tak celku, v celku velká teda, prosím tě, jo. Nechceš rozprášit teda. A proč tak v celku?
2: No, já si, když jste řekli rakev, tak jsem si představil rakvičku, ten desert spíš.
1: Jo, takže dostatka, takže spíš ty myslíš na dortíky,
0: i ta smrt
1: než na
0: bude sladká.
2: Od toho jídla mě nedostanete teď už. Jste to udělali sami a nejde to už.
0: To je v pořádku, protože přichází existenciální otázka na závěr.
1: Houska nebo rohlík?
0: A proč? Kde si záležete, jo, trošku. To položil.
1: Šel na záchod.
2: Rohlík.
0: Rohlík? Dobře, uvažování velký. A jak se s tomu dopracoval, tak tomu rozhodnutí? Co bys na tom ocenil?
2: Rohlík prostě vždycky nesklame. Houska může být jako různá. Rohlík sice taky, ale rohlík většinou nikdy nesklame.
0: Rohlík vždycky a zároveň nikdy nesklame.
2: No, právě.
0: A trošku se solí.
1: Takže rohlík nikdy nesklame. To je krásný.
0: Ale ty jsi taky nesklame, Antonio. Musím říct, Tony, byl jsi skvělej.
1: Ty jsi takový herecký rohlík.
0: Zůstaň dobrý.
2: Pane Koček.
0: Pán Koček, je to tady. Zůstaň dobrý a užij si podzim.
1: Kočičí táta. Ahoj.
0: Ahoj, čau. Kočičen. Pán Koček, ty bys byla paní čeho? Kočičí Ivanka, by ti měl říkat nějak jako paní něčeho, musela bys tam dát paní.
1: Já
0: čeho bys chtěla být paní?
1: Paní, buď to kamenů.
0: Paní kameny.
1: Mám ráda kameny.
0: Kameny,
1: no, ale
0: kameny mluví, se říkala na Islandu.
1: To taky. No, takže bych chtěla být buď paní kamenů, anebo samozřejmě vody, Aleši. No.
0: Paní vody.
1: Voda je podle mě fajn. Je, jako.
0: Já mám pít 3 litry denně, nedal jsem se ještě dneska.
1: Paní vody a kamení.
0: Paní vody a kamení. Prosím, Ivana Veselková, paní vody a kamení. Příští hodinu měním to, bude to nádherný.
1: Nazdár.

0: Moje oblíbená australská formace Trio Telenova teď na vlnách Rádia Wave s trackem Haunted. Dobrá zpráva, špatná zpráva, střídalo se to s nimi jako na váhách, protože Telenova vydali desku The Warning, výtečné album, které rozhodně doporučuji k poslechu, jejich debutové dlouhohrající album, se kterým se začali postupně proslavovat i napříč evropským publikem. No a tím pádem Telenova naplánovali taky svoji tour, která měla proběhnout v Evropě a Británii už v rámci letošního května. Potom se rozšířila zpráva, že celé tour se přeplánuje na podzimní data a to se stalo. Telenova měly vystoupit dokonce teď ve čtvrtek 15.10. v pražském klubu Varšava a ani tento koncert se nestihne stát, protože Telenova se nakonec rozhodli zrušit úplně komplet celé evropské a britské turné pro letošní rok 2026. To vyjádření vlastně bylo velmi jednoduché, zmiňují, že pro kapelu vlastně tohoto formátu, respektive této velikosti indie kapely, která prostě ještě nemá úplně 100 000 fanoušků a faninek, tak není úplně jednoduché se vypravit na tak dlouhou tour, zejména i situací ovlivněnou na Blízkém východě, co se týče daleko vyšších cen dopravy, co se týče Austrálie, tak to byla náročná cesta a proto se vlastně kapela rozhodla pro letošní rok 2026 tour úplně skončit. Za mě osobně, jak je můžete podpořit a jak se snažím dělat to já, tak je alespoň poslouchat jejich desku, případně si třeba pořídit nějaký jejich merch, určitě předpokládám, že na webu něco takového budou mít. My už teď ale zpátky k našim položkám playlistu, které na vás vyčkávají v následujících minutkách. Patřit mezi ně bude třeba J-Hope, nebo taky domácí hudebník Bariel a Athena Chlebová na společném tracku Fucking Star.
1: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Šatníky. Dnes od 6 večer na rádiu Wave.

0: Bariel a Athéna Chlebová na vlnách Rádia Wave v úterním odpolední a my jsme vlastně skoro podobné duo, teď akorát moderátorské. Martina Foldová a Jarda Petřík, vítej.
1: Ahoj, ty lazáně bych si dal, jestli jsem správně zachytil závěr toho songu.
0: Taky bych si dala lazáně. To jsem taky hodně dlouho neměla. Jaroušku, já jsem se původně chtěla zeptat na to, protože přímo přede mnou stojí kalendář, tady je podzimní listí, já vidím jako podzimní atmosféru, náladu a tak mě napadá možná vlastně taková rekapitulace, protože my dva jsme taková známá horalská dvojka, co se týče moderátorů u nás na Waveu. Tak mě zajímá vlastně, jaká byla tvoje letní sezóna, co se týče chození po horách, kolik z toho stihl ujít, kde všude jsi byl, jaké zajímavé nové místa máš navštívené za sebou?
1: No, moc jsem to nestihnul, jenom jsem dobil takzvaně nejzápadnější pol naší republiky, protože ten nejdůležitější hike s kamarádem, se kterým obcházíme republiku, mě teprve čeká teď na začátku října, takže ještě 4 dny do lesu vyrazím a vypadá to, že budem zasypaný houbama, takže prý rostou všude kromě Vysočiny, což mi potvrdila sestra, která na Vysočině žije a nic nenachází, a naopak Sudety jsou prostě houbařů ráj aktuálně, no. Nebo to pohraničí obecně.
0: Mě čeká ještě cesta na Šumavu, tak doufám, ale bude to až v říjnu, ale doufám, že pochytám nějaké úlovky, co se týče houbařského světa. No.
1: No a na Šumavu se podíváme i dneska mimochodem v aktuálním podhoubí.
0: Podíváme. We love Šumava, hashtag, který nás bude provázet aktuální epizodou, kterou jsme, respektive kolegyně Mája Kořenová, natáčela živě, pokud se nepletu, na festivalu Vimperk, přesně tam. Takže vlastně velmi tematicky i co se týče toho regionu, tak se pustíte na Šumavu i audio a možná i vizuálně se tam přenesete nějak ve svých hlavách, kdo ví. Jarda Petřík prozradí víc, v následujících 3 hodinkách ho můžete slýchat tady u nás v proskleném studiu. Já se s váma loučím, mějte krásný zbytek dnešního dne. Páčko!
2: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Festival sci-fi filmu Future Gate startuje 28. září v pražském kině Lucerna. Můžete se těšit na novinky i legendy žánru, tematické dekorace, dokumenty a mnoho dalšího. Nenechte si ujít japonský Jungle World, Horror Colony nebo Blade Runner 2049 a příchozí. Letos na festival zavítá střihač a držitel Oscara Joe Walker. Přijď na sci-fi do kina, pojď na Future Gate, více na webu a sociálních sítích festivalu. Mediálním partnerem festivalu je Radio Wave.
4: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Ambiguous Desire, ukázka z právě téhle desky od Arlo Parks v podobě songu Jetta. Teď letěla digitálním éterem Rádia Wave pár minutek po úterní 15. Po Martině Foldinové už vás ještě jednou ze studia zdraví Jarda Petřík. Budu tady s váma do 6, ale přičeno do té zhruba 17:30, kdy vás čeká repríza aktuálního podhoubí věnovaného Šumavě, jak už jste mohli zjistit při naší předávce mikrofonů. No a stihneme taky určitě ukázku z aktuálních fasád nebo spotu, to už bude za pár minut, taky 100% nějaké ty kulturní tipy na vás vytasím a spoustu muziky, logicky. Teď třeba jedna z našich letně podzimních novinek v playlistu, jiholondýnský septet s názvem Fat Dog a ukázka z jejich druhé studiovky, která vychází na začátku října a která se jmenuje Cancel Me, I'm Tired. Věc nazvaná Call It What You Want.

0: odfoď a pozri, jak sa tvárem, kto vie, či ten úsmev vydrží do konca prázdnin.
1: Slovenští myšínou, nikdy sa nedostanem cez toto léto, no a na Slovensku ještě chvíli zůstanem, protože Bystrík Klčo je slovenská intermediální umělkyně, modelka a faninka smaženého sýra, která žije a tvoří v Praze, kam se přestěhovala za studiem na Umprumku. A v podcastu Pod mluvila o svém dětství, umění a taky cestou za autentickou genderovou expresí. Člověk před sebou nikdy neuteče, jak říká Nan Goldin, tak když se děti narodí, vědí všechno a společnost je donutí zapomenout. Připomíná Bystrík Klčo v rozhovoru s Karlem Vladykou a Eliškou Soukupovou v Potu. Poslechněte si ukázku a celý podcast samozřejmě na wave.cz a v podcastech.
2: Ta nálepka, alebo ta škatulka toho gejstva... Pardon, tieto slova sú hrozne vtipné, lebo keď som prvýkrát bola u terapeutky v živote, to som mala koľko? 19 alebo 20? 20 čerstvých. A prišiel som a tá terapeutka bola taká staršia pani. A toto teraz nemyslím akoby vôbec ageisticky, ale bola tam akoby nejaká kultúrna a generačná priepasť. A nejako sme sa začali baviť o tých queer témach a ona sa ma proste opýtala, že... tak sedí, viete, preložená noha, zápisník na kolenách a pozerá na mňa takým upriemeným pohľadom a hovorí, že a odkedy ste sa cítil tak gejovsky? A ja, že girl! Že tak toto slovo zapísať do slovníka, takže prikladáme aj gejstvo.
3: To by mě zajímalo, co by řekla jako na transidentitu, nebo možná radši.
2: No víš čo, ona ma klokla už, ako vtedy ona bola, že ja vás mám potrebu osúvať v ženskom rode, že má takú femininú energiu. Áno, ona to vlastne akoby kolautla, ale vieš, že nebol, akoby to je niečo, s čím ja dealujem celý život a občas, keď príde takýto calling out... v nejaký citlivý moment, tak to vie trošku zablokovať ten proces toho uvedomovania, ale niekedy človek naopak potrebuje ten push. Mm-hmm. Že napríklad, už som potom ku koncu, som už tak ako potrebovala ten push, že už som bola, že čo riešim? Že ja už som vlastne potrebujem strhnúť tú náplasu, že poďme to proste zoficializovať nejakým spôsobom a začneme žiť život.
4: Pod. Podcast o lásce, sexu a intimite. Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pod, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: your line, boy. Yeah. Yeah. Life of Real G. No a pokud vás zajímá pro změnu Life of Pakosteň, tedy kapely, která aktuálně vydala nové album, no rozhodně doporučuji ladit Wave dneska v 9, neboli Modeláře, protože Banána Viktor Palák si do studia pozvali právě kompletní sestavu kapely Pakosteň, a to v souvislosti, jak už jsem zmiňoval, s vydáním nové desky. Ještě vám dlužím její název, Zpěvy smutných lotrou. No a pokud chcete zjistit, jaká je záliba, co se týče špinavé muziky a konkrétních interpretů kapely Pakosteň, ale třeba taky sídlišní poetika, a nebo jestli vlastní hudbu vůbec vnímají jako temnou, tak dnešní Modeláři vám, věřím, dají na všechny tyhle otázky odpověď. A k tomu navíc určitě i spoustu ukázek z té zmiňované nové nahrávky. Laďte Wave dneska v 9.
1: Modeláři. Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcore, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
2: Modeláři.
3: Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem již dnes od 9 večer
1: na rádiu Wave.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: 4 koncertní tipy na dnešek a další 2 dny pro vás právě teď mám přichystané. Začneme pozvánkou do brněnského kabinetu Můz na dnešní večer. Tam se bude křtít nové album Tomáše Havlena. Debutová deska Minulá noc je jak jiný život a společně s ním vystoupí taky Zdeněk Lichnovský se svou kapelou. V kabinetu Můz dneska tihle 2 od 8 večer. Přístav 186.00, to už jsme v Praze, pod širým nebem dneska pršet by nemělo, takže snad se odehraje koncert For Sunset, a to tentokrát Nehudba a Nemist, neboli Mercy a Hiding Season. Marie Čtveráčková a taky Tamara Spalajkovič aka Hiding Season, můžete se těšit na zvukové fragmenty zachycené kolem Karlínského břehu večer se Synth Library dneska v přístavu 186.00. Zítra v brněnském klubu Alterna vystoupí němečtí Pony Pracht, což je v podstatě solový projekt zpěvačky a multimediální umělkyně Lizy Cvinšer z Lipska a představí se taky projekt Kutia. Hudebně se můžete těšit na cloud pop, post trip hop a vrstvené zvukové struktury. Zítra od 8 večer v brněnském klubu Alterna. No a třetí tip je na tenhle čtvrtek. Obloukem se vracíme do přístavu 186.00, kde se tentokrát představí Leto s Monikou, neboli projekt Moniky Omerzu Midriakové, taky Kluk a do třetice ještě Martin Šimek. Tihle všichni ve čtvrtek v přístavu 186.00 v Karlíně.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: Britští indie rockeři zpívali něco o útěku. Tohle byla věc pojmenovaná Run, Run, Run. The Libertines v úterním On Airu na Waveu už to mají za sebou. Před námi teď dvakrát domácí scéna. Nejdříve Venir se songem Colorblind a potom Beata, se kterou budete moct vyrazit na víno takzvaně. No a před 16. to ještě stihnou i Django Django a jejich Spirals.
1: Pot, pot, o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pot, pot, na rádiu Wave. Poslouchej Pot každou sobotu od 10 večer na rádiu Wave, na webu wave.cz/pot, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Dramatik, disident i prezident, ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
3: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
2: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
4: Co dneska děláte? Koulíte?
5: Přikuluji.
4: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
5: Ano.
2: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
3: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Možná už jste někdy někde četli nebo slyšeli, že samotný strach je kolikrát horší než to, čeho se člověk reálně bojí. No a dalším příkladem může být třeba jedna z nových studií, která naznačuje, že jestli se bojíte stárnutí, tak možná o to víc a o to rychleji stárnete. Jak rychle biologicky stárneme, ovlivňuje totiž pravděpodobně právě i náš postoj ke stárnutí jako takovému. Jedna nedávná studie totiž zjistila, že strach ze stárnutí může mít měřitelné fyzické dopady. Konkrétně průzkum zjistil, že stárnutí se obává každý druhý Němec. No a podle rakouského deníku své obavy čtvrtina z nich zdůvodnila strachem ze smrti blízkých, 20% obavou z bolesti a 18% strachem ze sociální izolace. No a výzkumnice uvádějí, že ze stárnutí mají překvapivě největší obavy především mladší lidé. Výzkumný tým konkrétně analyzoval data zhruba 700 žen, které popisovaly míru úzkosti spojené s věkem, klesajícím zdravím, atraktivitou i plodností. No a z jejich krve pak vědci pomocí tzv. Epigenetických hodin zjišťovali skutečný biologický věk a rychlost stárnutí. No a zjistili, že větší úzkost právě ze stárnutí souvisela se zrychleným biologickým stárnutím, přičemž nejsilnější korelace byla u obav o vlastní zdraví. Tak to vidíte. Možná i zdraví nebo stárnutí, potažmo smrt, by se mohla brát takzvaně na lehčí váhu, teda to zdraví asi ne, ale smrti se stejně nevyhneme, takže proč se jí takzvaně zabývat, když to není zrovna nejnutnější. Detaily o téhle zajímavé studii najdete na našem webu v sekci Wave News. A my se vracíme zpátky k muzice, míříme v tuhle chvíli do Německa, i když reperka Ebow má ve skutečnosti kořeny v Kurdistánu a ve svém nejnovějším songu rapuje o tom, jak těžký život mají právě lidé z kořeny v této části Turecka a dalších zemí. Arbeit.

0: Snail Mail, Traktor Beam na rádiu Wave, kde už v tuhle chvíli budeme pokračovat ukázkou z nejnovějších fasád. Alena Harciníková se tentokrát vypravila do Mostu, což je město, které vzniklo tak trošku jako experiment. V podstatě celé bylo založené na zelené louce, najednou a podle jednoho plánu. No a v současnosti, když v tomhle regionu pomalu ale jistě končí těžba uhlí, začíná hledat nový smysl. Série mezinárodních soutěžních dialogů s názvem Supermost má pomoct najít tomuhle městu odpověď. Tu největší, Supercentrum, právě vyhrálo studio Bistro a Mandaworks. No a v nejnovějších fasádách prozrazují, co chtějí změnit v Mostě jako první. Celý díl najdete samozřejmě na našem webu a v podcastových aplikacích. No a ukázku z mosteckých fasád vám nabízím taky ve vysílání právě teď.
1: Já kdybych měla převzít takovou slavnou hlášku z jedné slovenské nejmenované reality show, tak byste se na to město museli nějak nacítit a navnímat ho. A mě by zajímalo, jaká byla vlastně ta vaše prvotní zkušenost s Mostem, anebo možná ještě, co jste si třeba představovali, než jste tady začali působit, jak na vás to město vůbec, jaký na vás dělalo dojem předtím?
2: Tak to zodpovím já, protože to je moje nejoblíbenější otázka. Protože jako já jsem si o Mostě předtím nic nemyslela, než jsem tady byla, než tady Kristýna začala dělat, řešit vizuální smog. A měla jsem o tom, jako znám prostě seriál Most, skrz ten jsem teda na ten Most koukala, měla jsem asi většinový názor, nebo názor jako většina společnosti prostě, že Most není nic moc. A pak, když jsem sem přijela, tak... Já jsem byla úplně jako v šoku. To byl zrovna takový vtipný, já jsem měla červený kalhoty, žlutý sako a chodí Kristýna tady byla na jednání. My jsme pak jeli na jednání do Litvínova, takže já jsem tady měla hodinu času, jsem tady sama chodila po Mostě, po tom centru. A když jsem po třetí potkala jednoho pána z hlík, říká, já už vás vidím dneska po třetí. Říkám, já vím, protože jsem tady vypadala trochu jako exot. A strašně se mi tady líbilo, hned od začátku. Prostě ty, jako je tady vidět, opravdu ta energie, která je jeden z těch pilířů toho našeho návrhu, to není tak, že jsme si to vymysleli. Protože tady je strašně vidět, kolik se tady jako investovalo, nejenom ale peněz, ale tý opravdu lidský energie, tý touhy, ty místo zlepšovat. Je tady úplně vlastně úžasná úroveň tý zprávy o veřejný prostranství. O to bychom se opravdu v Praze mohli nechat jenom zdát těch jako záhnů, co tady je, tak, jak je tady čisto. Jako v tom je to vlastně obrovsky inspirativní to město. A jako já prostě jsem si vymyslela takový slogan, že jako Most stačí přijet. Prostě stačí přijet a vlastně vidíte, že je to tady už cool, jako cool už teď. Takže přijďte.
3: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Pořad o veřejném prostoru a architektuře, který jde až na cihlu. S Alenou Harciníkovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Za náma Georgia Smith, The Way I Love You, před náma za chvilinku archívny chlapec s letnou etúdou, než se přehoupneme, co nevidět do podzimu. No ale předtím taky dva filmové tipy, jeden na dnešek a jeden na zítřek. První pozvánka míří na dnešní večer do ústeckého kina Hraničář, kde dneska od 7 hodin večer promítají snímek Pulgasari. O tom, co mají společného Godzilla, severokorejská propaganda a únos slavného režiséra. Přesně tím totiž začíná příběh jednoho z nejbizarnějších filmů všech dob. Pulgasari je monstrózní fantazi o jednom nenasytném tvorovi, který se živí železem a který se postaví na stranu utlačovaných rolníků v boji proti tyranskému vládci. Jestli si chcete doplnit asijský filmový kánon, tak dneska večer máte možnost v Hraničáři.

0: zpěvačky, ženy a matky, která balancuje mezi veřejným obrazem a soukromou křehkostí. Bára Basiková zítra od 7 hodin večer v kulturní plantáži Blatná, tenhle časozběrný dokument Heleny Třeštíkové.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Startuje nová série Bedekru, tentokrát z Portugalska.
5: Zavůní oceánu.
4: Jaký je první úkol?
5: Místními chutěmi.
6: Je tu neuvěřitelně živá atmosféra.
5: Historií.
4: Tady se narodilo Portugalsko.
5: I nečekanými zážitky.
6: Počkej.
5: Vyrážejí Martin Písařík a Ivana Jirešová. Bedekr, Portugalsko.
7: Takhle nějak vypadá ideál.
5: Premiéra zítra večer na ČT2 a v iVysílání.

Claire Rosencrantz, Never Goes Away. No a kdo rozhodně taky neodchází, to je novinková Kayflay. A mravenci už pomalu, ale jistě míří do vašich uší v tomhle nejnovějším singlu americké hudebnice, která se tak vrací zpátky po desce z roku 2023.

0: Pokojů, ta jejich věc pojmenovaná Ignore, to, co byste rozhodně neměli ignorovat, pokud rádi posloucháte audioknihy, tak to je ta aktuální, kterou pro vás máme k poslechu na našem webu a na audioportále Můj rozhlas. Čas na ní máte ještě měsíc do 25. října, ale rozhodně bych to nenechával na poslední chvíli. Každopádně 6 zhruba půlhodinových dílů je k poslechu v podobě Olivera Lovrenského a audioverze tohoto norského bestselleru Když nám bylo míň. O klucích z ulice, kteří jsou mladí, plní úzkosti, prášků, ale taky naděje a lásky. Prý tak trošku Trainspotting generace Z můžete poslouchat, jak už jsem zmiňoval, na našem webu a na audioportále Můj rozhlas. Tenhle syrový debut Olivera Lovrenského, který napsal, když mu bylo 19 let a kniha se okamžitě stala bestsellerem. Pink Panthers, Earth Eater, taky Eddie Current and Suppression Ring, to jsou tři jména, která budete poslouchat ještě, než odbyde 17.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Lunchmeat Festival. Lunchmeat Festival. Od 23. září do 27. září v Angali, Planetu a Národní galerii v Praze. Vystoupí Autekre, Safety Trends, Zora Jones, Umru, Absami a Valentina Magaletti a další. Advanced Electronic Music and New Media Entertainment. Lunchmeat Festival. See you dancing. Mediálním partnerem je Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Radio Vape. Radio Vape. Radio Vape. Děláme vlny.

Američanka ghanského původu a v muzice je to taky tak trošku slyšet. Současný R&B pop šmrcnutý právě africkou hudbou. Skladba pojmenovaná Kostar zněla v úterním on airu na Waveu pár minut po 17. No a před námi už teenager Don Bart 001, který už za sebou má úspěšnou maturitu a taky druhý díl projektu Strasse Aroma, takže to letos stihnul už docela dost. Uvidíme, jestli do konce roku ještě vychrlí něco dalšího. Každopádně my si z té zmíněné novinky hrajeme věc pojmenovanou Mario Balotelli.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Ariel Pink za náma, společně session ve spolupráci pojmenované At Least the Sky is Blue. No, dneska toho modrého nebe moc nebylo, minimálně v Praze. Každopádně za chvilinku Maržary nebo taky MC Jala. No, ale ze všeho nejdřív tady pro vás mám tip na nadcházející dny, protože v Holešovické tržnici v Praze se počínaje čtvrtkem, odehraje další ročník festivalu ilustrace a komiksu s názvem Lustr. Konkrétně od 24. do 30. září budete moct navštívit tuhle největší mezinárodní přehlídku ilustrace a komiksu u nás a zároveň taky skvělou příležitost vidět vlastně to nejčerstvější ze současné ilustrátorské tvorby na jednom místě. 13. ročník se uskuteční v Holešovické tržnici, jak už jsem zmiňoval, no a hlavní výstava má název Krajina 2.0 a bere si do hledáčku lidský vliv na naše prostředí, přírodu i kulturu a taky krajinu silně ovlivněnou právě člověkem. Na té výstavě najdete kresby přímo z terénu, paměťové mapy zajímavých míst i postapokalyptické komiksy, které spekulují o krajinách budoucnosti a spoustu dalšího. Letošní Lustr začíná 24. září a trvá až do 30. a v Holešovické tržnici.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Ahoj, tady Maržary, posloucháte rádio Wave.

0: Skvěle fungující spolupráce mezi Japonskem a východní Afrikou. MC Yala, zásadní postava východoafrické scény, spojená s labelem Nige Nige. No a Scotch Rolex, japonský producent, který má na svém kontě v uplynulých letech spoustu skvělých featů, a tohle byl jeden z nich. Krátce před půl šestou úterní On Air na Waveu už pokračuje aktuálním podhoubím, které bude v podobě záznamu z živého vysílání, jak se odehrálo nedávno na festivalu Wimperk. Magdalena Kořenová se tam konkrétně bavila s Richardem Brožem, který je z projektu Výlav Šumava. Ten má za cíl propagovat krásy logicky právě Šumavy, no ale zároveň taky poukazovat na problémy téhle části naší republiky. O tom, jak se dá přírodě komunitně pomáhat a taky šířit osvětu, s ním právě na festivalu Wimperk probírala Magdalena Kořenová. No a pokud jste u toho nebyli, tak záznam zmíněného podhoubí vám právě teď pouštím v úterním On Airu na Radio Wave. Zároveň se s váma loučím, těším se na slyšenou zase ve čtvrtek a do té doby se mějte krásně.
1: Podhoubí. O prostředí, ve kterém žijeme, a o lidech, kteří nás inspirují. Podhoubí. Environmentální pořad Radia Wave.
2: Krásný den všem na festivalu ve Wimperku. Moc vám děkujeme, že jste přišli, a zdravím také všechny, kdo nás poslouchají ze záznamu na Radio Wave. Děkujeme za to, že podporujete rozhlas a platíte poplatky. Bez vás bychom se tu dneska nesešli. Dnešní host z jednoho hashtagu vybudoval komunitu desítek tisíc lidí, sází stromy, vrací do krajiny zapomenuté křížky a každý den ukazuje Šumavu tak, jak ji málo kdo vidí. A dnes ho máme skoro na domácí půdě. Dnešním hostem je Richard Brož, zakladatel projektu Výlav Šumava. Richarde, vítej v podhoubí.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Kdy jste si uvědomil, že nechcete Šumavu jen sdílet přes hashtagy na sociálních sítích, ale reálně jí pomáhat? Vedl k tomu nějaký konkrétní moment, který vám řekl, že to tahle oblast potřebuje?
3: Ty bláho, no, ono to je dlouhá cesta, když to začalo v tom roce 2013, ale já si myslím, že to bylo nějakým tím prvním sázením stromů, kdy jsme prostě lidem začali ukazovat tadyhle ty zajímavé věci, že prostě se takovýhle věci dělají, zjistit kolem toho věci zajímavý, co se týče prostě lesa. Viděli jsme tu zpětnou vazbu od těch lidí a tím jsem si říkal, hele, začneme nejenom ukazovat tu krásnou Šumavu, ale začneme jí pomáhat a těm lidem dávat nějaké informace, nejenom jak vypadá východ sluníčka na Šumavě, což je u nás takový jako nejhezčí, co se lidem líbí nejvíc. A takže si myslím, že třeba v roce 2017, 2018 bylo takový, kdy jsem si říkal, hele, pojďme s tou komunitou lidí něco dělat a pojďme toho využít, že nás je tolik, a pojďme té Šumavě nějak pomáhat.
2: A kdy se z toho stal full time job?
3: Myslím si, že po nějakých 7-8 letech, kdy jsem byl shodou okolností taky v nějakém podcastu povídat o Šumavě, ku podivu, a i o gastru u Luboše Kastnera, a ten mi tam tehdy v tom podcastu vlastně vyzval, ať to dělám naplno, že je škoda, protože už mi to přerůstalo přes hlavu. Už to bylo opravdu, že jsem ráno chodil do práce nebo půl dne chodil do práce, druhou půlku dne běhal po Šumavě, do večera jsem seděl u počítače, psal maily, řešil prostě všechny ty věci, které k tomu patří a nejsou vidět. A pak jsem si říkal, ty jo, tak jo, tak to zkusíme prostě tu práci, co jsem dělal úplně jako obyčejnou, dělal jsem v Německu, můžu se na to vykašlat, když tak to budu moc dělat znova, ale pojďme dělat něco, co mě bude bavit, co mají lidi rádi, a jestli mě to dokáže nějakým způsobem uživit, tak budu jedině rád, že můžu dělat prostě to, co mě baví. Takže já si myslím, že to dělám nějaký 4., 5. rok.
2: A dokáže vás to uživit?
3: Jo, dokáže mi to uživit. Jako asi to není to, co to jako bylo, ale vůbec to není primárně o tom, nebo já to tak jako nemám, prostě o tom, že potřebuji vydělávat jako nějaký velký peníze tím, i když by se to asi dalo líp monetizovat, než to dělám, ale já nechci. Já prostě chci to nechat celý takový čistý, celý ten projekt. Žádný reklamy, to, co prostě ty lidi vidí všude, že otevřou Facebook, Instagram a vyskakuje na vás placená spolupráce, to u nás jako není. My máme spolupráci jednu a vždycky jsme chtěli, aby ta spolupráce měla nějaký význam i pro ty naše sledující, a je to, že máme prostě zapůjčený auto. A protože prostě my po té Šumavě se pohybujeme, nejezdíme jako stovky kilometrů od rána do večera, když jako natáčím a všechny ty projekty, co děláme. Takže my chceme být prostě takhle čistý, takže o to je to snaží sehnat ty peníze na to fungování, protože těch věcí, co děláme, je spousty, ale nějak se to daří. daří.
2: Vy hodně cestujete, slyšela jsem v rozhovoru, že máte rád třeba Japonsko a navštívil jste Severní Koreu. Proč právě ta Šumava? V čem je pro vás výjimečná?
3: Tak asi se tam propisuje to, že jsem se tam narodila, žiju tam celý život, ale i právě proto, že jsem viděl kus světa, v 50 zemích jsem třeba byl, viděl jsem tu přírodu všude možně, kulturu těch lidí a myslím si, že jakoby ta Šumava je prostě jedinečná, je to takový, jako říká se to furt, ale opravdu ta příroda je jiná, ty lidi, všechno, prostě bezpečnost, jaká tady je a jako to je takový komplex všeho, i když to srovnám s jinýma horama českýma, tak prostě ty tajemný lesy, ta historie, prostě poválečná, předválečná, kopce, louky, lesy, prostě potoky, všechno tak jako dohromady je to prostě jiný.
2: Když jsem si na vás dělala rešerši, tak na mě hned na první stránce vyskočila věta. Klade si za cíl ukazovat nejen krásy Šumavy, ale i její problémy. A přesto jsem v jednom z předešlých rozhovorů pro Český rozhlas slyšela, že byste chtěla, aby Šumava za 50 let vypadala úplně stejně. Tak jak to s těma problémama teda je?
3: Já si myslím, že zase tady žádný takový velký problémy nejsou, takže kdyby Šumava za 50 let byla stejná, jako je teď, tak by to bylo dobře, já si myslím, když se nebude dít nic jiného. Ale tam je to myšleno hlavně tak, že poukazovat na její problémy odpadky, prostě klasika, která jako do přírody nepatří a zároveň tam je. A takže různé akce, které jsme dělali, koncerty pro čistou Šumavu a tadyhle ty naše věci, takže myšleno je to spíš tak, že když je nějaký problém na Šumavě, nebo jako vlastně i celorepublikový, tak prostě vždycky ho najdeme a snažíme se ho k těm lidem dostat nějakým způsobem trošku jiným, než dát pár fotek, udělat plakát, lidi nějak motivovat, jestli se můžu vrátit k tomu koncertu pro čistou Šumavu. Tak to byl zrovna jeden z těch bodů, kdy jsem vlastně si říkal, tyjo, hele, donutit lidi uklízet Šumavu a něco za to dostat, nebudeme dávat klíčenku, prostě pojďte, uklidíte kus Šumavy a dostanete za to vstupenku na koncert. A vlastně Marek Ztracený, můj kamarád, železnorudský rodák, tak jsem mu zavolal, řekl jsem mu, hele, lidi budou uklízet Šumavu a ty jim za to zaspíváš potom. Takže
2: jste mu to v podstatě oznámil.
3: Jo, on říká, hele, taky mám jako takovýhle blbý nápady, ale pojďme to vymyslet. No, tak jsme začali vymýšlet a opravdu jsme udělali 3 koncerty pro čistou Šumavu, kdy lidi se předháněli v tom, kdo kolik, za jak dlouho uklidí ty odpadky, že jsme to vyhlásili večer, dali jsme, lidi nám museli poslat místo, který uklidili před, poslat nám potom fotky a viděli jsme, že prostě to byly jako stovky lidí, kteří prostě ještě ten večer, kdy jsme to, jak ten koncert chtěli mít tu odměnu za to, protože to byl tajný koncert někde v šumavské přírodě. A lidi vzali auto a jeli prostě vybírat pangejty v noci.

0: ale prostě v tomhle tom, jak to sleduju, tak když vemu 15 let zpátky, kdy prostě to těch odpadků a to plný pangejty, kdy prostě se vozili, házelo se to do pangejtu černé skládky a i díky těm sítím se ty lidi to bojí udělat, protože třeba by je mohl někdo vyfotit, někdo by to mohl potom sdílet, což na to je to dobrý. A zároveň ta osvěta jako funguje, takže si myslím, že je to jako rozhodně rok od roku lepší.
1: No ale trošku tím asi přicházíte o práci teda.
0: To zase není úplně jako práce, kterou bych jako chtěl dělat. Byla to taková jako 3 roky jsme to dělali a my vlastně jako by všechny ty akce tak nějak jako jsou takový spontánní, veškerý ty projekty, které jsme měli, že to není, že bych si řekl, uděláme tohle, tak jsme krom sázení stromů, to je pravidelný, protože to se lidem líbí, to je fakt jako zážitek, ale že bych si řekl, tak budeme to dělat každý rok dokola, prostě furt to samý, ono mi to taky omrzí a to je dobrý, že vlastně všechno si to vymýšlím sám, takže se prostě ráno zbudím, něco mi napadne, začnu to vlastně jako dávat dohromady, a něco z toho vypadne a třeba taky ne.
1: Když se vrátíme ještě k těm problémům, tak já po tom, co jsem si vás samozřejmě projela, tak se mi zdá právě přesně, že se snažíte šířit spíše ty pozitivní zprávy. Vím, že jsem teďka nedávno viděla třeba informace o požáru lesa u hradu Velhartice, ale máte ambice třeba i více být jako politicky aktivní nebo nějakým způsobem více na ty problémy upozorňovat, nebo to úplně není váš směr?
0: Ne, politicky už vůbec ne, to jen to ne. Ale ukazovat jako jo. Ale má to ukazovat tím stylem, že to něčemu pomůže, ne prostě jenom udělat si AI plakát a prostě napsat k tomu nějaký prostě dělejte tohle, nedělejte tohle, prostě to mě nefunguje to, je toho jako dost. Říkám, my se to snažíme všechno dělat nějakým způsobem originálně, takže ať je to prostě kvůli nějaký věci, třeba tady, když mluvíte o tom požáru, tak to bylo hlavně informativní, tak týkalo se to nás, byl jsem nedaleko toho, takže upozornit na to a zase se na to napojilo to, že prostě sucho, uděláte plakátek, dáte tam nechoďte, nedělejte oheň, plakátek vidí 10 000 lidí, ale když prostě natočíte takovýhle video, kde se na to nějakým způsobem upozorní a ty lidi vidí, že to opravdu problém je, tak to video potom vidí 150 000 lidí. Takže jako takhle si spíš myslím, jako politicky vůbec to se snažíme, jak jste říkala, my se snažíme ukazovat hezký věci, protože když chce člověk se naštvat, tak si prostě může otevřít jakoukoliv skupinu a přečíst si komentáře, kdy furt někdo na někoho nadává a to si myslím, že u nás z 99% není. Samozřejmě jsou takový, kteří tam jako přijdou a dokážou tam prostě politiku přenést na východ slunce, že nám to tady prostě přistěhovalci seberou a takovýhle tohle, co se prostě bohužel děje, ale to tím, jak ten náš profil už je veliký, kdy tam máme třeba 150 000 lidí na Facebooku, 80 něco na Instagramu, tak už tam jsou lidi, i kteří tu Šumavu nesledujou, jako nemají k tomu ten vztah, ale vidí to, že tam zahlídli nějaký post, tak dali, to se mi líbí a pak s něčím nesouzní, takže už tam něco takového napíšou. Ale říkám, u nás je to většinou fakt jako všechno pozitivní, což je cílem toho, abyste si prostě udělali hezký den, probudíte se, kouknete na náš Instagram, podíváte se na východ slunce a máte prostě hezký den. A ta zpětná vazba od těch lidí takhle je, že lidi se tím prostě zpříjemňují den.
1: Ještě mě napadá, co je vlastně vaše publikum? Jsou to lidé ze Šumavy, nebo se za váma sjíždí lidé z celého Česka?
0: Já to dokážu, jako určitě z celého Česka jsou nějaký grafy, kdy se můžu podívat na Instagramu a na Facebooku, kdy vidím to rozmezí Plzeňský kraj, Praha, zahraničí. Máme přesah i do Německa, protože tím, jak jsme na hranicích, německý, bavorský národní park, takže i Němci tam jsou, ale nejvíc to vidím na tom sázení, kde fakt jako za náma přijedou lidi z celé republiky a udělají si krásný den. Je to o tom, že si zasadí stromek, to je vlastně v celém tomhle, to je to taková maličkost, je to podpora celého toho našeho projektu, ale my spolupracujeme třeba s Lesama České republiky, který na tom sázení předávají spoustu informací těm lidem. Takže tam vidím tu komunitu těch lidí a jsou to fakt Slováci, tam tak jezdí tam ze Slovenska, jezdí tam Němci, takže jako opravdu my je donutíme jet na tu Šumavu, udělat si hezký výlet, něco se o tom dozvědět, přispět tímhle s tím a takhle do toho projektu zapojujeme. Takže jsou to rodiny s dětma, mladý, starý, je to opravdu mix totální.
2: Podhoubí s Májou Kořenovou na rádiu Wave.
1: V posledních dnech se Šumava skloňuje především s nálezem přibližně 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi u dobré vody u Prášil. Předpokládám, že to tam znáte. Viděla jsem tohle místo i na vašem webu. Jak podobná zpráva zasáhne člověka, který má Šumavu takhle rád?
0: Tak vzhledem k tomu, že nějakou historii té Šumavy znám, na tom místě, kde to našli, jsem byl před 3 rokama úplně náhodou, když jsem tam venčil psa. To není místo, kam se nemůže, což se taky jako někde v médiích zmiňovalo, ale je to normálně, není to žádná jako zóna, kam se nesmí. A narazil jsem na to, když už to tam bylo opáskovaný a tehdy se tam dělali nějaký ty první průzkumy. Pro mě to žádné překvapení není, protože tady po tý, v těch vojenských újezdech, což je dobrá voda, okolo Prášil, kde prostě byly ty chemický cvičiště, tak tam já se po té Šumavě pohybu a v té zemi jako krtci vykopou ledasos, kdy fakt jakože vidíte krtinec a vidíte tam

0: vykopanou prostě patronu z náboje a takovýhle věci. Takže ta Šumava, ta zem toho je plná tady v těch místech jako hodně. A vlastně mi to ani nepřekvapilo, že něco takového. Já jsem si teda spíš myslel, že se že takovýhle velký nějaký naleziště jako úplně není, protože jsem čekal tehda po revoluci, prostě když tadyhle ty újezdy končily, tak jsem si říkal, jako, že se to odváželo, zbourali se baráky, samozřejmě, že se nebudou asi likvidovat, plně odvážet všechno, ale že jako zasypou sklep a nechají tam tohle. To mě jako překvapilo. Ty první nálezy jsem si myslel, že budou jenom nějaký jako jednotky kusů, což vlastně jako byly. A teď se to rozjelo v tohleto, takže já si myslím, že toho bude rozhodně víc tady na té Šumavě a asi by se s tím jako dělat něco mělo, když vezmu v potaz toho, kdy nás tady zakazují chodit tam a tam, což jako je dobře, to ochrana přírody jako musí být, jsou místa, kam se jako určitě nesmí. Doufám, že to bude minimálně takový impuls pro to, aby se tohle řešilo, protože ví se moc dobře, kde tyhle ty prostory se nacházely a můžou to tam vlastně zkoumat a vytahat to prostě ven.
1: Ještě bych chtěla navázat na rozhovor, který v Podhoubí vedl Prokop s Pavlem Hubeným, ředitelem Národního parku. Ten mluvil o tom, že les se vlastně nemá tak úplně uklízet a to nemyslel odpadky, ale spíše, že máme nechat ležet třeba mrtvé dřevo, nezasahovat a nechat přírodu, ať si to udělá po svém. Řekl, že doslova máme vštípenou nenechavost, že pořád potřebujeme něco uklidit a vy Šumavu vlastně uklízíte docela aktivně, sázíte, obnovujete. Kde je pro vás ta hranice mezi pomáhat přírodě a nechat je být, nechat jí žít?
0: No, ono se musí vzít člověk Národní park, chráněná krajinná oblast, hospodářský lesy, první zóna bezzásahová. To je jakoby to ten zásadní rozdíl. A my naše sázení jsou většinou v oblastech, vlastně doteďka byly v HKO, v okolo Železnorucka, odkud pocházím, a to jsou většinou hospodářský lesy. Takže tam fungují lesy ČR, jsou to stromy, které dorostou nějakého věku, pak se vytěží do toho kůrovec. My většinou sázíme na místech, kde byl kůrovec. V parku samozřejmě nesázíme, protože tam to nastavené je takhle, že se to nechává ležet, což rozhodně jako myslím si, že v nějaké části je dobře, jak se ten svět, nechci říct vyvíjí, ale globální oteplování. Prostě to horko, takže on se mění se prostě ty teploty, takže ten les si musí zvykat na něco jiného. Otázka je, jestli když prostě tady zmizí celá jezerní hora a nechá se od toho prostě sežrat půlka ostatních lesů, jestli je to dobře, jestli se to třeba nemělo v nějakém místě jako zkusit zabránit. Zase jsou na to různý studie, já to vidím jako laicky, s tím naším sázením to srovnávat nejde, protože my fakt sázíme, my děláme ten lidem ten zážitek a ten přínos toho, že se něco dozví i o těch hospodářských lesích, kde se jim právě těm lidem i vysvětlí tady to. Tam jsou zase ty lidi od Lesů ČR, který tam těm lidem povídají. Já zase v tomhle nejsem žádný odborník, takže ty jim jako řeknou, protože oni tam přijdou a proč tady leží ten zdravý strom uříznutý, tak oni jim vysvětlí, že je to lapák na kůrovce, že se řízne zdravý strom, nechá se ležet na zemi, kůrovec do něj naletí a vytáhne se potom ven. Ale zase musí být najít asi nějaký kompromis, protože ten park, ten turismus tam je, zavírání těch cest, já taky samozřejmě nesouzním, my se s panem Hubeným známe, my tak fungujeme vedle sebe, my se jako nijak nepropojujeme, prostě oni, jim se líbí, co děláme, mně se na jednu stranu líbí, co dělá park, prostě funguje, dělá to dobře, jsou místa, které prostě bych si myslel, že by měly být otevřený a nejsou.
1: Jako například?
0: Luzinský údolí třeba, anebo jsou to třeba Jezerní hora, kde byla Juránkova chata, kam se může třeba jenom z německé strany dostat. Já to furt vidím jakoby z té německé strany, kde se taky pohybují a tam jsou ty sezónní cesty, které otevřou na 2 měsíce. Lidi tam můžou jít během těch 2 měsíců a vlastně to je to období, kdy tam třeba nehrozí to, že vyplašíte tetřeva nebo sokola. Ty lidi vlastně těžko jim zabráníte, aby tam šli, oni tam chtějí. Když se chcete dostat tady na Juránkovou chatu, musíte jít do Německa, oběc to vylez nahoru. Tady by se dalo udělat asi, myslím si, jako z mýho laického pohledu, mohla by tam být cesta, která by mohla být otevřena 2 měsíce, jako je to v tom Německu od 17. července do konce září, kdy nehrozí žádné nebezpečí a oni by donutili ty lidi chodit opravdu po té cestě a neběhali by jim po celý Jezerní hoře, kde se lidi samozřejmě nesmí to dělat, jako je to špatně, ale oni tam prostě chtějí a běhají tam po té hoře prostě všude a furt a tady by je dokázali dostat na tu jednu cestu a lidi by byli nadšený, že prostě hele, jo, jsme tady, můžeme tam jít.
1: Ještě když se vrátím k tomu vysazování stromů, z laického pohledu, když řeknete, že vysazujete v hospodářském lese, tak mě rovnou napadne, jestli to těm lidem nesesekají, neposekají.
0: No jasně, ale samozřejmě ty stromy, ne všechny, ale za 150 let asi jo, protože ty lesy takhle ty se nenechají, že padnou a pak tam začnou, to je ta první zóna, kde vlastně ten strom vyroste a potom jako padne a možná tam vyroste, jako se to obnoví. My i ten les trošku jako ředíme, když to řeknu, protože všude jsou ty smrky, který napadl kůrovec, ono je to spojené s tím oteplováním, že prostě teď zaprý ty smrky tady nejsou úplně původní, jsou ve velkém množství, než než jakoby byly dřív. To oteplování nahrává tomu kůrovci sucho, že ten kůrovec jako se šíří mnohem víc než dřív, takže my třeba sázíme i jako jinou pestrost, ale pro nás, jakože sázíme buky.
1: To jsem se právě chtěla zeptat, jedle,
0: je smrky vlastně vůbec.
1: A máte v plánu třeba i více spolupracovat s Národním parkem?
0: Jo, já se jako snažím, ale tam je trošku problém to, jak je to prostě jako státní tak firma taková složitá, že s nima něco jako domluvit trvá hrozně dlouho. Já sám, my jsme obnovovali jednu historickou kašnu v bývalém místě, kde byla právě rota vojenská. Mě trvalo snad 5 let, než jsme si jako domluvili na tom, vlastně nechtěli jsme nic, chtěli jsme tam dát prostě lavičky, chtěli jsme tam obnovit přítok vody, vyčistit to jenom, dozdít rozpadlou zítku a trvalo 5 let. Nebylo to nějaký intenzivní z mojí strany, ale vždycky jsem prostě napsal, začal nějaký téma a pak to skončil. Prostě nějaká diskuze, pak jsem znova a takhle se to točilo furt dokola. Pak jsem prostě jako zatlačil, že oni už samozřejmě věděli, jak jsme velký a oni asi spíš na to neměli čas, nebo to tak řekli, hele, to je jako drobnost, tak to jako nebudem řešit, protože pak to udělali a vlastně řekli, že super, udělali jste to jako super, všichni byli nadšený, já jsem byl nadšený, protože já to místo mám rád, takže z toho jsem pochopil, že to není vůbec jednoduchý, no a z toho, co jste vlastně vy tady říkala, tak to sázení třeba konkrétně v tom Národním parku jako je komplikovan, oni taky v nějakých místech sází, není to, že by se nesázelo nikde, ale pak jsou ty první zóny nebo takový ty nejcennější, kde se to nechává ležet, takže jako jo, já se rozhodně tomu nebráním, mě samotného mě to jako zajímá, nějaká užší spolupráce by mi vůbec nevadila, abych se něco dozvěděl.
1: We Love Šumava stojí do velké míry na krásných fotografiích a videích Šumavy. Nemůže ale být paradoxně problém právě v tom, že když lidem pořád ukazujeme tu nejkrásnější Šumavu, vytváříme představu, že příroda má být upravená, fotogenická a přístupná.
0: Vím, co myslíte, jasně, ale jako jo, samozřejmě může to ten dojem působit, ale to ty lidi poznají, než dojdou na to místo, že to tak není. To jsou ty naše dveře na pancíři, tak jsme udělali takový fotopoint. My jsme si řekli, ty jo, když sem chodí tolik lidí, tak s těma dveřma zkusíme vlastně jako nějakým způsobem pomáhat. Tak jsme udělali vlastně nějakou výzvu, že lidi začali označovat hashtag otevřené dveře na Instagramu a my jsme vlastně na konci roku spočítali, kolik lidí tam vlastně to označilo, ne samozřejmě každý. A za každou fotku jsme dali tehdy asi 10 korun. Bylo to nějaký první rok 30 tisíc korun a my jsme z toho udělali na Vánoce nějaký dobrý skutek. Takže my se snažíme i tohle to jako přetočit. Ty dveře nejsou nikde v přírodě, oni jsou vlastně na okraji parkoviště. Když tam člověk jako přijde a otočí se, tak vlastně tam stojí zaparkovaný Unimog. Je to fakt jako fotopoint. Není to nikde úplně schovaný. My ukazujeme ty místa, ty jako hezký, jasně, protože chceme těm lidem dělat ten hezký den, ale myslím si, že ukazujeme i to. Ty místa, které prostě tu cestu k tomu a overturismus. Řeší se prostě, to byla možná další otázka, že jo? Ale to já si myslím, že overturismus je v červenci a v srpnu, v sobotu na Hradě Kašperk a na Modravě a 28. září, když je prodloužený víkend na Kvildě. Prostě to jsou jako ty, kdy tam opravdu si ty lidi jasně mají volno, nemůžou jindy, tak jedou. To jsou asi jako období, kdy těch lidí tam je fakt jako hodně. Ale když člověk chce, že prostě nedá se jít na Kašperk, aby tam nebyli lidi, nám píšou, jak to, že tam nikdo není, to prostě je AI a takový. To se samozřejmě taky jako někdo stane. Já říkám, ne, my jsme tam šli jsme tam v dubnu a šli jsme tam v pátek třeba. Takže jako já si myslím, že může to působit, když jdete v nějakou takovou tu frekventovanou dobu v tadyhle období, co jsem říkal, ale jinak jako ty místa. A to my se taky jako snažíme ukazovat i třeba to pošumaví víc. Jako samozřejmě jsou jakoby ty hlavní body, tak fotogenický, kam jako rádu na východ slunce, jdu vyvenčit psa, tak ho vezmu na to, ale pak se snažíme jako ty lidi ukazovat i do toho Bavorského parku, aby poznali i ne takovou tu Šumavu.
1: No to je hnedka to, co mě napadlo, jestli není škoda, že si nějaký ty místa necháváte pro sebe, aby se to trošku víc nerozprostřelo.
0: A tak to já ukazuju jako jiný místa, ale...
1: Ty vaše oblíbený.
0: Ale no já si myslím, že naopak ty lidi mají zase radost, když třeba sami něco takového objeví. Ne každý chce se prostě podívat na Instagram a dostat tam takovouhle mapku, což zase my taky máme nějaký tipy na výletě na webu, ale že zase nejsme, když někdo napíše, rád mu jako pomůžu, řeknu mu, kde nejlíp třeba zaparkovat, že zase nejsme úplně takový jako informativní web, jako infocentrum, ale rád mu jako napíšu, ale ať si taky má kus práce, jako je na něm a ať si objeví nějaký místo, já ty místa taky objevuju, já sice jsem ze Šumavy, ale já znám spíš tu západní část tady u nás okolo Železnoruska, Modrava, Kvilda a takhle, na ten jich to víc neznám, takže já když tam jedu, tak kouknu do map a říkám, kde by co mohlo být hezkýho, že člověk má podle mýho taky jako super pocit z toho, když najde nějaký místo a řekne, ty jo, to jsem nikde neviděl.
1: Akorát taková jenom myšlenka na to, asi člověk potřebuje na té Šumavě být díl, já vím, že jste zmiňoval, že si ty lidi dělají třeba jednodenní výlet. Přemýšlím nad tím, jestli tohle vlastně není jako škodivé, jestli pro ten kraj by nebylo nejlepší právě propagovat co nejvíc ten slow tourismus, aby ten člověk tam pobyl třeba několik dnů.
0: Rozumím, a... to já propagovat. My třeba, když máme ty sázení, tak my to schválně děláme na prodloužený víkendy, nebo snažíme se právě, a vím to, že ty lidi sem opravdu jedou na klidně i týden, že se snažíme právě trošku jako motivovat. Tehdy byly i nějaké jako snahy, ale to trošku se zkomplikovalo, a že jsme chtěli v rámci toho ty lidi, aby jeli vlakem, aby nejeli autem, že jsme komunikovali právě s tím, že by mohli mít nějaký zvýhodněný lístky a aby jsme ty lidi sem dostavili, aby ne každý jel prostě autem. Ale jo, samozřejmě lidi, když mají prostě v této zrychlené době, každý má spousty práce, tak ty jednodenní výlety jsou, to prostě takhle jako je, ale jo, snažíme se na to jako ukazovat, asi na to sázení jde spíš, kdy těm lidem se snažíme, protože my rozesíláme nějaký informativní e-maily, kde jim tohle to jako trošku tak říkáme v tom, jako když sem jedete, tak si zkuste naplánovat, my jim tam sami píšeme nějaký tipy na výlety v širším okolí a doporučujeme, kde by co měli, a většina to spojuje právě s bydlením a jedou jako na delší dobu, aby to nebylo jenom na otočku.
1: Vy Šumavu vyprávíte lidem prostřednictvím příběhu. Co myslíte, že by lidé potřebovali o Šumavě slyšet, aby se k ní chovali hezky?
0: Já jsem furt přesvědčený, že se chovají hezky lidi. Jako jsou to fakt jako zlom, jako pár lidí, který prostě sem vyrazí dělat s prominutím bordel, ale že to fakt není, že to není nic tak velkého, ale já si myslím, že kdyby člověk si přečet nějakou jednu knížku, i jako klidně, nemusí to být Klosterman jako stará historická, ale nějakou třeba Starý most nakladatelství, který vydává, tak nějaký příběhy šumavský.
1: A nemůžete s náma sdílet třeba nějaký příběh právě ze zaniklých vesnic nebo něco, co by vás napadlo?
0: Třeba teď jsem četl, co mě jako zaujalo, a vlastně to poválet nebo meziválečním období, snad si myslím, tak tady byla hospoda u odbočce na Prášili, prostě tam je teď samotný dům, dřív tam byla hospoda a tam proběhla rvačka. Bylo to vlastně dvou Němců, dvou skupin německých, a jedny byly prostě napojený jakoby na tehdejší prostě hitlerovský Německo, když to řeknu takhle. A zabili tam vlastně jednoho člověka. Při hospodské rvačce tam zabili člověka. Byl to nějakým způsobem významný člověk. Oni, protože se to dozvědělo celý Německo, o týden díl byl pohřeb na dobrý vodě. A v rámci toho, jak to byla takováhle akce, a ono to bylo i nějaký jako problémy prostě mezinárodní, a tak já už přesně jako úplně, to si asi člověk bude muset přečíst. Myslím si, že to je v knížce od pana Roučky. Tak probíhal pohřeb, ta jeho rakev byla vystavená v kapli nedaleko dobrý vody. A když probíhal ten pohřeb, tak to bylo jako významný, tak se tam sjelo, bylo tam 6000 lidí na ten pohřeb. Prostě sjeli se tam autama na motorkách, na kolech, bylo tam prostě, tam to bylo úplně narvaný, a byly tam prostě průvody vojáků, a tehda tam normálně jako i nejvyšší vedení prostě nacistický tam nechalo shodit z letadla květiny prostě pro toho asi vojáka, který tam jako byl, tak tam proletělo letadlo, normálně z Německa vyletělo letadlo, hodilo tam květinu k tomu hřbitovu a odletělo dál na Češk, k němu zase vyletěly stíhačky právě jako od nás, ty to nestihli, takže to je třeba jako hrozně zajímavý příběh, který vlastně je napojený na to, že tady v té oblasti se jako našlo spousta věcí, ty detektoráři, který prostě hledají, občas něco najdou. Tak můj kamarád tam zrovna, nebudu říkat jako kde, ale prostě tady v té oblasti našel standartu prostě s hákovýma křížema, která byla na té vlajce, opravdu bronzovou velkou standartu, která je právě napojená asi tady na ten příběh, nebo myslím si teda.
1: Napadá mě, jestli se na vás třeba obrací i lidi, kteří mají na ty zaniklé vesnice nějaké osobní vztahy třeba.
0: Jo, jako jo, ale na to si myslím, že tady byli spíš, nebo jsou, já tím, jak jsem furt jako mladý, tak ty starší lidi mě berou, hele, mladý kluk, je hezký, co dělá, ale zase mě taky berou tak jako prostě influencer, no, to slovo nemám rád, ale asi jako jo, asi jako to tak prostě jako je, ale takový trošku jako jiný. Ale jo, já znám jako spoustu starých a mě to baví ty lidi poslouchat. Samozřejmě Emil Kinsl, to byla jako šumavská legenda, který už bohužel není mezi náma, tak o toho jsem se taky něco naposlouchal. A na Železnorudsku, když mi vždycky právě napadne nějaký projekt, třeba teď opravujeme kapličku jednu tady na Šumavě, úplně mě jako potěšilo, když jsme to zmínili, že ji budeme dělat, 100 let stará kaplička, scháněli jsme nějaký informace, tak se do toho zapojili kamarádi, kteří prostě začali obepisovat lidi nebo skupiny i v Německu, ty odsunutý Němce, jestli prostě nemáme nějaký fotky, a v tom začali prostě psát lidi, Němci, kteří, ono to vyšlo i v nějakém německém časopise, a začali prostě nám psát, že tady vyrůstali a my si myslíme, že by to mohl být takhle a my jsme tady zažili tohle, takže občas nějaký e-mail přijde, že se jim hrozně líbí, co děláme, že prostě tomu fandí, že i je to hodně spojený s tím, jak jsme začali obnovovat ty historické památky, kaplička, ty křížky, které jsme dělali. Na to se to podle mě jako hodně nabalilo, že už nás taky neberou jenom s tím, že prostě ukazujeme tu hezkou Šumavu, ale že to vracíme i tímhle takovou tu zapomenutou historii, protože si myslím, že je důležitý tady těm lidem to vracet, tu tady ty historické věci, aby tady byly, aby se to prostě těm lidem furt jako ukazovalo, protože jako zničit je to jednoduchý, ale vybudovat něco, aby tady zůstalo a poukazovalo na to, tak je jako mnohem těžší, takže těch příběhů jako je a myslím si, že je to víc a víc teďkom právě s tím, že lidi vidí, co děláme, ty křížky, protože ono si řekne člověk jako obnovit jeden křížek, ale ono je o tom, je zatím i zjistit si nějakou historii toho, kde ten křížek, proč tam jako vzniknul, sehnat ho, my se snažíme sehnat vždycky ty křížky, ač to není jednoduchý z té dané oblasti, protože vím, že jako spousta lidí má jako kontakty třeba na lidi, kteří je zachránili ty křížky.
1: Jako myslíte teďka materiály?
0: Materiál, nebo... teď myslím ano. Materiál, že prostě vím, že zase nechci úplně ten křížek tam táhnout jako od někud jinak, když to řeknu takhle, ale že třeba nezbyde nic jiného, než tam je tam podstavec, tak tam vrátíme nějaký, ale já myslím, že se nám vlastně pokaždý povedlo nějakým způsobem tam zanechat ten původní otisk, že jsem prostě zjistil, že ten křížek se jako zlomil a že někdo ví, že někdo by ho někde měl mít a tak jsem začal zjišťovat a pak jsme zjistili, jo, tady pán ho má na zahradě, protože tehdy ho našel ulomený, tak si ho odtáhl domů.
1: To se fakt stalo.
0: Jo. A vlastně první křížek, který jsme takhle udělali, tak byl vlastně úplně vlastně to, co říkám. Teď jsem teda myslel na jiný, ale vlastně úplně první, který jsme obnovili, tak můj kamarád mi říkal, hele, já mám nějaký křížek na zahradě, tam čumí prostě ze země, tak já jsem tam přišel. Začal jsem kopat, no a vlastně jsme zjistili, že jeho táta, který vlastně byl u vojáků a když se tehdy ničili prostě ty sklárny a takhle prostě v tom před revolucí, když se to všechno bouralo, tak si to lidi odvážili, stavili si z toho baráky, z těch materiálů a on tehdy mu povídal, že tohle to byl křížek, který byl vyvrácený tam někde dole ve Ferdinandově údolí, když budu takhle přesnej a on ho prostě měl na zahradě. Já jsem říkal, ty bláho, tak pojďme zjistit, kde byl, takže jsem ho prostě vykopal. On byl zarostlej křoví, prorostlej kořenama a nebyl vlastně celý. Kusy chyběly. A já jsem říkal, tak jsem zjistil, kde je. Zjistil jsem si vlastně ten příběh, jsme tomu takhle dali. No a vrátili jsme ho na to místo a vrátili jsme ho tam i tak jako trošku umělecky, že jsme ho tam nedali celý. Udělali jsme na ní takovou konstrukci, která je co nejméně vidět, že tam je prostě ten vršek křížek kus a kus a je vlastně jakoby je ve vzduchu, že je tam opravdu ten, co tam byl a je tam jenom to, co tam opravdu má být.
1: Ještě mě napadá, jak jste zmiňoval ty materiály, odkud je ta kuše křížku, jak jste teďka dělali s tou popelkou.
0: Jasně, tak ta není původní. Jako to bohužel tam s místníma, snažil jsem se s místníma, protože věděli, co tam plánujeme, tak jsme se s nima o tom bavili, jenže tam někdo, ty říkali, že co pamatujou, to bylo nějakých 50, 60 let, tak říkali, už tehdy tam nebyl a nepodařilo se nám zjistit, který tam byl, takže jsme říkali, tak budeme sem vracet nějaký úplně jako jiný, jako, protože spousta z nich jsou jako v kostelích, co jim tam lidi navrací, anebo tam prostě šoupneme, uděláme nějaký jako takovej moderní, když to řeknu, ale budete mít příběh vlastně k tomu místu, kde se natáčá ta popelka, tak jsme to spojili takhle. Samozřejmě jsme se nejdřív zeptali těch místních, jako aby to tam viděli se starostou, řekli jsme, jaký máme nápad, jestli jim to přijde v pohodě, i vlastně s farářem a i s jedním historikem, prostě jsme jim řekli, hele, chceme to udělat takhle, je to kříž, třeba zrovna tomu ten, co nám to vysvětloval farář, tomu se to hrozně líbilo, dali jsme tam ten nápis láska, který prostě je ta láska jakoby k té víře, ta láska filmová, která byla ta naše láska k Šumavě, takže jsme to zase jako propojili ten příběh takhle, no a na to vysvěcení jsme vlastně pozvali prince z pohádky, pana Trávnička, takže jsme to udělali zase jsme to takhle jako, lidi byli nadšení, že ho mohli vidět, my jsme byli rádi, že jsme to místo jako mohli obnovit, protože to bylo takový jako smutný, zapomenutý místo, takže to si myslím, že se to zase povedlo.
1: Je nějaké místo na Šumavě, které vás nikdy nepřestane překvapovat?
0: Jako překvapují mě ty místa, kde se prostě jako žilo, Zelená hora nad Strním, kde prostě v těch kopcích, jak se tam jako hospodařilo. Jsou to tady ty jako odlehlejší místa šumavský, kde teď tam vidíte prostě jednu zítku s nosy kamenný, jeden křížek a tehdy tam byly dvě hospody, byla tam škola, byl prostě kostel tam byl, kaple, žilo tam 500 lidí a je to v místech, kde byste teď nechtěli být s těmahle moderníma technologiemi, s tím, že se tam vyjedete čtyřkolkou večer, nebo večer v zimě a vlastně vybavit si to, že tam jako před 150 lety, 200, tam jako lidi žili, prostě začalo sněžit a zůstali tam prostě zasypaný celou zimu, no jako to jsou jako, to mě spíš nepřestává překvapovat jako to místo a ty lidi, jak byly jako, že to řeknu moderně hustý, že tam v tom dokázali žít.
1: Co vás na Šumavě čeká dál?
0: No, dodělat tu kapličku konečně. My máme kapličku, nevím, kdy tohle se bude vysílat, ale 26. září konečně už ji vysvětíme, protože už to na tom děláme vlastně rok, nebo roky máme, víceméně celý rok se tam na tom snažíme něco dělat a nečekal jsem, že to bude takový sousto, takže to až vysvětíme.
1: A řeknete našim posluchačům ještě, kde kaplička přesně je?
0: Je to na Svojších. Horská Kvilda to asi řekne lidem tam, kde bývá největší zima, tak to asi lidem řekne nejvíc, tak je to 10 kilometrů pod tou Horskou Kvildou. Je to vlastně u silnice zapomenutá malá kaplička, která se roky rozpadala. Já jsem začal zjišťovat, koho je. sehnal jsem majitele, ten nás znal, řekl jsem mu, hele, prodáte nám ji, on nám řekl, hele, nám se líbí, co děláte, my vám ji dáme, s tím, že tam samozřejmě máme nějaký, jako, že tam nesmíme prodávat párky v rohlíku a podobně, že to bude opravdu kaplička, takže jsme se tam upsali, že uděláme kapličku, takže na těch svojších, no a prostě jsme na tom začali makat, bylo to trošku náročnější, než jsem čekal, že jsem se nedovedl představit, jako všechny ty procesy, které tam, protože tam se dělo od podlah, omítek, střecha, krov, oplechování, oltář se vyráběl a já úplně nemám plány, já vždycky totiž, jakoby hlava toho celého projektu jsem já, pomáhá mi hrozně žena a brácha. Takže jakoby my jsme taková jako trojka, kdy víceméně vymýšlím si to já, komunikuju já, videa fotím a tedy. Brácha je takový spíš jako IT a žena ta teda jako dělá, ta má spíš takovou tu designovou věc na starosti, protože ta má trošku jako hezčí vkus, lepší vkus než já. Já víceméně chodím po lese, pak si vždycky mám období, kdy 3 měsíce mě nic nenapadá a říkám si, a je to tady, teď to končí, už mě nic nenapadá, budu tady natáčet jenom Šumavu, žádný projekt další nebude. Ale pak mě vždycky někde něco osvítí, procházím se lesem, stejně jako tady s kapličkou, našel jsem kousky skla a rozjede se to, no.
1: Richarde, moc děkuji za rozhovor a stejně tak děkuji i vám všem, kdo jste dnes dorazili na festival ve Vimperku a organizátorům za skvělou atmosféru. Děkujeme, že nás posloucháte a nezapomeňte nás odebírat i v podcastových aplikacích a v aplikaci Můj rozhlas.
0: Já moc děkuji za pozvání, bylo to super povídání, díky. Děkujeme, děkujeme.
2: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Reconnect, hudební konference a klubový festival Reconnect se už po 6. vrací do Brna. 1. až 3. října, 3 dny, 12 klubů a víc jak 40 koncertů. Lokální scéna i mezinárodní hosté. Můžete se těšit na 5.8G, MAT213, Floex, Similivin Live, Tuji Konoriko, Young Widows a spousta dalších. Reconnect zahájí ve čtvrtek 1. října koncert Tata Boys v klubu Fléda. Mediálním partnerem je Radio Wave. Více info na reconnect.cz.

0: udělali.
1: Chudáčci, poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Na Rádio Wave.
4: Vítejte po prázdninách zpět u šatníků, posluchačstvo, od mikrofonu vás zdraví Veronika Rupert a proti mně sedí Veronika Dušková. Čau Veru.
5: Ahoj Veru, zdravím všechny posluchače.
4: Dnešní díl vzniká v Praze, protože Veronika přijela na Fashion Week. Já jsem jí pozvala, aby šla se mnou a měla jsem z toho hroznou radost. Já vlastně pražský Fashion Week sleduju od úplného začátku, takže už vlastně opravdu hodně dlouho a provedu, to byl vlastně první zážitek, takže strašně fajn. V dnešním podcastu se budeme bavit o tom, jaký ten Fashion Week byl, jaký to pro nás vlastně bylo, co se nám tam líbilo. Jestli jste vy něco viděli z Fashion Weeku, ať už jste byli na přehlídkách nebo jste jenom sledovali na sociálních sítích, budeme strašně rádi, když nám napíšete, co vás zaujalo, co vám se líbilo. Tak jdeme na to.
2: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic na Rádiu Wave.
4: Pojďme vůbec začít Fashion Weekem jako takovým. Pro mě je to vlastně celkem už rutinní věc, taková jako profesní věc, takže tam není už nějaká nervozita, dokonce už jsem i přestala řešit outfity, který si beru na sebe na ten Fashion Week a tak, i když samozřejmě jasně záleží mi na tom, ale rozhodně to není o tom, že bych jako 2 dny, 3 dny předem chystala outfity a td. Ale zajímalo by mě, jaký to bylo vlastně pro tebe, Vedu, protože to bylo právě to poprvé. Byla jsi z toho třeba jako nervózní?
5: Nebo no
4: proč jsi vlastně byla poprvé na Fashion Weeku, ty člověk, který žije módou? Jo?
5: No já jsem se toho bála prostě hrozně dlouhou dobu. Mně to přišla taková velká fancy akce a bála jsem se těch lidí asi, že to je na mě velká sociální událost. A taky jsem nevěděla prostě, jak to tam probíhá. Byla jsem už na několika menších přehlídkách a tam jsem vždycky nějak někoho znala a ta Praha prostě je pro mě hrozně velká. Já jsem z vesnice, takže ti hrozně moc děkuju za tu možnost tam být celou dobu s tebou, která se extrémně vyzná. Všichni tě znají, všichni tam Veroniku zdravili a Veronika všechny znala, se všema mě představila, takže jsem to měla úplně exkluzivní. Ještě jsme měli kartičku pres, takže jsme mohli předběhnout frontu, takže já jsem si nemohla přát lepší první zkušenost s Fashion Weekem. A Veru, hrozně moc ti za to děkuju. Fakt jsem si to s tebou strašně užila a byla jsem díky tobě v klidu a vůbec jsem nebyla taková, jestli jsem dost dobře oblečená. No, já jsem tam prostě byla s Veronikou Rupert, takže jsem se cítila velmi dobře.
4: To jsem strašně ráda, protože já jsem tam vlastně skoro vždycky chodila úplně sama. Což je na jednu stranu fajn, být na takovýhle akci úplně sama, protože se můžu maximálně soustředit na ty prezentace a třeba na nějaké natáčení tam nebo nějaké setkávání tam a práci, ale zároveň je to takový vždycky hodně osamělý a člověku je smutno, zejména třeba ten první den ještě ne, to je všechno nový, že jo, člověk je na novém místě a tak, teď všechny vidí, všechny ty známý tváře a tak, ale třeba ten druhý, třetí den už mi vždycky vlastně bylo smutno, protože tam často čekáš mezi těma přehlídkama, sedíš tam a vidíš takový ten festival marnivosti, jako ty lidi, kteří vlastně přijdou ne kvůli tomu, co se tam prezentuje až tak úplně, kvůli tomu designu a kvůli těm návrhářům a tak, ale přijdou ukázat sebe, že mají dost cool outfit a jsou na této události a tohle třeba jako pro mě není úplně, no je to takový prostě pro mě vždycky trošku smutný, být v tomhle kontextu, mě to vlastně po pár dnech vždycky trošku rozesmutní. No, takže to bylo fajn, že ten třetí den toho Fashion Week ty z těch přehlídkových dnů, ty byly tentokrát 3, si tam vlastně přijela ty a mohla jsem ten třetí den, který už je pro mě osobně vždycky těžký, být s tebou. Takže já ti za to strašně moc děkuju naopak a byla jsem ráda, že jsme tam takhle spolu mohli být. A hrozně mě právě zajímalo to, proč se toho bojíš, protože to si myslím, že je zajímavý. Možná je to i zajímavá zpráva pro lidi, kteří organizují takovýhle akce, že vlastně je zajímavý, že člověk, který je tak ponořený do módy jako ty, který tomu fakt hodně rozumí, jako stran řemesla, stran udržitelnosti, máš i přehled velký o fashion designu českým a td. Takže vlastně má pocit, že nepatří na takovýhle event, protože ty bys tam podle mě měla mega patřit.
5: Děkuju.
4: Jsem ráda, že jsi do tohohle prostředí vstoupila. A jo. Když tam bude víc takovýchhle lidí, tak myslím, že to prostředí bude jenom bohatší, jenom lepší.
5: Tak to je hezký, to ráda slyším.
4: Jo.
5: A zmínila se teda, že to byly 3 dny přehlídek, já jsem byla na tom posledním, ale ty jsi byla i na těch předchozích, tak co tě nejvíc zaujalo, co se ti nejvíc líbilo, jaký to bylo, Veru?
4: Musím říct, že přehlídky byly krásný, ale bylo jich opravdu velmi málo. Na to, jakou proporci přehlídek většinou mýval tenhle zářijový Fashion Week, tak tenhle díl, tohle vydání Fashion Weeku mělo fakt asi nejmíň prezentací modních přehlídek, co zatím bylo. Je to asi taky nějaká zpráva o situaci u nás, ale taky je to asi nějaká zpráva o tom, pro koho je zajímavý Fashion Week, jako pro jaký designery a značky je zajímavý na to, aby se tam prezentovali. No a vlastně první den byla jedna modní přehlídka, ta patřila značce On The Boat, Jany Horejšové. Byla to úžasná věc, měla krásnou kolekci, upcykluje, vypadalo to skvěle, měla vynikající inkluzivní cast, což znamená, že lidé, kteří předváděli ty modely, byli různí. Nebyly to všechno velmi mladé dívky velikosti 34-36, což je takový jako stereotyp, který bohužel často vidíme, nebo já říkám bohužel, protože já opravdu vlastně mě to neoslovuje, když takovou přehlídku vidím. Na téhle přehlídce byli lidé různých věků, různých proporcí. No, nebylo to až tak, jak by to ještě mohlo být. Jasně, ty proporce pořád byly celkem štíhlé, ale v rámci toho stereotypu, který je teď opravdu hodně hubený a extrémně heroin chic, mladý, v podstatě skinny tokový, tak tohle bylo strašně fajn. Pro mě jako pro člověka, který mu je vlastně 45 let, tak bylo hrozně hezký vidět, že tam je žena, která je třeba i starší než já, má na sobě něco, co na ní vypadá skvěle a vlastně nějaká obdoba toho je pak hned vedle toho na ženě, které je, nevím, je teenagerka, vypadá to na ní taky skvěle. Jo, že to vlastně vidím, že ty oděvy si může pořídit ta mladá žena a budou jí pořád slušet, pořád sloužit celý život, vlastně nebo je může někomu předat, ale že můžou nosit lidé napříč generacemi, nebo že já bych mohla to sako třeba si pořídit a až moje dcera za 10 let bude teenager, tak ji ho dám a bude v něm mega cool. To je pro mě móda, která mě zajímá. Jako mě vlastně neoslovuje móda, která bude vypadat dobře jenom na té teenagerce, protože jako nikdy nezůstaneme být jenom teenagerkami. Prostě to jako nezastavíme. Takže no, to se mi moc líbilo. A taky se mi líbila hudba. No prostě úplně celý ten zážitek. Fakt to byl takový, jsem si řekla, wow, tak laťka je vysoko. A já jsem věděla, že Jana Horejšová se nebude prezentovat jenom tady na Fashion Weeku, ale že ty se na ní chystáš ještě na jiné události, která se odehrává později v Praze. A že se tam s ní setkáš a můžeš s ní natočit rozhovor. Takže posluchačstvo, můžete si právě s Janou Horejšovou poslechnout rozhovor, který natočila tady v Bedu.
2: Šatníky.
1: Příběhy módy z českých skříní a ulic na rádiu Wave.
0: Já jsem nazbírala spoustu zkušeností z odvětví textilu po textilní škole, kdy člověk po střední škole z něj nevypadne hned hotový designer, i když studoval jakoby návrhářství, technologii, konstrukci. Pokud nepokračuje na UMPRUM, tak vlastně je hozený trošku jakoby do vody a plav a teď nějak si tu cestu hledej. Takže já jsem pracovala na textilní dílně jako vedoucí textilní dílny, pracovala jsem i jako manažerka v butiku, pracovala jsem v různých odvětvích na střihačské dílně, u nakladacího stolu při nakládání materiálu, šila jsem vzorky do výroby třeba pro Pietro Filippi, pracovala jsem i v takovým menším konceptu prostě takového velice luxusního krejčovství, kde potom ty oděvy se prodaly na Pařížské ulici. Takže jsem jakoby nacítila tu českou oděvní scénu ze všech možných koutů. I když jsem pracovala pro ty větší řetězce, tenkrát to bylo Canvelo a tak dále, to byly začátky fast fashion vlastně takový, Benetton a podobně, tak tam jsem vlastně jakoby taky zjistila nějaké věci a vlastně jako ponořená do toho textilního průmyslu jsem samozřejmě i sledovala to dění ve světě a zjišťovala jsem, že vlastně tam vůbec jakoby moc není o co stát a že jsme v pěkném průšvihu, co se týká teda toho oděvního průmyslu. Takže na základě toho jsem si řekla, že když si jednou založím vlastně svou vlastní značku, tak určitě chci, aby měla tu udržitelnou myšlenku v sobě úplně od začátku.
5: No a jak k té upcyklaci přistupuješ? Protože každý k tomu přistupuje jinak, tak mě to hodně zajímá. Ty řešíš třeba, aby vznikalo co nejméně odpadu textilního, nebo jde ti o to, aby ta proměna byla co největší? Jak k tomu přistupuješ?
0: Mně jde hlavně o to navýšit vlastně i s tou celou tou značkou, zvýšit povědomí tady o té problematice. Takže vlastně buduji komunitu, což vlastně i ty velice dlouho už, a snažím se takovým trošku edukačním způsobem jako kdyby neoslovit tu bublinu, která už o té udržitelnosti ví, ale naopak moje strategie je byla obléknout co největší fashion influencerky. Někdo mi řekl, že se to jakoby tluče, že nemám oblíkat lidi, kteří vlastně jakoby nakupují ve fast fashion, ale já jsem měla potřebu, a to je možná to, co tu značku tak zviditelnilo, jakoby nezůstat u té komunity, ale prostě z té bubliny jako vyskočit ven. Takže jsem jakoby se snažila jít přímo za lidma, kteří nemají až takové vědomosti, nemají až takové znalosti, nerozumí ty problematice. A tam skrze ten upcycling, lidi, kteří jsou vidět vlastně, jsou to osobnosti, které se objevují na červených kobercích, které se objevují v rámci různých jakoby akcí, oblíkám herce na jejich premiéry filmů, oblékám zpěváky na jejich koncerty a ty okolo sebe mají obrovskou komunitu vlastně. Někteří k tomu přistupují, takže se jim jenom líbí to oblečení, a někdo třeba Ben Christo, nebo pan herec Krejčík, ty dokáží potom nebo Verunka Kašáková, některé osobnosti vám ten příběh jako odkomunikují a vysvětlí prostě těm svým fanouškům do detailu, o čem to je, jak to funguje. A tam vlastně já vnímám jakoby to poslání, že se to jakoby šíří, že se to povědomí vlastně nějakým způsobem ukotvuje i tam, kde ještě nebylo.
5: Čeho se nešlo určitě nevšimnout na Fashion Weeku, tak to byl bombastický inkluzivní diverzitní cast. Co vás k tomu vedlo? Dělá to takhle vždycky, to musí být hrozně náročné sehnat modelky v různých věkových kategoriích a i to na ně ušít. Tak proč jste se takhle rozhodla?
0: Ta kolekce měla určitou svoji myšlenku, kterou si myslím, že výzor mladé, ač překrásné elit modelky, jakože modelky tam jsou modelky z nejlepší české agentury, tak vlastně tam té modelce chyběly mi ty rysy v obličeji, ta chůze, ta síla, ta energetika, která jde prostě zachytit pouze, když máte nadobudnuté nějaké životní zkušenosti, které prostě získáte jakoby pouze a jenom jakoby věkem. Takže já jsem tam potřebovala mít ženu 40+ a vybrali jsme si pro tuhletu příležitost paní Ivanu Kchilkovou, která jakoby je překrásná žena, je vysoká, štíhlá, krásně reprezentovala, mohla se tam jakoby velice hrdě postavit do řady vedle těch modelek. Na svůj věk vypadá neskutečně, takže ta se nám tam jako hrozně hodila, protože ta kolekce vlastně vypráví, jmenuje se Membrane, a vypráví nám příběh právě vývoje jakoby trošičku lidský duše a dělání si právě nějaký ochrany kolem svého těla, života během. A tam vlastně my jsme potřebovali prostě mít takovou ženu. Takže to bylo to, proč jsme se vybrali, proč jsme vlastně zvolili takovýhle casting. A to, že nám na to paní Ivana Chilková prostě kývla, tak to bylo úžasný. A vlastně OK, vždycky ten designer počítá i s tím, když tam má nějakou osobnost, že to samozřejmě zvýší jakoby i ty PR dosahy. A vlastně, když jsem si otevřela po přehlídce internet, tak vlastně jsem myslela, že jako paní Chilková prostě úplně zbořila internet. Tam bylo snad 20 článků o tom, jak paní herečka Ivana Chilková otvírala vlastně pražský Fashion Week. A i tohle to je to, o čem jsem se bavila v té předchozí otázce, že najednou lidi jakoby zpozorněj, přečtou si to, zase se zasáhla daleko větší masa a vlastně se ta forma ty udržitelnosti toho upcyclingu posunula prostě i díky tomuhle tahu. Nechci říct úplně strategickému, ale podařilo se to tak, zase o kousek dál.
5: A když jsme u té kolekce, tak mě hodně zajímá, jak to probíhá výroba takové upcyklované kolekce, jestli prvně najdete ty kousky z těch sekáčů, anebo prvně máte nějaký skeče a podle toho hledáte v sekáčích, co vlastně je jako první.
0: Tak u těch kolekcí to bývá většinou tak, že tím, že člověk vlastně zpracovává nějaký odpad, nejenom textilní, protože tentokrát jsme se zaměřili na jiný typ odpadu, tak nějak jakoby životní situace přinesla, že jsem se nachomejtla u vyklízení takové staré dílny, kde nebyl jenom textilní materiál, ale byly tam i takové kovové součástky, bylo tam spoustu provazů, byla tam spousta plastového odpadu. Tak najednou jsem na to koukala, říkám, sakra, jakoby to je škoda, kam to teď jako budete dávat, kde se to jako odveze do nějakého sběrného dvora nebo co. A řekla jsem si, ty věci se mi líbí, já ty provazy, já ty kovové součástky, já to jakoby chci. Vlastně tohle to byla ta myšlenka vlastně jakoby materiálově, když se o tom bavíme, k tvorbě ty kolekce, že jsem to takhle měla nahromadě a z toho se to začalo skládat. Samozřejmě doplněné to bylo. A ještě se mi jako v průběhu roku naschromáždil materiál jako takové deadstockové košile, oslovilo mě kryčovství Galard, kteří mají naprosto úžasné luxusní materiály, krásné košile, ale sem tam jim zákazníci něco nevyzvednou. Sem tam si něco jakoby nesedne, že ten zákazník prostě to chce třeba ušít jakoby jinak. Mají nějaké vzorky do výroby, které se jakoby potom nepoužívají. Takže tento materiál, to jsem byla oslovena, mi dali a já jsem byla z toho úplně wow, v sedmém nebi, protože to jsou nádherně zpracované košile, takže jsou tam zakomponované i ty. Dál, co tam bylo ještě navíc, jo, já jsem dělala i takovou čistku svého šatníku a vlastně jsem zjistila, že mám spoustu bod. Plus je vlastně oděvní banka CCC, jestli víte, je to sice fast fashion, ale je potřeba se i propojovat, třeba Stella McCartney se propojila s H&M, je potřeba i tady jakoby tu udržitelnost přímo v jádru pudla prostě jakoby hledat a snažit se propojovat, takže já jsem vlastně využila i odložené věci tady z té CCC banky a začala jsem upcyklovat vlastně jakoby i boty. Po té duchovní stránce nebo po té psychologické stránce, co ta kolekce má znázorňovat, tak to je takový jakoby vždycky, jako každý umělec potřebuje dát ven věc, kterou si řeší. A u mě to bylo zrovna přemýšlení nad tím, jak si jakoby udělat distanc od toho okolního světa, jak já na to reaguju tím oděvem, podle toho, jak se zbudím, jak si cítím, co si potřebuji zpracovat. Někdy se zbudíte, máte pocit, že oblíknete si rudý šaty a máte pocit, že jdete zachránit celý svět, protože máte tu power v sobě. A potom se vám stane nějaká tragédie v rodině, nějaký neštěstí, řešíte nějaký složitý problém, rozjedete se s přítelem a máte potřebu se úplně zneviditelnit, zabalit se do miliony vrstev a chodit a řešit si svoje věci v sobě. A vlastně ten oděv slouží jako taková, to je právě to, ta membrána, skrze co vy jakoby buď do sebe něco pouštíte, nebo to dáváte ven, ale pomáhá vám ten oděv vlastně při vašich jako vnitřních procesech toho, jak se cítíte, co zrovna v životě zpracováváte. Vy si tam můžete všimnout na ty kolekce, že tam jsou takový vrstvený sukně, saka v tom solar plexu, který jsou úplně takhle navrstvený, aby člověk měl fakt jakoby odstup od lidí, nebo naopak tam jsou úplně tenoulinky vrstvy. A nebo naopak extravagantní modely, kdy vy jakoby dáváte tomu světu tím oděvem najevo, že tady jsem, pojďte si pro mě, prostě dneska jsem neprůstřelná, naopak vám nějakou energii můžu předat. O tom vlastně byla celá ta kolekce a díky tomuhle to vlastně celý jakoby vznikalo, takže to má dva aspekty, jeden materiálový a druhý vlastně tady ten jakoby takový psychologický.
5: Tak moc děkuju za rozhovor.
0: Já moc děkuju.
1: Šatníky. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Na rádiu Wave.
5: Veru, ale v neděli jsi nebyla na všech přehlídkách, měla jsi teda jinou důležitou akci. A
4: jo.
5: Co jsi teda stihla a co ti zabránilo přijít na všechny?
4: Takže neděle byla zasvěcená hlavně studentům a mladým talentům a to je věc, kterou já většinou úplně mega sleduju a jsem tam vždycky, ale tentokrát jsem nemohla přijít na dvě přehlídky studentské, protože moje jediná sestra měla svatbu v neděli přes den a to prostě, pardon, já jsem z toho byla sice jako, bylo to smutné, že jsem nemohla být na těch, fakt mě to mrzelo, že to nemohla být, ale svatba sestry má přednost před vším.
5: Takže
4: jsem to mysnula, ale dívala jsem se na fotky, ty asi taky se dívala na fotky, odprezentovala se Technická univerzita v Liberci a taky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, ateliér designu oděvu. Tyhle dvě školy se na Fashion Weeku prezentují dlouhodobě, vždycky jsou v jednom bloku a ty přehlídky jsou vždycky strašně super. Ta letošní prezentace teď podzimní byla skvělá, takže pokud jste tam nebyli, doporučuji podívat se na fotky, fakt ty studenti jsou super a tleskám. Potom byl blog věnovaný Matone Young Fashion Stars, který vyhrála Barbora Kotěšovcová, což je studentka pražské Umprumky, taky parádní kolekce, nicméně viděla jsem jenom z fotek, mrzí mě to, byla jsem na svatbě a ještě byla přehlídka Petry Balvin, což je taková vlastně ready to wear, česká, řekla bych, na velmi dobrý úrovni. Je to móda, jako kterou podle mě může oblíknout spousta žen v Česku. Jasně, netlačí to do žádných experimentů nebo extrémů, ale je to prostě takové jako ready to wear mainstream. Přišlo mi to jako decentní, v pořádku. Nevím, jestli jsi na to koukala.
5: Tohle jsem neviděla zrovna. Mm-hmm. Dívala jsem se jenom ty studenty.
4: No a večer potom byl velký vrchol Hana Valtová. Mm-hmm. To byla přehlídka, na kterou jsem se strašně těšila, protože Hana je extrémně šikovná designérka, taky strašně crafty člověk, který opravdu rozumí řemeslu, dělá to skvěle a ta kolekce měla takovou velmi vysokou aspiraci.
5: Jo, ta kolekce měla být inspirovaná Coco Chanel, tak viděla jste tam...
4: Jo, mě to právě hrozně zajímalo, jako je pro tebe třeba Coco Chanel jako inspirativní, jako baví tě, nebo je to, propisuje se to nějak do tvýho života, myslíš?
5: To bych neřekla určitě, ale tak obdivuju ten modní dům a ráda se kouknu na přehlídky nebo na fotky z přehlídek od Chanelu, ale není to pro mě určitě nějaký nejoblíbenější designer, ale přehlídka Hany Valtové byla krásná a ona je teda fakt je hrozně šikovná, krásně se na to koukala, ale ty jsi to viděla teda naživo, takže
4: Jo.
5: Ty to můžeš potvrdit ještě víc.
4: Musím říct, že jako v rámci přehlídek a kolekcí, který Hana vytvořila, to bylo skvělý, ona prostě skvěle rozvíjí svůj designerský jazyk, ta práce je poctivá, ona se prezentovala už na jaře, takže ona ve velmi krátké době vyprodukovala další nádhernou kolekci, prostě velká poklona, to je skvělá práce. O čem jsem přemýšlela, když jsem se dívala na tu kolekci a když jsem pak odcházela z té přehlídky, bylo... Jak je to vlastně s tou Coco Chanel, tam jako nevím úplně, jestli to úplně trefilo to, co bych čekala, ale zároveň si myslím, že to je hrozně vysoká laťka. Přemýšlela jsem například o tom, jestli Coco Chanel vlastně měla ráda korzety, což si myslím, že neměla, ale chápu, že je to součást nějakého rukopisu Hanky, takže OK, ale v tomhle tom prostě já jsem si říkala OK, tak to bych tam úplně nečekala. A pak mi taky přišlo, když jsem o tom přemýšlela, že Coco Chanel byla fakt revoluční vlastně ve své době, tím, jak tu módu hodně jako uvolňovala a přibližovala vlastně té pánské módě. A tahle kolekce Hanky mi nepřišla zase tak revoluční ve vztahu k tomu, co dělala předtím. Jo, že vlastně bych čekala, pokud to tam má být, že by to byla trošku větší revoluce, ale zároveň, jak říkám, v rámci toho, co Hanka tvoří dlouhodobě, to byla absolutně krásná, důstojná kolekce, jenom mi přijde, že ta inspirace tentokrát nevím, možná byla až příliš jako těžká, nebo nevím, jestli je takováhle věc snadná pro mladou designérku s nějakýma samozřejmě možnostma časovýma i finančníma z Česka s nějakým ateliérem vlastně jako vyrovnávat se týhle věci, protože samozřejmě téma inspirace Coco Chanel řeší každý designer, designérka pracující pro značku Coco Chanel ve všech kolekcích, takže jako je to fakt těžká výzva, no.
2: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic na rádiu Wave.
4: No a teď už jdeme na náš společný zážitek. Takže my jsme začali Tomášem Višňovským a Umprumkou. Tak co říkáš, jaký to pro tebe bylo? Usadili jsme se, myslím, do první řady, je to tak?
5: Jo, tak s Veronikou Robert jsme měli perfektní místo.
4: Ale ne, já taky někdy sedím ve druhé řadě. Pozor, taky někdy sedím ve druhé řadě. To není tak, že já sedím jenom v první řadě.
5: A? No a moje první dojmy z přehlídky byly, že fakt je to úplně jiný než na těch fotkách, že se to krásně hýbe, blyští, ale druhý dojmy byly, že tam byla tma. To mi trošku vadilo, protože když jsem potom si to přibližovala na těch fotkách, tak u všech těch kolekcí vlastně s výjimkou Valérie Jurčíkové, která byla na konci, která tam konečně měla bílý světlo a šlo to krásně všechno vidět, tak prostě nešlo tak vidět ty krásný detaily, oni se tam s tím šijou a tak to mě trošku mrzí, ale jako ten vibe tam, hudba k tomu, hrozně se mi to líbilo.
4: Já jsem byla ráda, že jsi to řekla, protože já jsem měla trošku jako obavu, že třeba to je tím, že už jsem starší osoba a že špatně vidím, že jako vždycky si stěžuju, že v tom sasazu nic nevidím. Říká se, to je jak taká ta prostě starší paní, už se říká, jo, už no to nevidím, prosím vás, rozsvíťte mi to na to molo. Ale jako ty nejsi rozhodně v mém věku a také si na to neviděla, tak to si mě uklidnila, protože tím pádem já vím, že to není nějaký můj bias založený na tom, že mám jako nějakou dioptrii v oku už, ale opravdu prostě, ale když jsem se o tomhle bavila vlastně s pořadateli Fashion Weeku, že já už jsem tohle téma zvedla, když to bylo v tom Sasazu minulé, tak jsem se na to ptala právě některých lidí z pořadatelského týmu, jako proč je tam taková tma, že to je špatně vidět a že to je jako blbý, že mě to mrzí. A oni vlastně říkali, no jo, ale to si přijou ty designéři, aby to jako bylo jako cool, aby to bylo ve tmě. Já jsem si říkala, no to je zvláštní, tak nevím, tak musím se někdy na to někoho z nich zeptat, jestli skutečně chtějí, aby to bylo takhle špatně vidět. Ale přesně to samé, co říkáš, jako u Valerie Jurčíkový jsem to všechno krásně viděla. Byla to úžasná kolekce. By the way, potřebuju úplně všechny snad kalhoty, co tam Valerie ukázala. Opravdu mě trefila absolutně jako bokové džíny. Nejsem jako obecně velká faninka hodně nízkých jako low-rise džínů nebo kalhot, ale ta silueta, kterou předvedla Valerie, tak ta mě trefuje úplně strašně a baví mě vlastně od mých 20 let už. Nosila jsem jí ve svých 20 letech v 90. a nosila bych jí opět, takže Valerie super. Vlastně Tomáš Višňovský měl nádhernou hudbu, skvělej cast, opět inkluzivní cast, nádherný, tleskám, promluvil k publiku v úvodu, ne, že by tam jako vystoupil a jako se tam, ale měl nahranou takovou krátkou úvodní řeč o té kolekci, velmi úspornou, ale hrozně hezkou a výstižnou, což mi přijde taky hezký, že tam je to slovo, ten hlas. Takže nejdřív k nám promluvil, řekl nám, o čem ta kolekce je, že to je kolekce Madrilène, takže je inspirovaná jeho domovinou a tím, z čeho vlastně vzešel a pak předvedl tu kolekci. A já teda miluju jeho práci, takže já jsem z toho byla úplně unešená. Děkuji, krása, podívejte se všichni, prosím, a podpořte, protože to stojí za to. No a Atelier designu odivu a obuvi, tam jsem zaujatá, protože já jsem všechny tyhle ty kolekce viděla už předběžně vlastně rozpracované a pak dokončené v ateliéru na obhajobách, protože jsem byla v komisi, byla jsem členka té komise, která hodnotila. Takže o těch věcech vím mnohem víc, než jenom jako vlastně člověk ví, když přijde a dostane tu obecnou tiskovou zprávu, takže jsem tam v tom zaháčkovaná trošku jinak a čím víc o tom víte, tak tím jako to samozřejmě ovlivňuje to hodnocení toho výsledku, takže mě tam některé věci mi přišly úplně fakt super. Ale nevím, jak působili, že možná třeba na první pohled nemuseli někomu připadat tak super, když neznají tu backstory. Nevím, co zaujalo tebe?
5: To já jsem právě měla dobrý, protože Veronika mi k těm modelům říkala různé zajímavosti a právě byl tam jeden úplně nádherný od Štěpána Zachary z kolekce Lux, která se věnovala světlu a ten model měl hodně široká, ale kulatá ramena, výstřih rolákový, bylo to podkasané u boku a potom dole byla sukínka, vypadalo to jako taková medůzka.
4: No a on to vlastně celé ušil z třásní, z takových závěsů třásňových, které možná znáte, někdy se to dává do interiéru. Vlastně jsou to takové ty závěsy z provázků nebo jako z dlouhatánských třásní a vlastně se inspiroval tím, jak tam prochází to světlo a jak to dělá tu hru. A mělo to, jako ta silueta byla vlastně hrozně hezká, kterou se mu nakonec povedlo docílit. A když jsem to viděla v začátku, tak on odvedl tolika práce na tom. To bylo fakt tak těžký, protože když vidíte ten materiál, jak vypadá, než s ním začnete pracovat, tak to fakt vypadá hodně různě, hodně jinak. Může to být velký zmatek, ty třásně. A on z toho opravdu vykouzlil krásné věci. Mě to třeba připomínalo siluety z Blade Runner filmu. Fakt to fungovalo na té show skvěle, takže to jsem byla jako wow, to jsem si řekla, OK, tak to je fakt skvěle odvedená práce. Potom taky se mi strašně líbila práce Jakuba Motlíka, ta se mi líbila už na obhajobách. On vlastně se inspiroval Bauhausem a pracovními uniformami a zároveň party nějakým zábavným životem na téhletý show z té malý jako kolekce, protože to jsou semestrál, to byla semestrální práce, ukázal takový tmavý modrý overall, na kterém jsou připevněný bílý bambulky, ale oni jsou tam připevněný tak, že že vlastně jsou na takových jako anténkách, takže když jdete, tak ty bambulky kolem vás poskakujou. Mm-hmm. Je to hrozně super.
5: Mm-hmm. To je přesně takový ten model, co na té fotce bych tolik neocenila, jako na té přehlídce, kde ta modelka ještě takovým rázným krokem šla a úplně se to krásně natřásalo.
4: Jo, to je přesně ono. A i ta kolekce Lux, kterou si ty zmínila, vlastně, když vidíš v pohybu, jak ty třásně se všichni pohybují, že jak to jako jde.
5: Nádherně to odrážel světlo.
4: No, nádherný, nádherný. Mně pak ještě se hrozně líbila kolekce od Kláry Váchalové. Ona vlastně se inspirovala vzpomínkama a interiérama a tomu, jak se v nás otiskuje naše prostředí. A to jsou témata, které mě přijdou hrozně zajímavý a zároveň přijde, že to strašně hezky zapracovala do těch oděvů. Když jsem viděla ty její pracovní postupy a to, jak se to rozvíjelo, ty modely jednotlivý, tak ona tomu opravdu dala spoustu hezkých nápadů a zajímavého zpracování. A právě, že je teprve v prvním ročníku, takže ta je velký talent. A pak mi ještě přišlo, že určitě na té přehlídce nemuselo vyniknout to, co dělala Alice Grebačová, která udělala vlastně takový jako něco mezi jako sportvérem a elegantníma věcma do města. A byla to taková jako bunda a kalhoty, má takový šaty, vlastně jako nevypadá to na první pohled nějak jako extra výrazně, ale tyhle ty její oděvy jsou strašně smart udělaný, jsou funkčně velmi promyšlený, aby ti v nich bylo dobře, jsou strašně dobře ušitý a ona umí dobře propojit právě fakt ty detaily a funkčnost z té sportovní mody do té elegance. Takže tam to bylo spíš fakt jako na nějaký showroom podívat se zblízka a zkusit si to, protože to byla fakt skvěle funkční, perfektní, dotažená věc jak ze strany designu, tak krejčoviny. Není to teda jako extravagantní, hodně barevný a nehopsá to, když jdeš. Takže jo, jakože to zase jako opak proti některým těm věcem, které mě taky zaujaly. Ale proto na to chci upozornit, protože podle mě na té přehlídce si toho nikdo moc jako nevšimne, že vidí jako černá bunda, světlý kalhoty, tak další hopsají tady bambulky, tak já jsem z toho jako vedle. Jo. Ale právě, že ta Alice Grebačová, tak to bych fakt doporučila sledovat a hlavně bych si od ní nechala úplně všechno ušít.
5: No. To je super, že máš tady tu zkušenost z toho hodnocení těch prací a máš k tomu takovýhle příběhy a můžeš právě vyzvihnout i tu práci, co nejde vidět v těch pár sekundách na tom molu. To mi přijde hrozná škoda, protože to je to, co já asi obdivuju určitě nejvíc, že jo, když to ty lidi nedělají jenom pro ten wow efekt, ale je tam ten craft, ale ještě když se to spojí s tím tmavým světlem a ještě je na to tak málo času, tak to prostě nedostane.
4: Je to tak, ale zase musím říct, že super, že Fashion Week měl Reese showroom. Mm-hmm. To vlastně byla příležitost jít se podívat na ty kolekce zblízka, jo? Že kdo chtěl a kdo měl čas, tak pak, myslím, že to bylo ve středu, tak pak mohl jít na Umprumku se podívat a vlastně si tam ty věci zblízka všechny prohlídnout, což fakt jako prostě jako dává velký smysl. Samozřejmě ještě slyšet toho designera, ale jako není to vždycky možný, oni jsou na roztrhání, takže to prostě úplně nejde. Ale jo, takže za to jsem ráda, jako určitě bych to doporučila podívat se vždycky na ty věci zblízka, zkusit si je, protože o tom to nakonec end of the day.
5: To super, je to, co, to určitě vdělám příští.
4: To, příště. Co to bude. Jo, tak příště si dáme i showroom spolu.
5: Tady se nám toho líbilo fakt hodně. Ještě takový barevný, dostihový.
4: Jo, od Vojtěcha Smrže, ano, ten se inspiroval dostihama a musím říct, že ty věci udělal krásně efektně.
5: Krásný
4: a měl tam
5: siluety.
4: Moc hezký detaily taky v doplňcích, na kterých myslím právě ještě navíc spolupracoval zase s tou Alicí Grebačovou, by the way.
5: Takže ona ještě pomáhala.
4: Alice Grebačová, pamatujte si to jméno. A ještě tady tu přehlídku vlastně ateliérovou uzavřu tím, že většina těch studentů zpracovávala téma jako headpiece a navazující outfit, což taky mi přišlo super, protože jak jsem byla třeba teď na té svatbě, tak moje ségra dala jako téma, že máme mít pod kloboukem, takže měli jsme mít asi klobouky. A fakt jsem si uvědomila, že tohle je nějaký další level té módy. Vlastně jednak najít takový klobouk, ve kterým ty se cítíš dobře a vypadáš dobře a navíc ho ještě sladit se svým outfitem tak, aby to celý fungovalo. To je fakt něco. A oni právě dostali tuhletu výzvu od Simony Rybákové, od vedoucí ateliéru. V předchozím roce nejdřív dostali úkol vytvořit headpiece a pak dostali úkol k tomu headpieceu udělat i ten fit celý.
5: Jo.
4: což mi přijde super úkol. Jako.
5: To jo, tak to už pak ještě víc dává smysl, ta kolekce inspirovaná Marií Antoinettou, to byla se od Anny Dunděrové, Ledem Eat Cake. No tak tam byly asi nejvýraznější ty headpiece.
4: Vypadalo jako takový klece pro ptáčky, že jo? No, nádherný. Jako, bylo to hezký a jsem to právě ocenila,

0: který si ty holky držely před obličem, bylo tak, že vlaje ten šátek. Strašně dobrý efekt, jako to tomu dává takovou show, jako takovou dynamičnost. A zároveň přesně na nějaký jako special event, že jo, tak to si vezmeš jako nějakou škrabouškovou masku nebo něco takového, proč ne?
1: No to bych si mega vzala, jo.
0: Takže to, myslím, že tohle zadání bylo strašně zábavný a zajímavá výzva, no. A bavilo mě to sledovat.
1: Jo. Fakt hrozně šikovní.
0: No a pak ještě možná bychom mohli zmínit teda jedno jméno a to je Krištof Bača a to v souvislosti s tím, že teda představil strašně vtipnýho aliena na téhletý přehlídce, což bylo jako jeho take na AI, která se snaží být jako lidská tady v tom modelu, ale úplně trošku se to pozná, že to není úplně člověk. Ale hlavně on potom vyhrál soutěž, která byla v dalším bloku a kterou vyhlásil časopis Vogue Čekoslovákia. Byla to talentová soutěž. Jak se ti líbily ty modely, který tam vlastně ukázal?
1: No takový nepříjemný trošku, ale to o to asi šlo.
0: Je to tak. Jako byly to věci, které byly vlastně z duší. Jsou to duše, nebo jak se tomu říká? Prostě když máte pneumatiky a jsou v tom takový ty gumy, ne? Myslím, no, že to bylo to ten materiál, nebo prostě takový jako velký objem. Mě to trošku připomnělo s takovýhle podobným materiálem, s takovýhlema podobnýma oběma pracoval už před řadou let, teda, ale taky zajímavým způsobem jako Polanka.
1: Mm-hmm.
0: A ten taky to moc hezky jako vzal a Krištof Bača to vzal zase po svém, bylo to docela zajímavý, vyhrál tuhle soutěž a musím říct, že tahle soutěž, že jsem do ní taky hlasovala, byla jsem oslovená do poroty, nicméně ta paleta, ze který jsme vybírali, byla extrémně nesourodá. Byly tam vedle sebe na jednom levelu věci jako šperk, herní koberec pro děti do interiéru, pak oděv, doplněk. A to mi přijde takový těžký jako poměřovat mezi sebou. Prostě nevím, jestli má smysl takovou soutěž dělat. Ale jako takhle asi má, protože se zviditelní nová jména mladá, ale možná bych uvítala, kdyby to mělo nějaký jasnější...
1: Nějaký
0: jako,
1: kategorie, že?
0: Ano, prosím, příště.
1: A tady tohle soutěž to vyhrála v předchozím ročníku Šárka Zajdová. A ta spolu s dalšími studenty z UMPRUM měla přehlídku potom v dalším bloku.
0: A to bylo UMPRUM Graduate Show. To byly vlastně závěreční práce, bakalářky, diplomky. No a o téhle kolekci ještě budeme taky teď mluvit. To nechám asi tebe, protože... My jsme z ní byli, no, obě dvě úplně nadšený. Ona to rozsvítila.
1: Jo. No, já jsem se na to strašně těšila, protože já Šárku Zajdovou sleduju už od té doby, co byla na střední a dělala tam oděvy ze střepu a dávala tam fotky, jak se pořezala a potom zase dělala z klasu pšenice, tak z toho dělala oděvy, takže prostě já to sleduju už hrozně dlouho, tu její cestu, my jsme se ně starí, je hrozně vtipná, zábavná a
0: experimentátorka, že?
1: Používá neobvyklý materiály. To se přesně promítlo i do téhle kolekce, která byla inspirovaná jejím tatínkem, který je konspirační teoretik, kutil.
0: To je skvělý, to zní jak nějaký titul, víš, jak máš třeba historik umění a teď jako konspirační teoretik.
1: Já jsem se dneska pouštěla rozhovor, co sdílela Šárka s ním, tak opravdu mu dávám tento titul, konspirační teoretik.
0: Dobře.
1: A tohle se promítlo do té kolekce. Ona tam měla třeba takový plášť, který byl z takové té folie, kterou si na sebe dáš, abys odpuzoval podle mě nějaký ty vlny. Pak tam měla úplně šílený kalhoty, bombastický. Byl to takovej černý korzet, protáhlej až do boku a u těch boků byl asi vystužený, protože pak na něj přímo navazovaly kalhoty, který měly obvod boku prostě aspoň 120 a dělalo to takovou šílenou zajímavou proporci. Tak to zaujalo podle mě všechny. A co ještě podle mě zaujalo všechny, tak byly takový jednoduchý šaty, který ale měly na sobě milion žároviček a ta modelka měla v ruce, my jsme to viděli z první řady.
0: Pod sukní schovaný čudlík.
1: Měla tam čudlík a do rytmu hudby tam rozsvěcovala žárovičky. Bylo to hrozně zábavný.
0: Bylo to fakt zábavný, experimentátorský. A mně se na tom vlastně i líbí ten způsob, jakým ona to téma konspiračních teorií otevřela. Připomnělo mi to rozhlasový dokument, který vám moc doporučuji, který se jmenuje Láska je nejvíc. A je to vlastně na velmi podobný téma, kdy je to mladý člověk, který má ve své rodině někoho ze starší generace, koho má strašně moc rád a má k němu silný vztah. A zároveň tenhle člověk prostě věří konspiračním teoriím a třeba je i šíří a aktivně se na nich podílí. A ten mladý člověk se snaží vlastně

0: tím nějak porovnat, že pořád má toho člověka rád a zároveň tohle je pro něj bizár a teď jako jak mít dál ten vztah nějaký hezký nebo jako odstřihnout toho člověka a tak. A vlastně přijde mi, že obě dvě ty autorky se rozhodly mít tu lásku a ten vztah s tím člověkem dál a vlastně nějak to přijmout, tuhle tu část jeho, ale nepřerušit s ním tu komunikaci. A mně to přijde jako hrozně důležitá message. Mm-hmm. Mně to přijde strašně důležitý, mm-hmm. protože si myslím, že ve chvíli, kdy se rozpojíme úplně, tak to nebude dobrý. Takže se mi líbilo, že i u té Šárky jsem vnímala vlastně, že to není jako zesměšňování nebo nějaký mm-hmm. jako ponižování nebo tak toho jejího konspirativního tatínka, ale že je to vlastně svým způsobem podsta. Jako vlastně, že to je svým způsobem big up a takový jako hej tati prostě, jako je to crazy, ale jako mám tě hrozně ráda, vlastně seš to taky trošku ty.
1: To jo, a ještě takový dobrý nápad do toho dala, ještě nevím, jestli si všimla takovej krátkej top udělaný z bod kožených.
0: Ježiš, to jsem se ani nevšimla. Je to bylo z bod? Já jsem si říkala, z čeho to je.
1: No, to byly obrácený boty. Aha. A nějak já vůbec nevím, jak se dělají takovýhle kožený věci, jak to vytvarovala na to tělo. Ale strašně cool to bylo.
0: No tak vidíte.
1: Tak si to si najděte určitě. Šárka Zejdová.
0: Jo, to si najděte a my jsme se ještě domlouvali z vedu, že bychom jí strašně chtěli do šatníku. Jo. Tak doufejme, že nám to jednou vyjde, že s ní uděláme osobní šatníky, protože to je člověk, který bude hrozně super mm-hmm. jako na rozhovor. No a tím už jsme vlastně probrali asi všechny ty přehlídkový bloky. Jak tak koukám do programu, tak myslím, že to tak je. No a pak ještě tam byly prezentace zvlášť, ale ty jsou na speciální pozvánky a mě se navíc ještě kryly taky s mým dalším speciálním životem, takže jsem bohužel neviděla prezentaci Vandy Jandy, který ale jinak jako dost držím palce, myslím, že dělá skvělou práci, takže nechci určitě jako vyznít, jako že mě to nezajímá, ale prostě to nebylo v mých možnostech. A pak tam ještě měl prezentaci Tomáš Němec, zvlášť takovou menší a to mi přišlo, že hodně pořád pokračuje v tom, co dělal na jaře. Tam ukázal jsem několik kluků, který hodně jako přímo navazovali na tu předchozí kolekci, nějak jako, že by se to někam posunulo výrazně, tak to asi ne, ale tak prostě pro lidi, co mají rádi jeho módu, tak určitě jako Tomáš Němec pořád je velká hvězda. Tak tolik Fashion Week. Na závěr ještě bychom mohli udělat takovou jako outfitovou část, protože často to, co tam ty lidi vynesou a hodně se tam s tím prezentují a fotí před všemi těmi auty, co vypadají jako tanky, tak mě úplně neoslovuje. Ale vždycky jsou na Fashion Weeku i lidi, kteří jsou fakt strašně zajímavě oblečený a je to radost to vidět. Jo? Je to jako super inspirace. A zase tam pár takových lidí bylo. Mhm. A z nich jsme jednoho takového člověka zastavili, je to tak? Nebo spíš jsme ho k sobě jako připoutali tím, jak jsme se na něj mile usmívali.
1: Ano, byla to Charlotte, raperka. Extrémně dobře oblečená, jako teda ty to znáš, jako každý
0: jako
1: rok.
0: Jako skoro vždycky.
1: Ona fakt má prostě ten svůj styl, ale po každý ty outfity, koukněte se určitě na její Instagram, jak se oblíká, vypadají jinak, ale prostě to dohromady, to celý dává smysl. Po každý je to takovej stejný vibe, styl, ale vždycky je to něčím překvapivý, zajímavý.
0: Jo.
1: No a bylo to tak i teď. A ještě nám dala fakt super rozhovor.
0: Takže teď aspoň na chviličku se předeseme teda na ten Fashion Week a pojďte s náma zacestovat v čase a setkat se s Charlottou. A ten outfit, by the way, o kterém se bavíme, uvidíte na profilu Šatníku na Instagramu, tak na to mrkněte.
2: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic na rádiu Wave.
1: No máme tady Charlottu zase v nádherném outfitu. Já zrovna dneska úplně náhodou jsem si projížděla tvůj Instagram, protože Veronika o tobě mluvila v minulé Fashion Week epizodě, že jsi měla krásný outfit, tak jsem si to hledala. A opravdu si i minule, i dneska máš krásný outfity a všechny tvoje outfity úplně dávají smysl. Prostě jsou zajímavý po každý jiný.
3: To je hrozně zajímavý. Já omlouvám se, že ti do toho skáču, protože častokrát naopak je to takový, že mi přijde, že ty lidi třeba vůbec nechápou, o co jde. Takže to, že jakoby ty řekneš, mě to dává mega smysl, je pro mě vlastně velmi překvapivý, protože u té módy primárně u mě to vždycky bylo o tom, aby to dávalo smysl mně. A jak si to vyloží ten druhej, to už se mě vlastně jakoby netýká. Takže o to víc to podle mě je ještě snad větší pochval, než když řekne se, to by to sluší, tak když ti řekne, já tě chápu, tak to je jakoby pochval, si myslím. Jako. A je to krásný, protože je pravda, že já se s tím vždycky dávám opravdu práci a vždycky zatím mám nějak nějakou myšlenku, sestavuju to, dávám to dokupy, trvá mi opravdu dlouho, než všechny ty kousky jako poskládám tak a navrstvím, aby to opravdu bylo takový, tohle to je ono. Xkrát měním různý komponenty, takže ten výsledný look je pro mě taková jako opravdu práce. Já ty looky na ty fashion weeky dělám určitě třeba 2-3 dny v kuse. Jako.
0: Wow, no. Takže to prostě hra.
3: Je to hra, jako někdo prostě rád hraje na PlayStationu, nebo prostě někdo rád ruští křížovky, tak já se prostě zavřu a tvořím. Když o tom teď mluvíme, tak na minulou přehlídku jsem si vyrobila plášť z odpadkových prostě jakoby pytlů. A celý ten outfit byl inspirovaný módní přehlídkou z filmu Zoolander. Tam byl jeden záporák, jmenoval se Mugatu, a ta přehlídka byla celá z popelnicových jakoby věcí a já jsem měla i jako kabelku popelnici. Miluju ten spontánní proces, no.
0: Já miluju tvoje outfity. Já právě jsem říkala Veru, já jsem říkala, vždycky Charlotte, to se musí vždycky podívat, protože to prostě vždycky je to promyšlený, má to přesně, je zatím něco
3: příběh, ještě navíc, tam nějaký
0: hra,
3: příběh.
0: Je tam příběh, je to úžasný, miluju. A teď dneska zase prostě opět ano. Takže teď jsme se tady o tom bavili, Veru říkala, hele, ty maskáči, já myslím, že se to jako vrací, já jsem říkala, ježiš, fakt jo.
3: Ty maska, a už je tady, a už přišel, ani z toho nedala 5 minut a maskáč už je tady.
0: Ty blaho.
3: No, takže
0: a jaký je story dneska toto?
3: Já jsem měla tuhle mikinu od mého kamaráda, značka Virulent, a já jsem si ji pokapala nějakou rajskou.
0: To je story, kterou znám.
3: A vzhledem k tomu, že opravdu nejsem jako šikovná v čištění a v praní, tak i přesto, že jsem se snažila a využila spoustu různých prostředků na to připravených, tak jsem nedokázala ty skvrny dát pryč. Takže jsem hrozně jako náročně přemýšlela, jakým způsobem bych ji mohla přetvořit, aby to jako fungovalo. No a manžel vyhazoval kalhoty, které se mu nelíbily, takže já jsem vlastně vzala ty kalhoty a vlastně jsem je rozstříhala a vlastně všude, kde byly různý skvrny, tak jsem vlastně to přešila a z těch rukávů jsem udělala vlastně si takovýhle double rukávy a tím, že vlastně to byl ten kamo potisk, tak jsem se rozhodla, že to bude jako ústřední jako motiv toho outfitu a že to vlastně potom doladím. Vlastně tady tato sukně, ta je triftovaná podle mě snad od Nikči Moravcovi, je to Jeremy Scott, můj velmi oblíbený prostě designér. Botičky Puma Fenty Rihanna taky prostě od té doby, co Rihanna začala dělat pro Pumu, tak Puma extrémně jako vyletěla a za mě je to teď moje nejoblíbenější sportovní fakt jako značka. No a jako kabelku jsem dneska netradičně zvolila, vlastně je to obal na snebeky.
0: Je to skvělý. Já jsem vlastně spojila dohromady dva maskáče, vlastně takovej ten jako pouštní a pak tady ten zelený, vlastně lesní, asi tu klasiku.
3: Jo, protože to... totiž já mám podobnější maskáč, ale mám kalhoty. A já jsem vlastně nechtěla už tím, že je to tak jako vlastně obecně baggy. Já hrozně ráda míchám tu klučičí módou, ale aby tam furt byla cítit ta ženskost. Takže když vím, že budu mít baggy jakoby mikinu s velkýma bagančatama, tak jsem se to chtěla rozbít vlastně takovou jako tou sukínkou a dát k tomu i vlastně tady kraj, aby se to tím takový vlastně zněžnilo zase.
0: Ale víš, co já si vždycky říkám, to vývedu, já vždycky hrozně naříkám, když to designéři hrajou safe, když ty kolekce jsou strašně takový hodně na jednu stranu právě, že je to všechno jenom feminní, nebo všechno jenom tvrdý, nebo jakože to je takový hrozně safe.
3: Chápu.
0: A ty jsi hrozně experimentátorská, to je úplně skvělý, vůbec se toho nebojíš, to proto to miluju, úplně no, jak se oblíkáš.
3: To je krásný, to jako opravdu můžu říct, že podle mě jsem si pro tenhle rozhovor tady s váma dneska večer přišla a ten mě teď bude živit na další měsíce jako dopředu.
0: Točit s tebou šatníky. Už to říkáme hrozně dlouho. Musíme to udělat. Musíme. Domluvíme to.
3: Tak cool.
2: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic na rádiu Wave.
0: Tím už končí naše krátká interakce se Charlottou na Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku. Podívejte se na ten outfit na Instagramu, fakt stojí za to, stejně jako ty její další kreace, je to fakt super. No a já ti moc děkuju, Vedu, že jsi šla se mnou.
1: Já děkuju tobě hrozně moc.
0: Půjdeš zase příště? Půjdeš příště se mnou?
1: No jestli půjdeš se mnou.
0: No jasně.
1: Tak moc ráda.
0: Tak jo, napište nám, jak se to líbilo vám, jestli jste na Fashion Weeku byli, nebo jestli jste jenom sledovali, co máte na téhle události rádi a jakým designérům držíte palce. A těšíme se na vás zase příště u některé z klasických, už asi zase návštěvnických epizod šatníků, že jo? Můžeme něco ještě prozradit, nebo nebudem prozrazovat,
1: no,
0: co myslíš?
1: Já mám jednu epizodu natočenou s úžasnou inspirativní ženou a dokonce si o epizodu s ním jedna posluchačka psala.
0: Ulala.
1: A bude tam hrozně moc tipů na udržitelné značky a bude to hodně minimalistická epizoda.
0: Tak se těšíme. Tak příště.
1: Tak příště. Mějte se hezky, posluchači.
2: Šatníky. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Na rádiu Wave.

0: Festival sci-fi filmu Future Gate startuje 28. září v pražském kině Lucerna. Můžete se těšit na novinky i legendy žánru, tematické dekorace, dokumenty a mnoho dalšího. Nenechte si ujít japonský Jungle, Horror Colony nebo Blade Runner 2049 a příchozí. Letos na festival zavítá střihač a držitel Oscara Joe Walker. Přijď na sci-fi do kina, pojď na Future Gate, více na webu a sociálních sítích festivalu. Mediálním partnerem festivalu je Radio Wave.
1: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Komunální volby jsou podle mě úplně krásný příklad toho, jak politicky je úplně naprosto všechno. Vesměs jde o to, že by na komunální úrovni v těch komunálkách mohli hlasovat lidi už od 16. věku života, to znamená maximálně druhý den voleb by jim bylo 16. A já jsem extrémně velký zastánce tady tohodle. Já bych byla všema 10 pro. Elektorát mladých lidí je, a to je ve všech volbách, teď to není specifikum komunálu, ale mladý elektorát, za prvý jsme hrozně nedisciplinovaný, to je to, o čem jsem mluvila. My jako k těm volbám nechodíme třeba tak spolehlivě jako právě seniorní elektorát.
1: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové na Rádiu Wave.
4: Ahoj, já jsem Adéla Šponerová a vy posloucháte pořad Impact. Komunální volby ovlivňují věci, se kterými se setkáváme každý den. Od bydlení a dopravy až po školy nebo místa, kde trávíme volný čas. Přesto k ním chodí zhruba jen polovina voličů. Proč je zájem tak malý? A jak jsou na tom mladí? O tom se dneska budu bavit s Terezou Povolnou, novinářkou ze Seznam zpráv. Ahoj Terezo, vítej.
3: Ahoj Adélo, díky moc za pozvání.
4: Tak Terezo, v médiích často zaznívá tak trochu hanlivě, že komunální volby, komunálky jsou takové ty volby druhé kategorie. Tak pojďme to rozebrat. Proč lidi komunálky nezajímají, jestli můžeme říct nezajímají s tou 50% zhruba účastí? Jak si to vysvětluješ?
3: Já bych řekla, že komunálky, kdybychom vzali všechny volby, jsou na tom ještě pořád trochu dobře. Třeba takový senátní volby nebo volby do europarlamentu, ty ještě by si přáli tu pozornost, co mají komunální volby, ale samozřejmě máš pravdu, že ten zájem by mohl být daleko větší. Proč si vykládat ten nezájem? Ono je to hodně, ty komunální volby jsou lokálně hodně specifické. Úplně jinou podobu voleb má to hlasování ve velkém městě jakýmkoliv. A úplně jiný to je na nějaké malé vesnici. Já jsem o tom psala, ale skoro 30% obcí v Česku má vystavenou jenom jednu kandidátku. To znamená, na spoustě míst v Česku si ty lidi nemůžou vybrat. A to je pro tu demokracii pak vypadá trochu iluzorně. Není to pro ní z mýho pohledu úplně jako to ta nejlepší reklama. Na druhou stranu, a to je jenom zkratkovitý teď, ale v těch větších městech to je normální volební klání a připomíná to úplně to, co známe ze sněmovní kampaně a podobně.
4: Jinými slovy, abych to ještě přiblížila, tak prostě na nějakých malých městech, obcích není třeba jít volit, protože vlastně není tam ten výběr.
3: No, není třeba jít volit v tom smyslu, že nemáte možnost si vybrat, protože tam jedna kandidátka s počtem kandidátů, který přímo odpovídají počtu míst v tom zastupitelstvu. Ale ty důvody jsou k tomu úplně různý. Ty samosprávy jsou tak maličký často, Medianová obec má asi kolem 400 obyvatel v Česku, že tam se nenajde víc lidí, kteří by chtěli dobrovolně ve svém volném čase, pokud jsou pak neuvolněný, jít a věnovat tu píli té obci. Prostě se tam tolik lidí nenajde, což je ten nejčastější důvod na nějaký autoritář, co by tam nepustil mezi sebe nikoho jiného.
4: Pojďme k mladým lidem. Podle nového průzkumu Ipsosu totiž plánuje komunální volby určitě navštívit a volit 47% lidí od do 24 let. No a dalších 34% říká, že spíš půjde, nejsou úplně ještě rozhodnutí. Proč by mě ve 20 mělo zajímat, kdo sedí na radnici? Jak se na to díváš ty? Z pozice i mladý novinářky.
3: No, ty komunální volby jsou podle mě úplně krásný příklad toho, jak politicky je úplně naprosto všechno. Já jsem sem do rozhlasu dneska jela z 20-tisícového středočeského města a jela jsem veřejnou dopravou a to, jak byla zacpaná silnice cestou, to, kolik mě stála ta jízdenka, to, kde jsem vystupovala, že jsem pak vlezla do metra, který jak často jela, to všechno je politicky víc či míň a záleží to na rozhodování lidí, kteří jsou v těch vedoucích pozicích. To znamená, ty komunální volby přímo určují podobu místa, ve kterém vy následně žijete. Záleží, komu dáte tu důvěru a ten člověk nebo ty lidi, kterýma on se potom obklopí, no tak určují to, jak vypadá váš denodenní život v té dané obci. Takže to je prostě fakt krystalický příklad toho, že všechno záleží na politickém rozhodování.
4: Trošku osobně, ale máš pocit, že to tak mladý vnímají, protože si ještě před pár lety byla studentka žurnalistiky, tak co se říká mezi mladejma žurnalistama a žurnalistkama? Zajímají nás ty volby?
3: No, oni i novinářsky jsou ty komunální volby prostě těžší pokryt, protože jsou extrémně, jak jsem už říkala, je to extrémně různý na každé obci. Kandiduje kolem 190 tisíc lidí do sněmovny, to je naprostý zlomek. Každá obec má vystavenou svoji kandidátku, když to zvládne, jsou i výjimky, kdy nezvládnou najít ani ten daný počet lidí, ale to je spíš taková jako zajímavost. Takže ty lokální specifika jsou obrovský a média velký z Prahy, což jsme my všichni, tak nemají v moci pokryt dění na každý jedný z těch obcí. A hlavně naprostá většina, kolem 3/4 těch kandidátů nejsou straníci, kandidují jako nezávislí a to taky udává to tempo těch úplně jiný, že to není tak velký stranický boj mimo ty velký města.
4: Já jsem zmiňovala ještě tu propast mezi tím, kdo říká, že určitě půjde volit, což je teda podle těch nových průzkumů 47% a dalších 34%, což je poměrně dost, říká, že možná spíš půjde. Dívala ses někdy na tuhletu propast, jinými slovy, kde se ztrácí vlastně ten zájem mezi průzkumem a volební místností?
3: Nejtěžší rolí v té kampani každého politika je donutit toho člověka tam opravdu přijít. To, že mu dáte leták někde u východu z metra a řeknete si, že se vidíte u voleb a reálně tam toho člověka v jeho čase dostat je... To stojí toho politika nejvíc peněz. Myslím si, že kdybych na to měla ultimátní recept, jako kde a kdy se ten člověk rozhoduje, jestli tam jít nebo nejít, tak asi jsem už někde s vilou u moře a přemýšlím nad tím úplně jinak, protože to je dilema nebo to je problém, který řeší fakt každý politik, každý marketér, jak opravdu docílit toho, že ten člověk nejen vyjádří podporu jako před tou volbou, ale fakt tam ten lístek hodí. A zase se dostávám k tomu, že u těch komunálních voleb je to prostě strašně specifický tím, že vy volíte často své sousedy, který znáte úplně z jiného úhlu pohledu a je to fakt, jsou to jiný volby, než úplně všechny volby ostatní.
4: Z toho průzkumu, ještě když ho budu citovat, tak ale vychází, že právě mladým, když se teda ještě znova podíváme znovu na mladý, i když asi budou plošně ty témata nějak vystupovat těma komunálkama, předpokládám, tak právě mladým často chybí znalost místních kandidátů. Ačkoliv jste teď řekla, že to možná jsou sousedi, tak ale prostě třeba i já, když se podívám na naši obec, tak si nejsem úplně jistá, že mám takový přehled jako třeba přesně u sněmovních voleb. Máš pocit, že tam je i chyba na straně těch samotných kandidátů, nebo vlastně umí komunální politici mluvit s lidmi pod 30, řeší jejich témata, nebo dá se tam najít nějaký jako plošný téma, proč to třeba nefunguje, pokud teda odstíníme to, že přesně je to úplně rozdílný ve velkém městě, na malém městě?
3: Taky problém těch politiků komunálních je, že často za nima není, i z toho titulu, že jsou to nestraníci, velký aparát té strany a nejsou za nima finance, takže to může být obrovský, to může být ten důvod toho, že tu kampaně nevidíš, protože na ní prostě nemají peníze. Nemůžou si dovolit, respektive musel by to financovat ze své vlastní kapsy, nějakou letákovou kampaň, billboardovou, no na malé obci asi úplně ne, ale prostě nějaký výlepový plochy, takže to může být jeden z těch důvodů, alfa, omega, i nebo politického marketingu jsou samozřejmě peníze. Ale proč s nimi nekomunikují? No, protože elektorát mladých lidí je, a to je ve všech volbách, teď to není specifikum komunálu, ale mladý elektorát, za prvý jsme hrozně nedisciplinovaný, to je to, o čem jsi mluvila. My jako k těm volbám nechodíme třeba tak spolehlivě jako právě seniorní elektorát. A nejsme naučený, nemáme ten návyk, teda teď to zobecňuji prostě ze statistických čísel, byť jako já nemám ráda to zobecňování na věk, ale tohle je ukazatel, který tím věkem měřitelný zrovna je. A je to o tom, že prostě nám ty témata, byť se snaží, tak vždycky jako nabízí ta témata, které jsou prostě pro tu majoritu. A to my nikdy nemůžeme být, jako prostě, protože nás není tolik.
4: No a možná, když se podíváš na ty témata, který dominují těm komunálním volbám, i když samozřejmě zase je to prostě, může to být různý v různých místech republiky. Tak co jsou ty témata a možná právě jsou tam i ty, co řeší mladý, nebo třeba je tam za tebe nějaký dlouhodobě absentující téma, který by mohlo zajímat mladý a vlastně tam není komunikovaný?
3: No správně říkáš, že jsou různý, prostě obec tady 20 kilometrů za Prahou může mít jako absolutní gro té kampaně a to, o čem se tam bude rozhodovat, třeba obchvat té obce, zase některá jiná tam může řešit výstavbu větrných elektráren, ale minimálně ty velké města tam mají určitě společný obyvatel. Minimálně ty velké města tam mají společný jmenovatel a to je ta dostupnost bydlení. To je, myslím, extrémně viditelný, slyšitelný i nejen pro ty mladý lidi, byť to je nejpalčivější pro nás, protože se nás to přímo týká, tak napříč celou tou kampaní a vyzdvihují to strany napříč spektrem, což je zajímavé, že to není téma jenom nějak jako stereotypně liberální levice, ale je to, najdeš to i v kampani ODS, respektive Spolu v Praze, takže dostupné bydlení it is, no.
4: No a možná u toho bydlení já si říkám, že vlastně je to téma, které je právě hodně na komunální úrovni, ale vlastně zároveň často ho řešíme na té plošné, na té celostátní politické. Co reálně můžou právě v té oblasti bydlení udělat obce, města? Je jako zásadní se v tomhletom dívat právě na komunál?
3: Určitě je, protože jsou to obce, města, které rozhodují o třeba počtu obecních bytů, to znamená bytů, který má ta obec a může třeba regulovat nájemné v něm, takže tohle řeší skutečně ty samosprávy. Zase na té jako celorepublikové, celostátní úrovni, tak tam můžeme sledovat třeba stavební zákon ve smyslu, teda ten je teď hodně jako propíraný, ale ve smyslu toho, jak se může stavět, to znamená, jako abyste skolaudovali, co to musí ta třeba bytová jednotka obnášet, jestli ta pravidla nejsou příliš už třeba pro dnešní dobu nastavená jak obsolentně a tak podobně. Čili samozřejmě se to pojí, ale proč je to téma toho komunálu, tak z logiky věci, protože ty byty jsou v těch daných městech, který můžou i třeba vzhledem, nevím, můžou měnit územní plány, což je obrovská moc, kterou v sobě ty obce mají.
4: Častokrát se vrátím k tomu, že jsi říkala, že ten mladý elektorát, když to hodně zobecníme, tak není úplně disciplinovaný, že to je třeba rozdíl proti těm starším voličům.
3: Ale to ve všech volbách, to tak holt je.
4: U těchto komunálních ale myslí, že do toho vstupuje nějak zásadně víc ten faktor, že mladí lidé často studují a tedy většinu roku žijí jinde a tedy, že mají vlastně jinde trvalé bydliště, třeba já, než vlastně v Praze, kde většinu dní teda trávím svých. Jak to máš ty vlastně? Jestli je třeba podle tebe i těžší se potom vztahovat právě k těm tématům té obce, vesnice, kde máš rodinu?
3: Určitě je. Taky to vyplývá z toho, že třeba 40% v těch kandidátek ve Středočeském kraji má jenom tu jednu. To znamená, tam je vidět, že jsou to asi 2 z 5, kdybych to vzala na zlomky. Je vidět, že čím blízeš nějaké větší metropoly, to znamená nějakému centru Praze, Brnu, v Ostrově to neplatí přesně úplně, ale tak ty trávíš ten čas pracovní, ale i osobní v tom daném velkém městě a to je limit Středočeského kraje obrovský, že ty lidi tam jezdí de facto jenom jako přespávat nebo jsou tam na víkendy. A ten zájem o tu obec, respektive to jako směřování, blahobyt nějaký, tak tam určitě není takovej, jako když jsi daleko odstřihnutý a vlastně veškerý ten tvůj život se odehrává skutečně v tom místě tvýho daného bydliště. A úplně z toho jako pragmatického, praktického úhlu pohledu, samozřejmě, pokud bydlíš třeba v nájmutém bytě v Praze a jezdíš do svého trvalého bydliště jenom na víkend, jednou za dva týdny za rodičema, tak ještě s tím, že třeba vlastně ti přijde, že ty kandidátky tam nabízí úplně jako totéž, nebo že tam jde o nějakou spíš jako anketu sousedské obliby, tak tě to tolik jako netáhne. Ale teď to zobecňuju, jo? Vymýšlím si konkrétní příklady, nemám to podložený žádnýma datama, jaká je motivace těchto voličů. Ale myslím si, kdybych měla jako laicky usoudit, že i ten faktor toho, že se na to místo musíš dopravit, protože nic jako volební průkaz docela z logiky věci pro tyhle volby uplatnit nemůžeš, tak že to v tom už je může hrát roli.
4: My se bavíme převážně o aktivním volebním právu, ale máme i to pasivní, tedy být volen, volena. Podle Českého statistického úřadu je průměrný věk zvolených zastupitelů, nebo byl, téměř 48 let. Tak dovedeš si představit, zase když se díváme perspektivou mladých lidí, že vlastně v této skupině chce mladý člověk být, že chce být zvolen do zastupitelstva?
3: No není to úplně, myslím si, přátelské prostředí, kam by se někdo jako mladý perspektivní plný ideálů chtěl vrhat, byť se to děje a vždycky jsem za ty jako jednotlivý příklady hrozně ráda, že někdo jde a jako podstoupí to, že tam sedí už často s těma po několikáté zvolenýma lidma, který tvoří nějaký celek, znají se dobře a oni tam vpadnou jako někdo nový. Je to strašně potřeba, si myslím, pro všechno, to bychom mohli strávit tady x hodin, proč je potřeba prostě mít to zastoupení mladých lidí i v téhle pozici. A myslím si, že zároveň dostat se skrz ten komunál třeba i do vyšších pater politiky je poměrně vděčná cesta, že na té komunální úrovni si vás třeba může všimnout nějaká strana, respektive vy se do nějaké zapojíte a máte tam nějak, jako doručujete výsledky, jak se říká, to je hrozný spojení. Ale spoustu politiků, i který jsou ve sněmovně, a není to jenom specifikum stanu, tak vyrostly na té komunální úrovni. Dává to smysl.
4: No když se právě podíváme do sněmovny, tak za ty poslední roky se hodně mluví o tom, že se jí podařilo omladit i právě díky třeba různým kampaním. Je tohle za tebe aplikovatelný i do komunálu? Šlo by to?
3: No určitě šlo a já bych byla samozřejmě jedině pro a ta motivace těch politických stran jako vůbec ty lidi lákat, ty mladí lidi lákat k sobě, tak si myslím, že je, ale oni celkově všechny strany napříč spektrem mají obrovský problém se odlivem členů, to znamená, oni prostě nemají moc kde brát a je to občas na těch kandidátkách hrozně poznat, nebo je poznat, že pokud jsou nějaký volby třeba s většinovým systémem typu teď ty senátní, tak oni nepostaví kandidáty, protože prostě nemají je kde vzít, nebo pořád opakují ta stejná jména, navozuje to dojem, že chtějí kumulovat spoustu funkcí naraz, takže jo, dává smysl draftovat ty mladý lidi, protože prostě nějaký sehnat potřebujou, no ale není to možná pro ty lidi zatím, ty mladý lidi teď tak jako atraktivní, no.
4: No a možná ve sněmovně se právě otevřela debata letos o tom, že výlučně v komunálních volbách by mohli hlasovat lidé už od 17. To za tebe smysl dává a mohlo by to právě reálně zvýšit ten zájem i tu třeba tu participaci právě mladých v politice na jakýchkoliv patrech?
3: Já myslím, že to je od 16 ty návrhy všechny, že oni tam kalkulují s tím věkem 16, protože to je vlastně model, který přibíráme ze zahraničí. Já jsem se koukala, že už v minulém, respektive předminulém volebním období s tím vyrukovala TOP 09, že byť se nejdřív úplně ty její poslanci netvářili, tak potom tady tenhle návrh přinesla, ale v tomhle období to je teda hnutí STAN, který s tím opět přichází, kde to taky dává smysl, si myslím. A o té TOPky by se jako hodilo říct, že hledají voliče svoje, jakoby kde to jde, protože jich moc nemají, ale jsou si ty návrhy hodně podobný. Ve smyslu jde o to, že by na komunální úrovni v těch komunálkách mohli hlasovat lidi už od 16. věku života, to znamená maximálně druhý den voleb by jim bylo 16. A já jsem extrémně velký zastánce tady tohodle. Já bych byla všema 10 pro a byla bych i pro, aby se to postupně rozšiřovalo, což je ten záměr teda, že by se začalo takhle v téhle komunální laboratoři a postupovalo by se třeba i výš a výš, třeba až ke sněmovním prezidentským volbám.
5: No a proč jo? Proč jo?
3: Proč jo? Tak to je několik důvodů. Za prvý ten statistický. Prostě nás nikdy nebude tolik, abychom mohli dostat ta témata, která nás pálí do centra pozornosti už jenom z toho důvodu, že těm politikům se absolutně nevyplatí na nás cílit, protože my jim nemůžeme zaručit nějaký hmatatelný výsledek, nebo jenom my to nezvládneme, protože nás prostě míň. Tohle, kdyby se zavedlo, to hlasování od 16, tak to záleží zrovna, jako jak silný jsou ročníky, ale od nějakých 180 tisíc, kolem 200 tisíc nových hlasů by to samozřejmě přinést mohlo, což jsou limity zase pro jiný strany spektra, protože se usuzuje, že jako mladí lidi volejí liberálnic, ale na druhou stranu třeba v Rakousku se ukázalo, že tam posílila krajní pravice, takže tyhle stereotypy taky nám vždycky platí. Další věc je u té volby od 16, že by ty lidi prostě zapojíte od nižšího věku do toho rozhodovacího procesu a tak trochu jim jako řeknete, hele, jako ty k nám patříš, nebo zajímáš mě, jsi součást téhle společnosti, pojďme rozhodovat všichni společně. A je to podle mě důležitý vůbec ten návyk pěstovat a to, že jim ukážeme, že můžou a že s nima někdo počítá, tak jak říkám, jako nemyslím si, že ty mínusy, které by to sebou mohlo přinést, to znamená nějaké jako debaty o snažím ovlivňování 16-letých lidí, že jsou tak relevantní, protože ovlivnitelný je přece úplně každý volič. A teď ne, zase nechci být jako stereotypní a ageistická, ale nemyslím si, že 16-letý člověk je v průměru nějak daleko ovlivnitelnější než člověk prostě starší, seniorního věku.
4: Objevují se taky takový názory, že prostě od 16 člověk ještě nemá dost zkušeností, nemá dost politických znalostí. Tak není opravdu v 16 člověk příliš mladý, aby rozhodoval o chodu radnice třeba?
3: No tak 16 člověk, ale na druhou stranu může řídit, může být účastníkem silničního provozu, může pracovat, může mít děti, může být splnoletněný, když má to dítě například a někoho si vzít, to znamená, přijde mi to trochu nerovný přístup, respektive pokud jsme v téhle té debatě a ten argument toho, že ten člověk je nevyzrálej, padne, tak si říkám, že ale je teda nevyzrálej i na všechny ty aktivity, co jsem teď v tuhle chvíli vyčetla a to je jenom jejich zlomek. Ne, ještě koukněme na trestní odpovědnost třeba, to taky. Takže ten člověk není nějaký jako vyukánek, který se učí teprve chodit a mluvit a neví, jak prostě nechci říct nikdy, jak funguje se, to je hrozná fráze, ale není důvod si myslet, že je natolik jako nesvéprávnej, aby nesvedl tu, neříkám roli toho komunálního politika, protože tady se nebavíme o jako právu být volen zatím, ale o té aktivní, to znamená rozhodnout o tom, kde by se tam měl jít sednout.
4: Ty letošní volby nejsou jenom komunální, ačkoliv se o nich bavíme dominantně. Obmění se totiž zároveň i třetina horní komory parlamentu. Je podle tebe pro mladý současný době srozumitelný, co horní komora, co senát dělá? Proč by nás to složení mělo zajímat?
3: Podle mě senát horní komora jako pomalu nabývá na popularitě i v naší generaci. Když jsem tohle říká kolegovi Šídlovi, tak na mě zůstal koukat, jak jako senát nabývá na popularitě, co to je za, jako za výplot. Ale tak koukněme zase na čísla té účasti. Jsou okrsky, kde v druhém kole nedojde ani každý pátý, takže je tam třeba kolem 17%. To znamená, že potom přesně ty argumenty typu jako, že ten hlas nebo že ten mandát nemá takovou relevanci nebo takovou váhu, tak musí být brány v potaz, že prostě toho člověka vlastně tam dokázalo zvolit dost málo lidí, což ale je problém prostě toho, že ty lidi tam nepřijdou. Proč je senát důležitý? Tak to je taky na jako několik hodin, ale Myslím si, že máš asi pravdu, nebo když nad tím tak přemýšlím, že není úplně ani, myslím si, mediálním fokusem tak jako velkým na sněmovnu logicky, že není úplně jako jasný, co ty senátoři vlastně dělají a to, že se o tom učí na výchově k občanství ve škole, že teda senát je pojistka ke demokracie, že je to horní komora, ne dolní a že tedy ty jako charakteristiky základní a že jich je tam tolik a tolik a kde se volej, že to jsou taky jako faktografický údaje, co se ten člověk naučí na test, ale aby jako chápal, o co tam jde a jako, jak v tom legislativním procesu je důležitý a jaký má pravomoce a že jich má, takže to úplně jasný není, no.
4: No možná právě říkáš přesně pojistka demokracie, to je to, co se učíme v občance. Co to ale konkrétně znamená? Jak bys to možná představila právě ty mladému člověku? Proč senát může sehrát nebo sehrává třeba v poslední době zásadní roli? Jestli jsou třeba nějaký příklady dobrý, který bys použila, pokud bys vyučovala?
3: Pokud bych vyučovala a chtěla udělat pozitivní reklamu na senát, tak bych poukázala na ty země, které mají jednokomorový parlamentní zřízení, to znamená, žádný senát nemají. A je to třeba, nemusíme chodit daleko, naše sousední Slovensko, kde je prostě flagrantně vidět, že jakmile tam nemáte ten druhý sbor, přes kterou by ty zákony, který ta většina ve sněmovně u nich v Národní radě schválila a dorovno k prezidentovi, tak tam chybí ten jeden článek, který by mohl to zastavit tou svojí většinou, která je namíchaná i vzhledem k většinovému volebnímu systému jinak, že by to mohla zastavit nebo říct opravte tohle, tohle. Samozřejmě, když to teda vemu úplně polopatě, sněmovna na základě nejčastěji z vládního návrhu schválí návrh nějakého zákona, který putuje do senátu. Senát může říct, tak tohle se nám nelíbí, přepracujte, sněmovna se tím více a méně zaobírá, pak to jde k prezidentovi, který to může taky říct, že to nechce, ale ve sněmovně to snadno můžou přehlasovat. Ale jsou zákony jako například volební zákon, který prostě bez toho senátu nejde pustit. To znamená, není to jenom na tom jednom sboru, není to jenom na té sněmovně, aby rozhodla třeba o tom, jaká bude klauzule pro vstup do té a které komory. Jo, to znamená, prostě naštěstí se nedá ohýbat to úplně nejdůležitější, na čem jako ten zákon, na kterém jako tato společnost stojí, tak snadno, když tam je ještě dalších 81 lidí, kteří se k tomu jako z titulu své služby musí vyjádřit.
4: No a ty letošní senátní volby z pozice politické komentátorky, tak proč je důležitý ty letošní sledovat?
3: Tak pořád se dokola vzhledem k těmhle senátním volbám řeší, jak moc posílí hnutí ANO, protože jsou teď u vlády, ty volby přichází necelý rok po tom, co je prezident jmenoval, to znamená, řeší se, spekuluje se spíš, jak moc se tam promítnou nějaký antipatie nebo právě sympatie k tomu, jak si v té vládní pozici hnutí ANO a spol počínají. No, takhle, hnutí ANO obhajuje jenom jeden mandát v těchto 27 okrscích v Karviné, to znamená, má velkou pravděpodobnost, že obhájí nejen ten jeden, ale že prostě přidá k tomu, nevím, dalších 5, 8, nevím, nedokážu to říct. A bude zajímavý sledovat, jak se změní to rozložení sil v tom senátu. Na druhou stranu nestane se v tuhle chvíli, že by ANO mělo většinu v senátu početně, to prostě to se nestane, ale bude zajímavý sledovat, který ty okrsky vyhrály, bude zajímavý sledovat, zda to vyhrály kvůli osobnosti, kterou nominovali, nebo jestli je to jenom z toho čerýho stranického trikotu, což teda jako si myslím spíš, ANO nemá nějak silný osobnosti v těch volbách, byť je to volba většinová, která těm osobnostem spíš nahrává. No a bude zajímavý sledovat, jak dopadne třeba hnutí STAN, který obhajuje naopak hodně mandátů, nebo Lidovci, to se hodně jsem zvědavá. Ale přijde mi i zvláštní, že je naprostá většina okrsku, kde proti sobě postavilo ANO s SPD kandidáty, což předtím deklarovali, že budou spolupracovat, což takhle podle mě úplně jako spolupráce nevypadá, když si navzájem vybíjíte hlasy, protože ty pochází ze stejného spektra. A to se mi ale udělalo ODS a STAN, byť tam si myslím, že přece jenom to dává větší smysl, protože jsou to prostě opoziční strany, které nějakým způsobem hledají ty svý voliče. No. Jo, jako senátní volby jsou děsně zajímavá věc, protože přesně tam kandiduje početně daleko méně lidí, než i ve sněmovně, nedej bože v komunále, a můžete si na každého jednoho posvítit.
4: No a právě možná, kdybys teď, 2 týdny před volbami, jsou to 2 týdny, ano, měla mladému člověku poradit, nikoliv samozřejmě koho volit, ale na co se u kandidátů dívat, a můžeme i u těch senátních, pokud se jich ty senátní budou týkat, ale nebo u těch komunálních. Co by to bylo? Na co se dívat, co sledovat, co si dočíst?
3: Já to říkám i u voleb sněmovních, koho na té kandidátce vybrat. Já vždycky, když se sama rozhoduju, tak jdu po konkrétních jménech. Ani se tolik nekoukám na stranickou příslušnost, byť samozřejmě mám jisté zásady, ale jde o to, že lidi, který tam vyzvolíte, pak jsou nositelé toho tématu a jejich jako morálka pracovní a odpovědnost jejich je to, co vy můžete, nebo to, co jde s nima. To znamená, pokud už mají nějakou politickou zkušenost, tak o to líp pro vás v pozici toho voliče, že se můžete podívat, jako jak pracoval do té doby, co řešil, jestli tam tu danou dobu toho mandátu skutečně za sebou něco zanechal nebo ne. No a pokud je to člověk bez zkušenosti, tak mu můžete dát šanci to ukázat, což je jako taky strašně důležitý. Takže já vždycky doporučuji koukat se na ty kandidátky a vybírat konkrétní jména, dávat jim preferenční hlasy, to jde v poměrném systému, no a v tom většinovém, což jsou volby do Senátu, tak je to ještě snazší, prostě vybírat podle toho, která témata ten člověk řeší, třeba u těch senátorů je to jednoduchý, oni vám často už v kampani říkají, do jakého výboru třeba by šli, takže koukat se na to, jak ty lidi pracují a jestli vůbec jsou pracovitý, to je strašně důležitý.
4: Ještě závěrečná impactní otázka. Ty už to nastínila, ale možná shrňme, co se podle tebe může stát nebo stane s politikou měst, obcí, pokud právě v ní mladí lidé nebudou, tedy ani jako voliči, ani třeba jako zastupitelé. Co nám potom chybí?
3: Tak si to představte úplně na jakýmkoliv jiném sboru. Představte si jako, kdybyste měli, byli v rodině a ovšem co budete dělat o víkendu, se s váma nikdy nikdo neporadil, respektive vždycky by direktivně přišel nějaký rozkaz, jako jedeme tam a tam. A do jistého věku to dává samozřejmě smysl, ale potom, čím jste starší, tak si myslím, že se sami chcete zapojovat jako na tom chodu typu, jestli půjdete na výlet do zoo, nebo jestli uděláte společný oběd. Je to možná taková plytká metafora, na druhou stranu chcete přece být součástí toho rozhodování, protože nechcete, aby to všechno někdo vyřešil za vás. Můžete jim tam přinést spádný argumenty, proč si třeba něco myslí špatně, nebo proč by měli dát na váš názor, nebo i jenom na tu vaši zkušenost prostě. Což je i, když to zase stáhnu na tu rodinu, tak můžete říct prostě mami, v neděli nepojedem tam a tam, protože já vím, že tam je v neděli hrozně moc lidí a bude to na prd. No tak přesně tohle vy můžete přinést i třeba do toho rozhodování pak někde na zastupitelstvu, že přinesete. Já vím, že se tohle takhle děje, protože jsem toho dennodenní součástí, taková je moje zkušenost, a můžete ty lidi přesvědčit zase o svém názoru, takže prostě je důležitý se zapojovat do věcí, ať je to komunální politika nebo cokoliv jiného.
4: Říká novinářka Tereza Povolná, moc díky, že jsi přišla.
3: Já děkuji, snad to bylo trochu srozumitelný. Díky.
4: A tohle byl pořad Impact, tentokrát jsme se bavili o komunálních i senátních volbách a já jsem Adela Šponerová a budu se na vás těšit zase za týden.
1: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šemestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave.
1: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
2: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
1: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
3: Co dneska děláte? Koulíte?
4: Přikuluji.
3: To přikulovat je lepší než koulet, že?
4: Ano.
1: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
2: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
5: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
5: Rádio Wave. Děláme vlny. Děláme.
6: Modeláři. Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
5: Modeláři.
0: Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem
6: na rádiu Wave.

0: Hezký dobrý večer, posloucháte Radio Wave, modeláři Viktor.
1: Amarán, dobrý večer.
0: A čtyři dobří lidé, kteří složili tady tuhle tu nádhernou humpoláckou prasárnu, kterou jsme si pouštěli na začátek tohohle 3.5. A napsal jsem si dneska dílu modelářů. Kapela Pakosteň v plné síle je tady s námi, což jsme moc rádi. Ahoj všem vám, čtyřem Zdravíme. Tady.
2: Čau.
3: Čus.
0: A možná obligátně na začátek poprosím o takzvané představovačku, jméno, hudba, respektive hudební nástroj, aby si posluchači spojili hlasy s těmi jmény. Tak koho vás tady máme?
1: Můžeme začít. A s těmi posty.
0: Posty. Začít třeba, tak třeba odleva.
4: Takže já jsem Peter a hrám na gitaru.
5: A já jsem Jano, všichni mi v kapele hovoria Bator Egg a hrám, zpívám teda.
6: Já jsem Honza a hraju na basu.
3: Já jsem David a hraju na bicí.
0: Výborně. To bychom měli. Vy jste tady proto, že jste vydali desku zpěvy Smutných lotrou, novinku, která přišla po 5 letech od Živého biče, takže se nabízí otázka na to, co jste proboha těch 5 let dělali.
5: U jistou dobu vlastně jako vyšel ten album, tak jsme nerobili nič, jsme si dali prostě jako po hodindu. Jsme ťažili právě z toho albumu prvého, jsme si užívali slávu a život po prvom albume Živý bič. A vlastně potom postupně, my jsme taky dost akoby pomalší v tomto, že nějak to nehrotíme, tak postupně vznikal jeden song za druhým a dlho jsme ještě potom nějak modelovali a tvarovali do té podoby, lebo vlastně některé songy, jako například Vavrín buchný pomije, mám pocit, že aj jiný názov, aj mal úplně jinou strukturu vlastně. Už jsme ho hrávali naživo, asi tak rok dozadu, potom jsme ho prestali hrávat a úplně jsme ho prerobili, prekopali, takže vlastně jako asi tak, no. Potom strašně dlouho trvalo, vlastně skoro rok trvalo mixování a hledání někoho, kdo by nám to zmixoval, tak aby se nám to páčilo. To jsme vlastně našli až u Torbena z Okulty, ktorý tomu dal akože podľa mňa fakt super zvuk. No a asi preto sa to toľko rokov naťahovalo. No.
1: Môžu sa zeptat, když si zmínil to živý hraní, stalo se třeba to, že jste hráli ty koncerty k tomu Živému biči, že jste určitě hráli jako koncerty, vy jste kapela, která se jako nebrání živému hraní, a ve chvíli, kdy jste začali do toho setu jakoby implikovat třeba i nějaký nový songy, byť třeba potom skončili na té desce v trošku jiné podobě, tak jste začali vlastně přemýšlet o tom, že byste pomaličku začali dělat album, protože se ten set třeba i začal měnit, už vás ty starší songy tolik nebavili hrát a chtěli jste to obměnit i třeba v tomhletom ohledu, mohlo to tak být?
5: Ano, jasné, aj toto, že přece jen jako toho člověka naozaj ty songy přestanou po nějakém čase bavit, hrát, aj počúvať, aj vlastně začne možno tak trochu až nenavidět. No ale to je asi přirozené, že ta kapela nějak pracuje stále na nových a nových veciach, no jakože vedeli jsme, že nějaký nový album určitě vydáme prostě jako budoucnosti, ale jsme jako nemali nějaké stanovené, že...
1: Deadline. Tento, že jako... Nepracujete moc s deadlinema v tomhle ohledu.
6: Já bych teda ještě doplnil, že jsme mezi tím vydali 2 splitka aspoň, takže nějaký jakoby songy mezi tím jsou. Jeden byl split, co teda zespoň měli jeden song a vlastně letos na jaře nebo na přelomu zima a jary... Jara vyšlo ještě Čechen Švajné, což je split Bahratel, Otras, Pakosteň, Ačbal, Jaskrok, takže nějaký jako
0: songy. Z toho si budeme docela i hrát.
6: No. Je to tak.
0: Když už jsme tady trošku nakousli ten způsob, jakým tvoříte, já si vždycky u tohohle typu prostě téhle prasácké hudby jako říkám, jak moc velký prostor má nebo může mít nějaká jako organizace, nějaký pořádek v tomhle. A jak moc je to prostě jenom vyrostlé z chaosu, který prostupuje prostě celým tím procesem.
1: Jinými slovy, jste organizovaná kapela v tom, v nějaký třeba přípravě, jakoby na zkoušky, zkoušíte pravidelně, nosíte nápady, s kterými pak pracujete, nebo je to celý takový jako divočejší a organičtější, že se sejdete v té zkušebně a tam najednou začne jako vám něco vznikat pod rukama a vy to z toho nějak vytepete do nějaké podoby a pak s tím pracujete.
4: Zkoušíme nepravidelně dost, protože každý má toho velmi veľa. A tie songy vznikajú väčšinou tak, že ja donesem nejaký riff a pak to všetci spolu na skúške doladíme do toho finálního songu.
1: Takže ty seš vlastně takový základ, jako který teda nosí nějaký nápady, od kterých se jakoby odrážíte při tom tvoření té písničky.
4: Jo, na tom novém albume to tak bylo.
1: Ano, ok. Máš zásobu riffů? Nebo jakým způsobem vlastně? Nebo se ti stane, že ti někdy dojdou? A nebo máš vždycky nějaký v šuplíku, že si řekneš, bude zkouška za týden, musím tady něco vytáhnout.
4: Mám zásobu, ale většinou ti, co jsou v zásobě, tak se nehodí do pakostin, takže...
1: Aha, ok.
4: Takže jsem to asi 3 také session jsem si dal na Slovensku, na Kysuciach, kde jsem nějak týždeň například vymýšlel tie riffy.
1: Okay, super.
4: A vlastně posledné 2 songy na tom albume tak vznikli velmi rýchlo, lebo jsme museli ísť do štúdia. A ještě jsme ji nemali. Takže tam to šlo rýchlo.
1: Ty jsi si dal takový soustředění, ale byl si na něm sám.
4: Jo, a právě to, že nemáme ty deadliny, tak pro mě je to špatné, protože keby som mal ty deadliny, tak aby som tých pesniček zložil viac, ale keď není deadline, už bol ten deadline, jo, že už ideme nahrávať, tak,
1: jasně,
4: tak to šlo.
1: A složil by si ich víc, ale možná by nebyli tak dobrý. Jo?
3: Já bych ještě dodal, že trošku pilujeme ten styl a já třeba ten můj styl na bicí, který hraju, protože já hraju třeba jako víc punkový věci, no to jako punkový je, ale jako, že některé věci, které jsme dávali s klukama dohromady, tak třeba jsme si řekli, nebo kluci mi řekli, hele, hraj tam prostě takhle, ať je to přímo čarý, bez nějakých akcentů, a pro mě to bylo jako dost nepříjemný, jako že jsem na to nebyl zvyklý, jako, jasně, že já hraju taky víc jako groovy věci a tak,
1: jo.
3: A už jsem se do toho víc ponořil a teď třeba už jako ještě neděláme nové věci, ale už jako cítím, že vlastně vím, jakým stylem se ubírat, že vlastně ten styl si vytváříme a že vlastně do toho pronikám.
1: Jo, a že tebe to posunulo jako bubeníka paradoxně trošku v tom, že hraješ jednodušej.
5: Naučil se hrát primitivně konečně.
3: Primitivně, to vždycky říká Jano, hele, Bátorková škola, on vždycky ukáže něco na bicí, zní to jako na hovno, ale je to skvělý vlastně. Takže...
1: Jo, já to ale úplně chápu, tohle to, co říkáš, a myslím si, že u tohohle toho stylu muziky je to vlastně hrozný jako challenge se k tomu dopracovat, jo, jako nekomplikovat to vlastně, aby to mělo tu primitivistickou jakoby energii, že jo, a zvlášť, když je někdo zvyklý jako na nějaký ten nástroj hrát prostě roky nějak, že jo, a má pocit, že tak to je správně, tak úplně vím, o čem mluvíš a přijde mi super, že to tady teda zaznívá.
0: Vy jste předtím, respektive 3/4 z vás, se už potkali v předchozí kapele Hydrolitér, která byla, řekněme, jako elegantnější, než je tady ta divočina z Pakosteň. Znamená to, že jste se jako vědomě všichni řekli a zhodli jste se na tom, že teď chcete hrát prostě primitivnější muziku a takhle do toho šli, takhle to začalo?
5: Určitě to tak bylo, lebo vlastně aj pri tom Hydrolitéri jsme to řešili jakoby aj v štúdiu, ktorí samozrejme nahrávali akoby skôr ani metalové veci, skôr punkové alebo rockové. Honza mal aj ten prístup taký iný, proste tie spôsoby, ako sme to nahrávali. Že to bolo dosť, ako malo to dosť čistejší zvuk vlastne, akože a celkovo potom vlastne, keď akoby skončil Hydrolitér, tak sme chceli ísť absolútne do nejakej oveľa špinavšej a primitívnejšej muziky. V každom slova zmysle asi.
0: Řekli byste, že ta aktuální deska je zakotvená v nějaké jako specifické realitě nebo v nějakým jako sjednocujícím prostředí? Z čeho vlastně, protože ona jako v něčem je hrozně jako zemitá, taková ta věc, která pocitově vlastně může nějak být propojená, řekněme, s žitou realitou, ale zároveň je jako příliš obrazná na to, než aby se dala brát jenom takhle. Tak co je ten výchozí bod vlastně ty poetiky současný?
5: Ako je to, já jsem toto kapelu celkovo ťahal tak jako nějaký urban poetry, že vlastně jako by taká poezia ulice. Poezia ulice, kde som vlastne akoby v tých textoch akoby nejak spájam práve akoby to genialoci rôznych miest, rôznych akoby panelákových betonových sídlisk a takéhoto kysuckého prostredia, ktoré ma akoby inšpiruje vo všetkých odvetviach mojej tvorby. No a vlastne ako chcel som to ešte akoby počiarknúť vlastne nejakou to akoby vlastne ako takovou presne ako taká tá špina mesta, drogy, taká tá bezvýchodiskovosť, ale zároveň celé to pojímané tak v nejakom až takom epickom móde, kde je to akoby človek akoby možno tak akoby to zúfalstvo oslavuje. No a...
1: Protože je součástí života důležitou možná, možná v určitém ohledu a může tě to hodně naučit. Nebo takhle já to občas jako vnímám ty věci.
5: No já to tak jako mám, že vlastně jako vracal jsem se tam dost do svojich temných jakoby časti života. A celkom sa to tam akoby aj opisoval, ale dosť, ja to dosť používam ako rôzne metafóry, ja dosť ako tak spracovávam básnicky, umeleckejšie, nejakú priamočiaro nejako v tých textoch.
0: Řekl bys, že pak ostatne nejakou extenzí té tvé výtvarné tvorby?
5: Určite je to veľmi prepojené podľa mňa. Pýta sa ma to veľa ľudí v rozhovoroch, či na tej výtvarnej scéne, alebo aj na hudobnej. Je to podľa mňa totálne prepojená vec. Akože ja to, čo vlastne malujem, to aj hovorím a je to asi to najoprímnejšie, čo môžem ja, najoprímnejšia výpoveď moja, čo môže byť vlastne, tak ju vlastne ako sa v nej nejak držím.
0: Říká Honza, jeden z Honzů z kapely Pakosteň, kteří jsou hosty dnešních modelářů. My si teď pustíme song od Chevalier Skrok. To je věc z toho společného alba, že jo? Je to tak.
6: Je to fakt, je to z toho splitu Čechan Švajne.

0: ozvěny vnitřní noci v modelářích na rádiu Wave, ta nesta nádherná věc playlistu, který dneska sestavili naši hosté z kapely Pakosteň, u které já vždycky přemýšlím, jak moc vlastně ta hudba, kterou děláte, je temná, protože je to taková jako věc, co se nabízí trošku, že myslet si o tom, že to je prostě ultra temnota, ale já o tom zároveň jako nejsem úplně přesvědčený, že to je temná muzika. Takže bych se vás zeptal, prostě, když si představíte
1: škálu. Bych chtěl jenom říct, pardon, že Viktor má dost posunutý, hlavně posluchačům, jo? Bych chtěl říct, že Viktor má dost, Viktor má dost posunutý vnímání toho, co je temná muzika. Nebo spíš, co není.
0: A teď zjistíme, jak to má Pakosteň. Když si myslím, představíte škálu 0 až 10, kde jako ta desítka je prostě ultra nihilismus, super temný, tak na jakým bodu se nachází teď s tou aktuální deskou Pakosteň?
2: Aby som bol taká 5, 6, taká pohodinda.
0: Pohodinda.
2: Ako pre mňa je to tie vnútorné témy, akože keď tam, čo sú také tie moje osobné veci, tak občas, keď sa tomu vrátim, tak to troška zabolí, akože pre mňa, akože. Ale myslím si, že...
1: Ale zároveň to ze sebe dostáváš ven, no, že jo? No. Takže to tak
2: je to skôr, jako, skôr také nasrané, jako těmné by se možno povedal. Nebo
0: nazlobené.
1: Nazlobené nebo naštvané. No.
0: takže pětka, jak to vidíte ve ostatní? Kteří tam nemáte tento osobní zaangažovanost v těch tématech.
1: David je vlastně jako, ten má jako fakt spíš punkový kořen, nebo punkrokový, že jo? Tak tam by mě to vlastně docela zajímalo.
3: No je to tak, ale já mám spíš hroznou radost vždycky z těch lidí, jak na to reagují, jak pařejí, že vlastně občas se na to dá i tancovat jako dobře na ty rytmy. Takže,
1: to jo, to je pravda. No.
3: Takže já tam chápu Janovou temnotu a asi jsem na tom stejně, jako prostě,
1: jo. No. Jo, ale zároveň to trošku bicí teda skládáš tak, aby to bylo i lehce taneční.
3: No, tak jako je tam co nejmíň noc v podstatě se snažím, jakoby, aby to doplňovalo hezky nástroje okolo a tak, no, takže aby to šlapalo prostě, aby to nebylo blbosti.
2: Taneční, jak kdyby ten kopak jde, víš?
3: Jo, tak to je na tleskačku, no, na klasiku.
4: No, tak ono celkově se to drží spíš ve středním tempu a jsou takový ty jako stomping pasáže, které jsou až nějaký prostě trochu oj nebo něco takového. A jako těch black metalových klepaček tam vlastně není až jako tolik klasických, takže já bych taky to dal někam na 5, 6 třeba.
1: Mně to přijde úplně geniální vlastně, jo, tak jako Jano, jasně, tam to trošku jakoby vlastně vnímám, že to on to nebude možná brát zase až tak jako temný, pak je tady David vlastně, který má fakt ty punkrockový kořeny, tak ten zase do toho má ty svoje teda jakoby věci nějak implikovaný a pak je tady prostě triko čísl, že jo, a objeví se nám tady, že jsou tam vlastně možná až stomp, oj, postup někdy a to mi přijde úplně skvělý, že se tam takhle potkává.
0: A chudák Petr, který to skládá, tak teď neví, podle mě.
5: A pre mě je důležité, aby to byl rock and roll, aby to prostě šlapalo. Já vůbec nerozmýšlám nad tím, že to má být temné, ale prostě vždycky to skôr tak nějak klepne dokopy na té zkoušce, že teraz je to vončo a tedy si vlastně povíme, že toto je to dobré.
1: Já jsem se na tom chtěl zeptat už v tom prvním vstupu, jo, a teďku si mi na to trošku zase nahrál lehce naspátek, ve chvíli, kdy Jano mluvil o těch textech, jako, tak já jsem se chtěl zeptat, jestli tě inspirujou nějakým způsobem ty texty, když skládáš ty riffy třeba, anebo to můžu i otočit vlastně, jestli Jana, když slyší nějaký riff, jako ho to dokáže třeba navést k nějaký náladě, která potom dá vzniknout třeba i jako byt nějakému úplnému základu jakoby textu, jo? Nebo nějaký myšlence, která potom k tomu textu vede.
2: No nie je to ani, že by mi to dalo nějakou náladu, ale skôr mi to ukáže ten rytmus a ta melodia, že ako mám robiť tu flow, no, ako mám skladať, ako to mám písať, no. Veľa textov mám koľko razy napísaných, mám takú svoju univerzálny počet slovíčok a veršov, ak to mám, ktoré väčšinou zapadne skoro do všetkého.
1: Jasne.
2: A potom, keď je niečo trocha, napríklad, ako čo sme mali tú prvú pesničku, tam som to frazoval až do takého, až mi to príde až také heavy metalové, ale to iba mne, a tam tá frazovačka je taká strašne bizarná, že keď to vidím napísané, tak jedna sloha dlhá, jedna krátka, úplne ako keby to niekto videl, tak mu to nedáva zmysel, že to môže nejako vyznieť v tom songu, že aby to znelo normálne. Že nedáva to ako tie dĺžky a tie vlastne zakončenia nejakú zmysel. Ale ako je to rôzne, no. Ako veľa textov mám porobených a nejako to sadne. Veľa textov, napríklad veľa skrát sa mi stáva, že pesnička Čaca. Ja som mal taký svoj úplne folkovú verziu doma, čo som si hrával, alebo by som to nechcel použiť do akoby Pakosteňa. Prišla možnosť akoby toho Splítka. No nie, bolo turné a my sme tam vlastne ten song Čaca už na tom turné dali a ja som si ten text, som si už poznal naspoň, tam som tam provizorne dal na turnéčko, že to bude provizorný text a potom urobím iný. Ale ten text tam úplne uchytil, úplne mi tam sadol, jak na šerbel a vlastne tam ten text zostal. No a jasne. Vlastne, takže ja mám teraz ešte druhú verziu doma, ano. Takú folkovo-popovú pesničku Čacu, ktorá je vlastne úplne niečo iné. No, takže vlastne chcel by som niekedy akoby tiež vypustiť.
1: Chápu.
2: V rámci ako nejakého takého, také srandy svoje nejakej, no. Takže asi tak, no. Tomu.
0: Jaký je váš vztah k žánru kytarového sóla? Co je vaše první asociace tady s tímhle? A případně jako můžeme se bavit i o bubenických sólech.
2: No, prostě jako, já si myslím, že jako, že právě jako ty, také ty fakt, že gitarové heavy sóla v tom, jako by metal a punk už chýbají, že vlastně tak my si vlastne my si tak povedali, že tam občas chceme akoby dávať, lebo vlastne ten prom albume bolo obrovské dlhé song, solo na konci. Mm-hmm. A vlastne aj tuto máme vlastne solo a sme si povedali, že to chceme trocha oživiť a je to proste pekné. Páči sa nám taký návrat takým tým heavy koreňom, by som to nazval. A povedz pečne niečo.
5: No, to solo, čo tam je vo Vtačí Lord, tak keď sme to nahrávali v štúdiu, tak tam bolo iné solo, ale potom, jak sme to už počúvali, tak mne sa to stále nejak nepačilo, tak ja som ešte doma potom vymyslel iné solo a nahral som to doma mimo štúdia a nakoniec tam ostalo to druhé.
1: OK.
0: To je moja oblíbená skladba z tej desky.
5: A solo samozrejme milujem.
1: Tak je možný, že potom vznikne ještě nějaká jiná inkarnace, kde budete hrát třeba všichni čtyři a bude to víc do heavy metalu celý hozený, že už to tady padlo, ten heavy metal.
2: No jinak, jako my tak trocha koketujeme s nápadom, kde posunout jakoby pakostěňa, lebo jako chceme, nechceme, my jsme vždycky jsme si je vrávili, že možno ten další album bylo více tak jakoby možná až do postpunku, alebo ještě to zprimitivnět, jakože z těch klepaček, čisté do těch jakoby stompy pasaží a skoro, že epické gitary, možno právě do toho postpunku, alebo možno práve sme sa bavili, že aj trochu do tej heaviny. Ale ako stále s tou kapelou chceme, akože ako je prvý album bol trocha iný ako tie Splitka a stále to tak proste sa niekde akoby pohybe jedno viac punkovejšie, akože také šlapavejšie, jedno viac akoby tento nový album mi príde dosť klepačej, že tam je na naše pomery, že nejako to tam vzniklo. Že to sme napríklad nikdy neplánovali, že tam bude toľko klepačej, že to bude takto black metalové a nakoniec to nejak tak sadlo. Tak uvidíme, no vôbec nevieme, že jsme tam taky otvorený, že...
1: Je to otevřený koncept.
2: No, no, jo, jakože...
1: To mi přijde super, ale jakoby, no.
0: Co vám na to všecko říkal Otin, když jste nahrávali u něj ve studiu ve Vyškově? To bylo jméno, které mě vlastně na první pohled překvapilo, když jsem viděl, ale pak jsem si vzpomněl, jak zněla snad možná poslední deska Pixty, to už je docela dávno teda, ale a nějak mi to jako vlastně říkal, že jo, to asi dává smysl. Tak kde se vzal v tom vašem okruhu a co vám říkal, když jste přišli s tou muzikou za ním?
4: Ale s tím měl nějaký zkušenosti David, ne, s nahráváním Otina?
3: No, já vlastně takhle přes kámoše různý, jako od Grindu a Metloš různý a tak, tak vlastně mi ho doporučili, že o něm furt jako povídali. A
2: no, Bahratel to nahrávali, tak to
1: taky, taky. Myslím, přesně, že i Lahar tam dělali nějakou desku, mám taky pocit, jednu z těch posledních. Jako.
3: Ale jako hrozně v pohodě týpek a on nám dokonce ty Pixty ukazoval i nějaký novější věci, co on dělal, jako a moc šikovnej. No. Jako, ale celkově super spolupráce, ale vlastně, když jsme pak chtěli dělat ten zvuk, tak...
2: On má taký svoj zvuk nejaký, jako svoj akoby zvuk, svoj akoby pohľad na to. A vlastne by sme chceli trocha viac akoby taký metalovejší ten zvuk asi.
1: Takže sa vám s ním jako dobře dělalo jako se zvukařem, který to nahrál, nabral, to bylo perfektní. Jasně. A on je i docela srandista takový.
3: Pašák takový.
1: Že dokáže vytvořit takovou uvolněnou náladu, což mi přijde super v tom studiu. No.
0: Který dokáže tolikrát zvariovat a vtipně prostě prasátka všeho druhu jako ve své vlastní kapele, tak to nemůže být špatný. Že?
2: Má tam ubytko pre kapely, má to tam super zariadené, prostě je to tam fajn.
5: Za mňa to tam bolo super, chceli sme tam byť 3 dni, nahrali sme to za 2 dni, lebo on ráno príde a proste ide sa v kúse, iba prestávka na obed.
1: Jasne.
5: Že už aj my sme nevládali, ale on stále, že musíte. A dokonca tam nahral asi 20 sekúnd basy niekde v nejakom songu, lebo nikto z nás to nevedel tak dobre zahrať, aby to sedelo, tak nakoniec toho ty ešte tam nahral.
4: No, tomu musíme dát kredit, ja som sa tam trápil s niečím, pak to skúšel Petr a vlastne on je zvyklý hrát ten grind, že jo, přísnej, tak si to musel udělat, to bylo to.
1: Ale a je to teda tak, že ale vy jste se teda s Otinem předtím vlastně nikdo jako nějak víc neznali. Přišli jste tam prostě...
3: Ne.
1: prostě jako opravdu, že tam jdete prostě nahrávat, protože jste dostali doporučení a sedlo si to v tomhletom ohledu.
6: Přesně tak, no.
5: Je to jo. Tak a ještě se mi páčilo toho studio, že to taky old school, má tam nějaký starší počítač a přesně ví, co má robiť.
1: Jasně, jasně.
4: A vychází to teda i jako cenově v porovnání s pražskými studiama, jestli třeba na třetině jako jasný, reálně. Jasný, no.
0: Jasný. A to je taky důležité samozřejmě. Jo. Vy posloucháte Modeláře, tady stále Radio Wave, stále kapela Pakosteň a my se teď pustíme další položku z toho, co to je, Four Way Split, nebo tak, skladba Kríže od Otras.

0: Pakosteň jsou hosty dnešních modelářů. Tohle byly Otras a skladba, která není z toho společné nahrávky Čechenšvajne, ale...
1: Jo, já bych jenom udělal korekci, protože kluci mezi tím, co jsme vydali to Čechenšvajne, tak budou vydávat teďka na podzim desku novou, tak jsme pustili singles připravovaný desky.
2: Že to byla světová premiéra vlastně.
1: Tak, v rádiu
2: jak, tady, jak my tady říkáme vždycky.
0: Kvůli tomu to děláme vlastně. Přesně, ten pořád. No. Vyžadujeme exkluzivitu a tak. Trivia, já jsem jenom koukal na Bandcampu u Čechenšvajne, že tam bylo napsáno, že to kvůli nedorozumění se nahrávalo dvakrát. Víte, co to je?
1: To si myslím, že byla ta část Bahratel,
0: jo.
1: Která, jak jsme slyšeli, tak tohle to i mělo dost jakoby vliv na to pokračování ve odlišní sestavě potom. A. Že tam byl nějaký struggle, že nějaký nesoulady s tím, jak to má znít, tak kdo to má masterovat a jako i s náběrama. Jako nevím úplně jak podrobnosti, ale když jsem se o tom s klukama jako bavil, tak říkali, že to bylo jako náročný hodně. No.
0: Exkluzivita a drby, to je ten důvod, proč tenhle pořád děláme. My si Bahratel budeme hrát za chvilku, Crucifix, to je hezké, že to bude znít po skladbě Kríže, ale pojďme se ještě bavit o Pakosteni a o tom, co jste vydali teď vy sami. Je v hudbě něco, co jste si ještě nevyzkoušeli a chtěli byste, ať už v téhle kapele, anebo třeba v nějaké jiné, nebo solově? Přemýšlení?
2: Říkali, že budeme dávat lehké otázky, co? A najednou takováhle.
0: To je otázka, která se já to ještě rozvedu. Tam mi napadla, když jsem se díval na tady Jánově YouTube na takový jako kratičký tracky, který tam jsou pod jménem Butter Egg. Tak jsem si říkal, to je něco trošku jiného. Zdali pak chlapci chtějí ještě zkusit něco jiného než prasácký punk.
2: Nebo já vlastně, můžeme to tahat i tím směrem, jakože... Jano tady zmiňoval i to, že trošičku vás to táhne jakoby třeba k tomu postpunku, nebo víc k tomu postpunku třeba, že ne, že byste úplně dělali na nové desce, ale už o ní nějakým způsobem přemýšlíte, tak jako jestli je vlastně ten postpunk jakoby něco, co jste jako někdo předtím už jakoby hráli, nebo jste s tím nějakým způsobem

0: telefón na robenie hudby. Taká prplajda babička, kde si človek môže skladať, nahrávať zvuky a proste také mini štúdio. Tam som to robil ako takú srandu. Potom v rámci Dňa otvorených dverí v našom divadle ma šéf oslovil, či by tam potreboval nejakú fakt niečo noisové prasacké. Tak som vlastne kamoša a spolukumpana Lukáša aj v divadle, aj v bežnom živote. Sme vymysleli nejakú gitaru do toho. Ja som si počítal v divadle timpany a urobili sme takoby taký set k tomu. Polohrány a polopúšťaný. To počul Peťo, ten vravel, lebo tam bol pozrieť, tak povedal, že to znie fajn, že by sa to dalo ako urobiť nejak toto. Tak potom prišli ponuky, dva koncerty. Jedno bol akoby predkapela pred Steroid a druhá v rámci púšťania takého dokumentu o takom kysuckom hudobníkovi tu v Prahe, Varsovi. Tak sme vlastne ako trocha začali na tom pracovať a sme vytvorili taký nejaký základ, na ktorom teraz pracujeme. Začali sme robiť nové songy, ktoré sú práve možno trocha do takého, že neofolku, trocha akoby techna, postpunku, taký mix okrajových žánrov, možno trocha až do takej popinky, jemne. No a vlastne teraz sme už robili nejaké nové songy a mali sme taký prvý, asi taký najväčší koncert teraz na Hradbách samoty a nejak sa tá kapela bude asi premenovať pravdepodobne na Zmy chlapci, lebo to Bator Egg bude stále ten môj, ako, taký ten môj priblblý projekt, ktorý budem stále robiť asi takto, v tom pokračovať na tom telefóne a na hociakých takýchto primitívnych platformách a vlastne to bude práve také niečo iné asi, ako sme zvyknutí hrávať, no, kde skúšam aj spievať, aj kde vlastne pracujem s vecami, s ktorými som predtým nikdy moc nepracoval.
1: Seš ten typ človeka umelce, ktorý proste kontinuálne si nieco zapisuje, přemýšlí nad tím a jakoby de facto tvoří jako za pochodu pořád? A nebo potřebuješ ten vyhrazený čas pro to, kdy se do toho jako obouváš?
0: Ja vlastne, aj to, že vlastne ako pracujem v divadle, ako potrebujem vlastne malovať, tak ja pracujem a tvorím neustále. Počas prestaviek v divadle buď niečo vymýšľam, skladám, alebo malujem, alebo kreslím, že vlastne posledné 2-3 roky idem úplne neustále v kuse. Kde sa dá každú minutu.
1: Tak a ostatní si mysleli, že už vyklouzli z té otázky, co jsem položil úplně původně, ale mě to pořád zajímá.
2: Já jako ne, asi ze své strany, protože já jsem si vyzkoušel tak nějak všechno, jako amatérské, jako basu, kytaru i něco zařvat, tak jsem se jako udělal song, takže já jako nemám co, ale spíš jsem chtěl říct, jako s Pakosteněm, kam můžeme jít, jako by někam dál, jak říkali, ano, ten postpunk, tak se mi tam líbilo, že jednou na zkoušce nám ukázal na hudebním bazaru nějaký harmonium, jako jo, prostě. takový docela zajímavě jako zvrácený, nebo nějaký klávesy, nebo já nevím, jako, Jano, možná k tomu něco můžeš, jestli něco s klávesama, ale to takový, jako vždycky, že se něco nadhodí a pak třeba se toho vůbec jako nechopíme, nebo někam se to neposune, že jo? Nebo...
0: To minule na jednej fare, někde pri Brně, nějaký farar ponúkal harmonium za odvoz. Ja som tam volal, ale už som bol piatý v poradí, vravel, takže škoda. Aj, takže nebude asi harmonium.
3: Niekto zhatil úplne geniální instrumentální orchestrální album.
4: Ešte zaujímavé na tom Batorek Janovom, jak to skladal na mobile, je, že on používal iba biele klavesy na tom mobile, ako na klavíri, pretože sa mu čierne asi zle mačkali na tom displeji. Takže celé je to v C-dur, čo je vlastne veselá nejaká tonina, ale je to strašne temne.
0: Ja som s tým vymyslel pesničku, je na internete, sa volá Flamenko pre... Ne, už neviem, jak sa to volá. Flamenko pre mašiny. A tam som to raz Peťovi potom pustil a tam bolo toľko arytmí, že Peťovi potom prišlo zle a ležal u mňa na gauči. No a tak, no ja neviem, či to skladám, prečo to skladám v bielých klavesách, ale ja vymyslím vždy nejaký hudobný základ, do ktorého už potom pasujú iba tie biele klavesy, no bohužiaľ, takže ako skôr to bude v tom.
3: Mne přijde skvělý, že si svojho spoluhráče skoro poslal do nemocnice tím.
1: My jsme tady už trošku mluvili o té inspiraci Čacou a Kysucema a tak. A já vlastně přemýšlím, jestli pro vás nějakým způsobem je inspirující vlastně i to jako prostředí, ve kterým teď žijete. To znamená jako současná Praha. Je to zajímavé město?
0: No, je to zajímavé město. Mám tady také města, kde chodím a kde si připadám jako v Čaci, také různé betonové zakutia. Například jako za Žižkovom, jak se to tam... Za Žižkovom...
1: Tam je ohrada.
0: Ohrada, ale myslím za židovskými pecami je jak ďalej, čo to tam volá? Nie to není Vršovice.
1: Hrdlo sa si, tam bydlím ja.
5: Tam nechodíš. Taký toto točnú, ne? Tramvaje na konci.
0: No, to sa nejako volá tam.
5: Jako Bohdalec, ne?
0: Mhm.

0: to je vlastně jako za Jarovom a tam vlastně ďalej potom
1: na Jarovem bydlí Viktor.
2: Tam přesně bydlím, tak výborně. Tak.
0: A tam jsou také ty různé betonové sochy ještě a také zákutia, fakt, že temné, že tam si chodím někdy posedět.
1: Občas možná potkáš Viktora, jak běží okolo.
2: A poslouchám pak Kosten samozřejmě. Jo. Já tam potkávám Tomáše z Brutal Assaultu občas, s dětma teda, neposlouchá pak Kosteň, poslouchá děti. Jo, takže Praha, zpátky do Prahy.
3: Já v Prahe inšpirujú ľudia, s ktorými hrávam ještě v jiných kapelách a plus je tu strašně veľa dobrých koncertů, takže asi to najviac.
1: Takže vlastně možná ta sociální rovina, jakoby v určitým ohledu, vlastně komunitně sociální rovina. Která je logicky asi větší než Čadci v tomhle tom ohledu.
3: No tak tam je těž.
1: Tam je specifická.
4: Krásný reklamy.
1: Ale smutný. Já jsem na druhou stranu vždycky v tom městě se svýma kapelama měl dobrý koncerty, jako z nějakého důvodu.
0: To ano.
1: Takže jako mě to město vlastně, jako já vlastně přesto, že jako Čadcu neznám moc jako město, tak jako mám mě vlastně dobrý vztah, protože jsem tam za svou kariéru v uvozovkách hrál třeba 4x, 5x a vždycky to byl vlastně super koncert, ať jsem tam hrál s jakoukoliv kapelou. A pak jsme vždycky spali ještě jakoby vlastně na nějaký vesnici za Čadcou u někoho doma, kde už byly úplně čisté Kysucké vrchy a vždycky to bylo taky jako skvělý, takže rozumím vlastně té poetice, docela jí rozumím vlastně, no, jako v mnoha ohledech.
2: Pojďme se udělat, jak se jmenovala ten pořad, Toulavá kamera nebo něco takového?
1: Když
2: se člověk vydá tady do tohohle kraje Čadca, Kysucké vrchy a tak, tak co neminout? Co je prostě místo, které musí každý navštívit? Ať už z jakéhokoliv důvodu.
0: Určitě fenomenální je hlavná stanica.
1: Jo.
0: To je prekrásná, jakože taky fakt, že taky ten sozreál architektura.
2: Barán teď ví, co se zeptá.
0: Futuro sozreál.
2: Je tam nádražka?
0: Ano, a strašně na čatu strašně. No ano, je tam nádražka a je tam ještě lepší jako klasická nádražka, která se volá Kysucká izba. Tak je tam ještě taká cukráreň, která tam už je asi stý rok, alebo 200 rok, neviem. Majú tam stále tie isté koláče z tej istej doby, spred 100 rokov. A ten istý pigi čaj.
1: Takže teda Viktor vyráží.
2: Podám scene report, správu veľmi, veľmi brzy. To som presne chtěl slyšet. Ešte nejaké místo?
3: No, ja pochádzam z vesnice Čierne, to je kusok od Čace, a tam je vlastne zaujímavé, postavili tam diálnicu v podstate, takže je tam taký kontrast teraz, tá príroda, kopce a do toho veľké betónové mosty, ako je tam najväčší most v strednej Európe, takže je to taký zvláštny kontrast tam. Príroda a zároveň ten betón všade.
2: To mi pocitově teď vyvolalo dojmy, které jsem měl z takového toho obřího Ježíše, který je v Polsku někde kousek od hranic a taky najednou se prostě vynoří takový jako betonový monstrum z krajiny. Tak
1: si pojďme pustit krucifix.
2: Výborně, to se přesně tam se mířil. Pohledu modeláře samozřejmě na rádiu Wave.

0: Ne, neposloucháte Jima Čerta, posloucháte Bahratal, skladbu, která se jmenuje Crucifix, která je toho tedy z toho čtyřsplitu, kde jsou i Pakostěň, což jsou dnešní naši hosté, je tady kompletně celá kapela a blížíme se pomaličku do finále dnešních modelářů a budeme si tak tím pádem povídat i o tom, co chystáte, protože vyšla deska, takže se nabízí, že asi něco určitě chystáte, je to tak?
1: Postpunkový album.
0: A teď k tomuhle black metalovýmu.
2: Aktuálně naplánovaný koncert v Sub-Zero na 25. září, kde jsme vlastně byli schopní se domluvit na nějakém termínu, kde všichni interpreti, kteří jsou na tom splitku, tak mají čas, takže tam uděláme
0: neuvěřitelný.
2: Release party, bylo to dost náročný, ale jako vyšlo to nějak.
0: Pod pohruškou smrti některým
2: to klaplo. Tam teda zároveň uděláme nějakou release party k té naší aktuální desce, takhle jsme to chtěli spojit. Potom bohužel kvůli tomu, že všichni mají hrozně kapel a různý turné a
0: plány. Myslel děti, že
2: děti už taky některý. Tak jsme vlastně na letošní rok nebyli schopni jako naplánovat už víc koncertů, protože jsme teďka, když jsme dali kalendář dohromady, tak jsme zjistili, že máme jeden víkend jako volno všichni. Takže teďka se soustředíme na to, aby jsme udělali nějaký větší tour někdy na přelomu příštího roku, pravděpodobně leden až únor. Chtěli bychom, máme předem jako domluvený nějaký hraní v Londýně, v Paříži, takovýhle věci nějaký zajímavý, tak doufáme, že to sklapne všechno.
0: To Švédsko neláká vás? Švédsko, když vlastně, když jsem tady teď jako nakouk dobu k letu a vy jste to už vlastně i nakousli na začátku, že vlastně mastering a mix té desky se dělal ve Švédsku, je to tak?
1: No, robil to, ale Němec, vlastně Torben, a on má vlastně, že žije v Švédsku, ale jako určitě všetko, my jsme otvorení podle mě všetkému. A je Austrália, Lídio.
3: tam vlastně jsme něco posílali, že on?
2: Jo, teďka jsem tam posílal vinyl dneska ráno, takže tam máme nějaký fanouška.
0: Takže se líbí takový world tour vlastně. Na ose Londýn, Paříž, Melbourne.
4: My jsme tady hodně kroužili jako i kolem výtvarného umění a tak. Já se vlastně říkám, co Pakosteň a vlastně vizuální stránka kapely. Možná bych začal u toho, kdy jste začali nosit metalová trička a křiváky a takový ty čoukry s osnama a tak, pokud někdy.
1: Já asi od 14 nosím merch a vlastně odkedy se zajímalo tu hudbu, tak je to s ním spojené a já jsem strašně, jako mám až taky fetiš a milujem xeroxové věci, xeroxovou grafiku a všetky ty vlastně obaly robím vlastně jakoby naše kapele, ten vizuál robím já a všetko ťahám na taky podobný černobělý jakoby
0: xeroxový
1: štýl, no. Že jako ten hydrolitr, tam jsem použil malbu například na obal. Možno někdy použijem malbu aj tu, jak nějakou takovou úroveň, která by tam pasovala, ale vždy to je vlastně jako nějaká kresba, potom 100 razy prejdená cez nějaké programy v počítači, které imitují Xerox a potom ještě cez Xerox jako taky. To jsme, jsem v prepojení vlastně so Serusom, z Otrasu, s pevákom, s Davidom. On má mašinu doma a vlastně už to potom dotuníme vždycky cez něho a vlastně nám aj pomůže vždycky s tím už výsledným finisážou, kterou já jako nevím nějak zvládat, dnes máš taky technicky na tyto grafické věci, tak vlastně tam už potom vždycky dopomáhá Serus, a.k.a. David Kukol a velmi ho tím zdravím a děkujem mu za to. A nevím, co by som ještě tomu povedal.
2: Ale zároveň, když potřebujeme něco vytisknout, tak spolupracujeme s Pepou z Dark Pressu, že tady ta scéna je v tomhle tom propojená vlastně pěkně a ty věci se dají dělat docela jako jednoduše.
1: Trika robíme u toho, u Punksa.
0: No, já si myslím, že to je vlastně jako, mně to přijde jako vlastně úplně skvělý, jo, kam se to dostalo v mnoha ohledech, že vím, že jste desku jste lisovali u Underground Hires, že jo, vydali jste si ji sami vlastně, dá se říct, že Slint Records, jako to je, že jo, hlavně Davidova věc asi, ne, nebo ani ne.
3: To on to jede Honza, my jsme jako začali Slint Fest, že jo, jako a pak jako vydávačku, ale teď jaká jedu rodinku, tak hlavně Honza jede
0: Honza jede svoji
2: tady. Didi se pořídil děti dvě, takže já label už.
0: Svoji tady s vinylovou rodinku.
2: Je to tak, label děláme a už jenom.
1: Slovo je Didiho, Didi neustále vyprává, že to je Slint a to je
3: Slint. Ty jak Šlinca, počasí jak Šlinca.
1: Pozri, už je zase nějaký Šlinc.
0: Ale chytlavý, no. Ale že se dostáváme k tomu, že se vlastně všechno dá dělat přes kámoše, že jo? Což je, jako buď si to uděláte sami, nebo si to uděláte přes kámoše a to mi přijde fakt jako skvělý, že to jde tímhle tím způsobem. Cítíte se být součástí nějaký scény?
1: No ako tejto našej vlastne, všetci tí kámoši, čo tu máme, punk, metal, vlastne táto ako scéna, ktorá je, ktorej sa pohybujeme vlastne asi úplne od mladí, tak ako je podľa mňa ako, sme súčasti určite, podľa mňa. Či chceme, či nie.
4: Je nieco, co vás otravuje jakoby v souvislosti takzvaně ze scénou? A co byste chtěli, prostě, aby bylo jako jinak? A nejsme tak optimistický na závěr.
0: Viktor, ty jsi hroznej rejpal.
3: Já jsem.
2: No, a mě vadí takový ten clash mezi Markem Dočekalem a nějakýma jinýma jako lidma.
0: Ale tak to se nezmění, to ti můžu uplnit.
2: Ale já bych řekl, že se to trošku jako mění to pomalu, protože Vole hrajou teďka v sobotu na
0: Tobe River. To je pravda.
2: Což jako bych si třeba před 5 lety jako nedokázal představit vůbec. Jo. Takže jako nějaký posun tam podle mě, jak všichni stárnou, tak si myslím, že se možná i zakopávat takovýhle nějaký jako křivdy starý tak a nějaký se, jako
0: rozpory. Marek dočekal, už dokonce ani nepíše Viktorovi, že máme málo žen tady. Takže,
4: protože máme dost, dneska teda ne úplně, ale co bude
0: takže
4: dál?
0: Takže drby zase, no.
4: Jo, tak to další meta je komplet sestava plešatý zpěvačky v modelářích.
0: Jo, další
4: a
0: meta...
4: Tam bude celý svět zahojen jo, potom
0: a,
4: už.
0: A tady je další meta, u nás je další meta, metal.
4: A já nemám co říct, živý bič na nás, na všechny hosty těchto modelářů byla kluci. Komplet sestava Pakoste. Děkujeme.
0: Jo, mějte se
1: díky
0: moc,
1: chalani.
3: Díky, ahoj.
4: A 25.9. v Sub-Zero v Praze, anebo v mém případě v nátažce v Čadci. Dobrou noc.
0: Ja, skvelé.

0: Špína.
1: Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
2: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
3: Špína.
1: Špína.
0: Pořad, který se vám zarije za nehty.
1: Špína.
0: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online?
1: Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje.
2: Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Radio Wave.
2: Děláme vlny.
0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Český rozhlas. Český rozhlas. Rádio Wave. Děláme vlny. Děláme vlny.

0: Face.
1: Rádio Wave. Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Český rozhlas.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Rico's going crazy.

0: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
1: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
0: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
1: Čelisti.
2: Každý čtvrtek od 18 hodin na rádiu Wave.
0: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.

už nejste děti, už nejste děti, vy už nejste děti, ty jsi na to káp, už nejsme děti. Občas se sám ptám, proč už nejsme děti, proč nejsme děti, proč už nejsme děti.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Čau, tu Denis alias Fakult. Prajem vám bohom požehnaný den. Počúvate Radio Wave.